Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

ani déšť, ani stín, ani plášť, ani šáty neplatí. Ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani plášť, ani šáty neplatí. Ani prach!

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tiefnung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Live z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře znáte. Thank you.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku znáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měli ji v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rety Franklin.

Pruvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevýjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudu.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Memoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak,
0: ale i v životě. Ještě
1: legenda,
0: stále.
1: Dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano,
0: pro důležitou osobu v mém životě, ano, a to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde, říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi, Ivo Jahelka a Zdeněk Izer, no tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Já jsem váš obhájce, ex ofo, dobrý den, já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co, helejte, tak jsem to četl, no, není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás z toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Myslím vás, takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako je to. Pacha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak...
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst teďko celou cestu v autě po Vinohradské.
3: Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to mele, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem, v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jeli to, ale no, tady koukáte, jak když vám na dloubeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. No čumte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: ta dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Pavle, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas, pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Halo, halo, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam od něj nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg, ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla být dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě.
4: A děkujeme.
2: Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
2: Napnutej
4: teda.
2: Chlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane soudče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hladu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak říkám, tak přijdu, brknout, mějte se pěkně. Naschalou, macha gorily.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Nebo já jsem na to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
11: Poslyšte.

bylo ze šulistu, kráčet ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Béti Šulisty v podání Iva Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavný filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já udělu nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému
1: takže
2: malému
1: dabérovi. Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten,
2: nemám,
1: protože
2: no,
1: bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu.
2: Tak,
1: co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd,

0: Kenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balon. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
3: No to teda je dramatický oblouk.
2: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány. Takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě. Jo? Děkujeme Dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády. Ano. A máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský z Kořepova Skopeček. Tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900. Dobrý den. Haló.
6: No haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan z Sacky.
4: Ano.
6: Já vás všetci zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? Ale to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další
4: až do
5: dobu.
4: Konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete ale povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
5: děkuji,
8: pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne. Přeje Růža z humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Naschledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili.
5: Ano.
4: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neumě řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na Brutahu Libercem od zítřka přibude další omezení. V České Lípě u čistírny odpadních vod je uzavřený železniční přejezd. Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. S dalšími kolonami a zpožděním musí od zítřka počítat řidiči na průtahu Liberce mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou. Neprůjezdný bude jízdní pruh na Děčín, auta budou jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu na Prahu. Zavřený bude také nájezd okružní křižovatky Hodkovická v Doubí a sjezd na ulici České mládeže. Omezení potrvá do poloviny října, pak se na měsíc zavře pruh směrem na Prahu. Důvodem je pokládka nového asfaltu, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Ten nový pohled na rekonstrukce silnice takový, že pokud možno šetřit životní prostředí, tak provedeme recyklaci Zahorka, kterou jsme loni prováděli na D10 do Svijan, takže to bude Zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva.
1: S uzavřeným železničním přejezdem za čistírnou odpadních vod na Holém vrchu musí počítat obyvatelé České Lípy. Omezení potrvá do úterý 22. září. Informaci zveřejnilo město na svých webových stránkách. Místní a pracovníci čističky se uzavírce vyhnou přes ulice pod Holým vrchem a Boženy Němcové. Kvůli očekávanému hustšímu provozu je tam nově zákaz stání a město žádá o její respektování. Návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci v nové sezóně uvidí 12 premiér. První z nich bude Cirkus Humberto tuto neděli. V pořadí 143. sezóna divadla nese motto V pokušení. Lidé uvidí například činohru Obchodník s deštěm nebo Soukromý režim. Balet představí Fausta a Louskáčka. Co letos chystá opera, říká jí šéf Karol Kevický.
3: Operou a premiérou bude skladba Emila Viklického. On složil operu Máchův deník. To libreto vzniklo podle zápisku Karla Hinka Máchy. Je to vlastně opera s jazzrockovými prvky, syntéza klasického orchestru s malou jazzovou nebo jazzrockovou kapelou.
1: Koaliční rada ráno projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, pak zamíří do sněmovny. Koaliční lídři mají dnes jednat i o změně financování České televize a Českého rozhlasu.
0: Sport.
1: Liberští hokejisté vstoupili do nové sezóny extraligy na ledě Plzně prohrou 1-2 po samostatných nájezdech. V nich uspěl v dresu bílých tygrů pouze Rychlovský, domácí Robertson a Filip naopak překonali golmana Severočechů Petra Kváču.
4: Teďka je každý generál, že jo? Takže bychom samozřejmě brali a chtěli bychom víc bodů, ale my už jsme jako naučení, že dneska máme první kolo, první zápas, je jich ještě spousta, ale potom na konci i ten bodík může jako o hodně věcech rozhodovat, takže každý bod je prostě do té tabulky dobrý, když se podíváte na to, jak ta extraliga je silná, jak každý tým je silný a jak si nedaruje kousek ledu.
0: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a převládat bude oblačno a ojediněle se objeví i přehánky. A nejvyšší denní teploty je 17 až 20, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 10 v obci Loužnice na Jablonecku dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, očekávejte kluskou vozovku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Těší mě, že vás můžeme přivítat už teď do čtvrtečního rána a věřím, že to ráno bude dobré ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. 4 minuty po 5. hodině v kalendáři 17. září a my se společně budeme moci za okamžik vydat, myslím si, za zajímavým tématem. Ostatně v některých obcích v Libereckém kraji nebudou lidé v říjnu jen volit. Rozhodovat totiž budou i v místních referendech. Kde a o čem? To jsou dvě nejdůležitější otázky, na které odpovíme už za okamžik, a to v dnešní první reportáži. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a hlavně úspěšný čtvrtek Martin Kolín.

0: Do čtvrtečního vysílání jsme vkročili po písni Jiřího Korna a to Neplakej. Myslím si, tematická píseň není důvod k pláči, naopak je tu druhá polovina pracovního týdne. Jsme zase o krok blíže k víkendu a to je velmi příjemné. Dobré ráno vám přeje 11 minut po 5. hodině Český rozhlas Liberec. Mluvili jsme o tom, nadcházející komunální a také senátní volby doplní v některých obcích místní referenda. Týká se to i dvou obcí v Libereckém kraji, Ralska na Českolipsku a Bystré nad Jizerou na Semilsku. O čem v těchto referendech budou obyvatelé rozhodovat? Na to se včera Filip Meisel zeptala redaktorky Anny Podhorné. Začala Ralskem.
1: Tématem referenda je projekt solární elektrárny, ta by měla vzniknout na bývalém vojenském letišti Hradčany. Ralské zastupitelstvo vyhlášení referenda schválilo v červnu. Lidé v něm budou odpovídat na dvě otázky. Zda souhlasí s výstavbou solární elektrárny a zda souhlasí, aby byl v budoucnu jakýkoliv projekt obnovitelných zdrojů energie na pozemcích Ralska před schválením projednán a schválen v místním referendu. Pokud jde o stavbu elektrárny na letišti, nebude případný výsledek referenda pro Liberecký kraj jako investora závazný, nemusí se jim tedy řídit.
2: A můžeš prosím tě přiblížit celý ten projekt výstavby elektrárny?
1: V plánu je její výstavba v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany, které se nachází mezi Ralskem a Mimoní. Stavět jí chce zmíněný Liberecký kraj, tomu pozemky letiště patří. A podle jednatele krajské společnosti Energie Ralsku Zbyňka Miklíka je výstavba ve fázi projektové přípravy. Oblast je schválenou akcelerační zónou, tedy dopředu vytipovaným místem s nejmenším rizikem střetu s ochranou přírody. Podle jednatele Miklíka na místě přírodovědci mapovali ohrožené druhy. Teď budou výsledky vyhodnocovat a letiště je obklopené chráněnými územími, například evropsky významnou ptačí oblastí. V okolí Ralska zároveň už několik fotovoltaických elektráren stojí a někteří obyvatelé jsou proti výstavbě dalších. Proto Ralsko vyhlásilo referendum.
2: No a druhou obcí, kde se bude konat referendum, je Bystrá nad Jizerou, je to tak?
1: Ano, zastupitelstvo obce ho na základě návrhu petičního výboru schválilo v minulém týdnu. Týkat se bude výstavby 3 větrných elektráren na území obce a lidé budou odpovídat na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec nepodporovala větrné elektrárny na území obce a aby zastupitelstvo nerozhodlo o změně územního plánu, která by výstavbu nebo provoz větrných elektráren umožnila. Vedení Bystré už má s investorem podepsanou plánovací smlouvu.
2: A připomeneš prosím na závěr, jak místní referenda vlastně fungují?
1: Občané s volebním právem v tajném hlasování odpovídají na konkrétní otázku ano nebo ne. Aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit 35% voličů. Jeho výsledek je pro obec závazný, pokud se na odpovědi shodne nadpoloviční většina zúčastněných voličů a zároveň alespoň 25% všech voličů z obce. Referenda v Ralsku a Bystré nad Jizerou jsou zatím jediná vyhlášená v termínu komunálních voleb v Libereckém kraji.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve čtvrtek očekáváme ráno a dopoledne převážně skoro jasno až polojasno. Odpoledne bude ale oblačnosti o něco více a převládat tedy bude oblačno. Ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 11 až 14 stupni. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, a hlášený slabý během odpoledne až mírný západní či severozápadní vítr.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Miroš Birka ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to 8 minut před 17:30. Je to také čas, kdy se můžeme na okamžik vydat i k odpolednímu programu Českého rozhlasu. Také dnes po 13. hodině vám totiž nabídneme pořad Alex a host. A myslím si, otázka, která se nabízí, koho si Alex Minářová pozvala dnes a hlavně na co se bude ptát.
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.

0: Co chystá jablonecký magistrát ke krásnému 160. výročí povýšení Jablonce na město? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vysoká pravděpodobnost růstu hub v Libereckém kraji láká lidi do lesů. Policie varuje před riziky pohybu v přírodě, zejména v horských oblastech. V Libereckém kraji se letos policisté zabývali zatím jednotkami případů pohřešování osob při sběru hub a lesních plodů. Jablonecký magistrát chystá dražbu stříbrných pamětních medailí vydaných ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Dražit se bude celkem 110 medailí s motivem jabloneckých městských lázní a výtěžek bude použitý na jejich rekonstrukci. Čestné občanství České Lípy in memoriam obdržel Petr Trunec. Stal se tak 12. čestným občanem města po roce 1989. Oznámila to mluvčí radnice Kristýna Kňáka-Brožová. Trunec byl učitelem hudební výchovy a českého jazyka pro cizince. Během života vedl na Českolipsku několik sborů. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Uzhůří na Klatovsku. Na místě bývalého vojenského objektu je zhruba 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vojáci mají za úkol situaci zmapovat a navrhnout postup čištění oblasti. Čeští volejbalisté prohráli poslední zápas skupiny na mistrovství Evropy. V italské Modeně podlehli Slovencům 1-3 na sety. Postup ze skupiny mají ale i tak jistý. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a bude převládat oblačno a ojediněl se objeví i přehánky. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.

Ten i Cirkus Humberto. Divadlo FX Šaldy v Liberci totiž zahájilo 143. sezónu. Tentokrát nese název V pokušení. První z 12 premiér bude právě zmiňovaný Cirkus Humberto. Ten lidé uvidí už tuto neděli. Jaké další premiéry divadlo připravuje? Nejen to se dozvíte v další reportáži, kterou nabídneme ve vysílání už za okamžik. Dobré ráno!

0: Do další části jsme vkročili po písni zpěváka Stevieho Wondera v 5 hodin 40 minut, kdy pokračujeme tady v dobrém ránu v éteru Českého rozhlasu Liberec. Mluvili jsme o kultuře a divadlo FX Šaldy v Liberci v letošní sezóně uvede celkem 12 premiér. První z nich uvidí diváci už tuto neděli. Kromě činoherních, baletních a operních představení můžou lidé navštívit taky například vánoční koncert nebo několik doprovodných akcí. Mezi nimi je třeba snídaně v divadle nebo divadelní ples.
1: V pokušení. Takový podtitul nese nová sezóna libereckého divadla FX Šaldy. Odstartuje ji světová premiéra inscenace Cirkus Humberto, jak říká šéfka činohry Kateřina Dušková.
2: Cirkus Humberto je pro nás oslavou snílků, kteří staví vzdušné zámky, po kterých nezbyde nic než vzpomínka. My jsme si říkali, odkud ten román uchopit, a uchopili jsme ho přes ty stavěče těch stanů, přes lidi, kteří nejsou vidět. Přizvali jsme externí akrobaty, díky paní ředitelce nám pomohla zařídit, aby vznikla velká loutka slona.
1: Činoherní soubor v příští sezóně uvede celkem 7 premiér. Bude to zmíněný Cirkus Humberto, Benátský kupec, Něha ohně, Obchodník s deštěm, Šumař na střeše, Soukromý režim a taky inscenace Máma říkala, že bych neměla, přibližuje Dušková.
2: Je to úplně malá intimní hra pro 4 herečky a jednu režisérku mě. Řeší vztahy v rodině. Dotýká se postavení žen ve společnosti.
1: Příznivci opery se v letošní sezóně dočkají celkem 3 premiér. Bude to Orfeus v Podsvětí, Carmen a opereta Máchův deník. O té více doplňuje umělecký šéf opery Karol Kevický.
3: To libreto vzniklo podle zápisku Karla Hinka Máchy. Tu operu bychom chtěli cílit především na mladé publikum. Ten orchestr bude menší, jak jsme zvykli, ale přece jenom by autor si přál, aby to zaznělo v plném smyčcovém obsazení. Je to vlastně opera s jazzrockovými prvky a je tam jakási syntéza klasického orchestru s malou jazzovou nebo jazzrockovou kapelou.
1: Balet příští sezónu připraví premiéry 2. První z nich bude Louskáček, tu druhou přibližuje šéfka baletu Marika Mikanová.
4: Jako kontrast tomu vánočnímu Louskáčkovi nás čeká Faust, velké Goetheho drama, které mi pomohla zpracovat paní Lucie Konášová. Pozvala jsem k té spolupráci velkého skladatele pana Zbyňka Matějů.
1: Návštěvníky divadla čekají taky 3 koncerty. Jeden z nich připomene 200 let od úmrtí skladatele Ludwiga van Beethovena. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Také dnes, dá podzim najevo, že už se nám blíží i v Libereckém kraji, můžeme doplnit ráno a dopoledne, bude ještě skoro jasná až polojasná obloha. Odpoledne už očekáváme oblačno a ojediněle se objeví také přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 17 až 20 stupni, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia, k tomu slabý během odpoledne až mírný západní či severozápadní vítr a biometeorologická předpověď na jedničce.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Anaka, 10 minut před 6 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Přejeme dobré ráno a když si domů pozvete návštěvu, nezapomeňte na ni. K tomuto apelu nás vede také vzpomínka, o kterou se s námi před mnoha lety podělil Jiří Lábus. Vyprávěl o tom, jak kdysi Naďa Konvalinková pozvala na návštěvu Stelu Zázvorkovou.
1: Prostě bylo to tak, že někde seděli v divadle v ABC, pak Naďa říkala, pojď ještě ke mně na skleničku, tak Stelinka přišla a Olda Kaiser šel akorát na představení. Šel hrát a šel do divadla, vrátil se o půlnoci, najednou kouká, v kuchyni rozsvícená a v kuchyni spí Stela Zázvorková. Sama takhle říká, Stelinko, říká, co je dobrý večer, Olzišku, probrala. Kde Naděnka, já nevím. No tak Olda šel do pokoje, tam nikdo, šel na záchod někde, do koupelny, někdo do přece, někdo až v ložnici otevřel dveře a Naďa tam spala. A říká, Naďo, v kuchyni paní Zázvorková. Já na ně zapomněla.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Chrastavě na městském koupališti začala stavba druhého bazénu. Opravený historický most v Zákupech je už naplno průjezdný. U Jelemnice se dnes otevírá nová cyklostezka. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Na městském koupališti v Chrastavě na Liberecku začala stavba nového bazénu. Kapacity stávající nerozové nádrže s brouzdalištěm podle radnice nestačí. Rozhodla se proto venkovní koupaliště rozšířit. Nový bazén bude mít na délku necelých 50 metrů a budou v něm 4 dráhy. V zadní části vany bude větší hloubka a startovní bloky. Sloužit má i závodním plavcům. Za stavbu radnice zaplatí přibližně 35 milionů korun. Práce mají být hotové do června 2027, říká vedoucí stavby Lukáš Rhák.
3: Začneme s buracími prácami stavajúceho telesa, následně nachystáme podklady a oporné steny na montáž nerezovej vane. Postupne sa začnú realizovať nové strojovne a bazénová technológia. V budúcom roku sa budú robiť terénne úpravy finalizačné a nerezové dno toho bazénu, aby sme to mohli potom napustiť.
1: Řidiči už mohou bez omezení využívat opravený most v Zákupech na Českolipsku na příjezdu od Mimoně. Historický most byl kompletně uzavřený od konce března do začátku srpna. Pak byl průjezdný částečně a pokračovaly dokončovací práce. Oprava vyšla na 17,5 milionu korun. Kraj chtěl most původně zbourat, jak říká jednatel stavební společnosti NHCZ Tomáš Hodek.
4: Je prostě škoda takovouhle konstrukci bourat. Nebyly tady zas tak zásadní problémy v základech a projektanti vymysleli prostě variantu, že se tam schovala betonová deska, včetně příčných trámů, kompletně vystužená, a vymyslel se prostě způsob, jak to udělat, aby se vlastně ten základ toho mostu zachoval.
1: Jelemnici a Martinice v Krkonoších propojuje ode dneška nová cyklostezka. Měří 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice, po které až dosud museli jezdit vedle aut i cyklisti. Na její výstavbě se město a obec podíleli společně. Stezka nabízí bezpečnější prostor pro cyklisty i pěší a zároveň tvoří důležitou část budoucí sítě tras, které mohou Jelemnici propojit s dalšími turistickými cíly. Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Podle agentury AP pro něj hlasovalo 262 poslanců, proti jich bylo 159. Sankční opatření mají vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022. Návrh balíku už v srpnu schválil také americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument podepsat americký prezident Donald Trump.
2: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ojediněle smlhou. Odpoledne bude převládat oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřena, probíhají tam stavební práce. A na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině v kalendáři připomínáme 17. září, k tomu připomínáme také čtvrtek a to, že vás zdraví i v tomto čase Český rozhlas Liberec. Září je jednoduše měsícem školním a tak se skutečně do školy alespoň na okamžik vydáme, nebojte se ničeho, nemusíme se opět připravovat na testy, naopak podíváme se na to, jak se na ně připravují jiní, například také v novém technickém liceu v Nové Pace, kde začalo vzdělávání budoucích techniků a také vědců. Jen doplňme, založili ho místní firmy a dojíždějí tam i studenti z celého Libereckého kraje. Proč si tuto školu vybrali? Nejen o tom bude zmínka za okamžik a to v další ranní reportáži. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: Karel Zich v úvodu další hodiny dobrého rána, to během čtvrtku 17. září. Zdravíme vás tedy do nového dne a samozřejmě u poslechu Českého rozhlasu Liberec. K tomu se můžeme vydat do nové Paky, neboť průmyslové firmy právě tam otevřely v letošním školním roce soukromé technologické liceum. Jejich snahou je vychovat dostatek odborníků v technických oborech, kterých je v regionu dlouhodobě nedostatek. Do prvního ročníku nastoupilo 15 studentů, z toho 4 dívky. Za sebou už mají adaptační kurz a první seznámení s praxí.
1: Dobrý den, moc vás zdravím dneska ve výuce. Dneska se podíváme opět na to, co jsme se dozvěděli v průmyslovém designu. Co jsme se dozvěděli, že musí splňovat průmyslový výrobek.
2: Je sériově vyráběný.
1: Výborně, je sériově vyráběný.
3: Matouš dojíždí do školy denně z Lomnice nad Popelkou.
4: Mě nejvíc asi zaujalo to, že to je technická škola. Nechtěl jsem třeba na průmyslovku klasickou, protože ta výuka je tam prostě jiná. Tady, když jsem byl na dnu otevřených dveří, tak opravdu to mi opravdu padlo hodně.
3: V čem ta škola je jiná v porovnání třeba se střední průmyslovou školou?
4: V těch hodinách dostáváme velký prostor k tomu se vyjádřit, třeba jako jak my to vidíme, nebo co bychom třeba na tom upravili, dáváme zpětnou vazbu učitelům.
5: Já jsem původně chtěla jít na Gimpl, ale říkala jsem si, že bych opravdu si chtěla taky šáhnout do toho, jak to opravdu funguje. Zaujaly mě tady ty praktické předměty a celkově, jak se tady vyučuje.
3: Studenti se tady učí základ, čili matematiku, češtinu a jazyk, angličtinu nebo německý jazyk. Důležité jsou právě ty technické předměty.
6: Kromě toho, že si dáme skvělé základy matematiky a fyziky, tak z toho budeme čerpat pro předměty, jako je třeba průmyslový design, stroje systémy, optická vlákna a nebo další mechanismy, které se vlastně běžně dneska používají v průmyslu.
3: Radka Splítková, kromě kantorů tady na škole budou vyučovat také nejrůznější odborníci.
6: Máme přímo od našeho zřizovatele možnost si vytáhnout odborníky z praxe, kteří jim dají ochutnat už dneska vlastně ten průmysl tak, jak je. A krom toho, že budeme čerpat z těch vlastních zdrojů, což je náš zřizovatel, máme navázáno několik různých spoluprácí napříč tím oborem. Saháme si třeba do pražských firem nebo i na univerzity.
3: Myšlenka založit technické liceum tady v Nové Pace je stará už několik let a dlouho se na ní pracovalo.
7: Naše škola navazuje na technickou tradici v regionu. Nová Paka byla v minulosti spojena s průmyslovou automatizací, s elektronikou, s precizním obráběním, s technickým vývojem a naše první technické liceum chce tuto tradici posunout směrem k oborům 21. století.
3: Říká Markéta Petrová, člen dozorčí rady a personální ředitelka SQS Vláknová optika akciové společnosti. Škola hodlá spolupráci s nejrůznějšími institucemi dále rozšiřovat. Z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a dopoledních hodinách očekáváme v Libereckém kraji skoro jasno až polojasno a ojediněle také mlhu. Odpoledne bude oblačnosti o něco více, bude tady převládat a na horách se ojediněle objeví i přehánky. Jinde tedy jen s malou pravděpodobností. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia a biozátěž pro dnešek mírná, to znamená na jedničce.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
2: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
1: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusů bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
3: Život plyne dál.

0: Bude se v Liberci navyšovat počet asistentů prevence kriminality? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách, v tomto momentě tady naší zprávařky.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: S dalšími kolonami a zpoždění musí od zítřka počítat řidiči na průtahu Liberce mezi obchodním centrem Nisa a Hutkovickou. Neprůjezdný bude jízdní pruh na Děčín, auta budou jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu na Prahu. Důvodem je pokládka nového asfaltu. Liberec i přes získanou dotaci nezvýší počet asistentů prevence kriminality. Na jejich provoz dostal pro letošní rok od ministerstva vnitra přes 1 milion korun. Podle primátorovy náměstky Martiny Teplé zvolené za hnutí ANO peníze magistrát využije na financování stávajících 5 asistentů. Ocenění za příkladnou obnovu vojenského hřbitova získala od ministerstva obrany obec Viany na Liberecku. Ta nechala letos restaurovat 4 památníky připomínající bitvu u Podolí, která byla součástí prusko-rakouské války v červnu 1866. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Čeští tenisté se dnes dozvědí, proti kterým americkým hráčům si zahrají úvodní den kvalifikace Davis Cupu v Praze. Rozhodne o tom losování krátce popoledni. Hrát se bude zítra a v sobotu v Praze. Vítěz postoupí na finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, odpoledne bude převládat oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zprávy Ivety Blahové za námi, 6 hodin 32 minut. Přejeme dobré ráno ve společnosti Českého

0: s Věrou Špinarovou jsme nabídli další písničku, která nám nezestárla, teď už tedy v čase 6 hodin a 39 minut. Je to ale také možnost, kdy si můžeme osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem zkrátka bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje, a dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si ve vysílání povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví. Až později. I tak ale přejeme šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty v Libereckém kraji dnes mezi 17 až 20 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia. Ráno a dopoledne ještě očekáváme skoro jasno až polojasno, ojediněle tedy také s mlhou. Odpoledne už ale bude oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Hlášený máme slabý proměnlivý přes den jihozápadní vítr, na horách přes den a také místy i jinde mírný jihozápadní až západní a biometeorologická předpověď také mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Xindlix, také Olga Koenigová v písni V blbým věku, 6 hodin 51 minut. Můžeme připomenout i dnešní datum, tedy 17. září, neboť před 50 lety byl veřejnosti poprvé představený americký raketoplán. První kus určený k testování dostal jméno Enterprise a sloužil hlavně k testovacím letům. Vědí předškoláci, co je raketoplán a k čemu slouží? Na to se jich zeptala redaktorka Petra Beránková.
1: Děti, víte, co to je raketoplán?
2: Raketoplán, tak to je taková věc, s čím se jezdí do vesmíru a na měsíc.
1: A jak se tam jezdí?
2: Raketou.
1: A kdo raketoplán řídí?
3: Pan pilot.
2: Raketa třeba řídí sama.
3: Může řídit řidič. Nebo astronaut.
1: A jak vypadá?
4: Má zelenou barvu.
2: Oranžovou, protože oranžová, tak ta je ve vesmíru vidět jediná.
3: Třeba růžová. Nebo červená.
1: A proč je ve vesmíru vidět jenom oranžová?
2: Protože ve vesmíru je hrozná tma.
1: A jak je raketoplán velký?
3: Jak myška.
2: Raketoplán je velký jako třeba náš dům.
3: Raketa může velká jako tenhle hlad.
4: 50 metrů.
1: A z čeho je vyrobený?
2: Z plechu.
3: Že železa.
1: Jak se dostane až do vesmíru?
2: Že to bude řídit pan řidič a bude to moc jet ohněm.
3: Vybuch.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Semily zvažují koupy místní polikliniky. Policie dopadla muže, který v kostele na Českolipsku nasprejoval hákové kříže. Přípravu rekonstrukce hotelu a vysílače ještě bude mít na starosti ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Město Semil jedná o koupi místní polikliniky. Prodávají společnost Klintop. O odkup už jednali zastupitelé města a radnice, ale ještě s majitelem k dohodě nedospěla. Někteří zastupitelé jsou proti koupi. Podle kritiků je budova ve špatném stavu a její provoz bude nákladný.
2: Proti záměru na koupi místní polikliniky se vymezoval například Stanislav Palas z uskupení ODS s podporou KDU-ČSL. Zmiňoval například náročnost provozu zdravotnického zařízení co do požárních a hygienických předpisů. Místostarosta Tomáš Sábl z Volby pro Semily argumentoval, že o stavu budovy s majitelem teprve jednají. Ze Semily Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Policie zadržela muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
3: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal.
0: Liberecký kraj požádá Ministerstvo kultury o zapsání horského hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Vedením příprav na rekonstrukci této národní kulturní památky pověřil ředitele Severočeského muzea v Liberci Jiřího Křížka. Ten už připravoval nominační dokumentaci k Ještědu na takzvaný předběžný seznam památek, které chce Česko dostat pod hlavičku UNESCO. Podle Křížka půjde o proces, který bude trvat několik let. Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měly mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Včera to oznámila šéfka komise Ursula von der Leyenová. Zákaz by se měl podle ní vztahovat taky na online hry a chatboty. Jako první omezila přístup na sociální sítě loni v prosinci Austrálie. Online platformy tam nesmí používat nikdo mladší 16 let. Podobná omezení chystají nebo zavedli také třeba Brazílie, Čína, Turecko a americká Kalifornie.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ojediněle s mlhou. Odpoledne bude převládat oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20, na horách naměříme 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 na průtahu Liberce havarovalo osobní vozidlo. Na místě probíhá odtah vozidla, komunikace je dočasně uzavřena.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už tady 4 minuty po 7 hodině v kalendáři 17. září a právě v polovině prvního školního měsíce také odstartovala hokejová extraliga. Znamená to jediné, my se společně už za okamžik podíváme právě na první utkání, které odehráli hokejisté Liberce, a to konkrétně na západě v Čech, tedy v Plzni. Jak utkání dopadlo a jak ho právě po zápase aktéři hodnotili. To vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání a ze studia Českého rozhlasu Liberec vás i v tomto čase do nového dne zdraví Martin Kolín.

0: Michal Tučný v úvodu další vysílací hodiny Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 11 minut po 7 hodině s nestárnoucí písničkou Poslední kovboj. Připomeňme dnešní datum, a to 17. září, k tomu také čtvrtek. Ostatně, jak jsme zmiňovali před okamžikem, budeme mít možnost podívat se na začátek nového ročníku hokejové extraligy. A právě zápas úvodního kola mezi českými pohárovými zástupci, v tomto momentě tedy doplňme Plzní a Libercem, nabídl urputnou bitvu, kterou za stavu 1-1 rozhodovali až samotné nájezdy. V nich vystřelil Škodě druhý bod Matyáš Filip, který překonal gólmana Petra Kváču ve druhé sérii.
1: Já jsem určitě od začátku věděl, že nebudu dělat to, co dělám vždycky, protože Petr Kováč mě zná, takže jsem věděl, že musím dělat něco jiného. Poradil jsem se s trenérem gólmanů a jeho rada vyšla. Chtěli jsme vstoupit do té sezóny vítězně, to se povedlo. Samozřejmě za 3 body by to bylo krásnější, ale myslím, že i ty 2 body se určitě hodějí.
2: Okomentoval nejen svůj vítězný nájezd plzeňský útočník Matyáš Filip, který překonal gólmana Petra Kváču. Duel dvou českých zástupců v Lize mistrů nabídl stejně jako zápasy v minulé sezóně velmi těsnou a dramatickou bitvu.
3: Když se člověk koukne do historie, tak vždycky z Plzní byly takovýhle zápasy, takovýhle tahanice, výborný akce, výborný bruslivý hokej, a samozřejmě, že to hraje roli, že víte, co trošku očekávat. Na druhou stranu nechcete být nějak tím ovlivněný a mít jako zastřenou mysl tím, že budou hrát takhle.
2: Myslí si liberecký gólman Petr Kváča. Trenér Bílých tigrů Jiří Kudrna i přes prohru své svěřence pochválil.
4: Myslím si, že to byla bitva, že to bylo vyrovnaný, že to bylo dramatický a rozhodlo i vlastně technická disciplína, takže domácím blahopřejeme k vítězství. Samozřejmě kluky jsem pochválil a věřím, že určitě má ten bod velkou cenu, protože ty zápasy opět ukázaly už, jak jsme hráli loni, že je to prostě urputný, kvalitní zápasy z obou stran.
2: Konstatoval Jiří Kudrna. Naopak domácí asistent trenéra Jiří Weber viděl na hře svého týmu nedostatky a za 2bodový zisk děkoval především gólmanu Niku Malíkovi.
5: Musím uznat teda sílu k soupeře, po většinu času toho zápasu byl na tom Liberec líp, byl živější. I těch malých detailech, ty souboje hokejkama o ten kotouč byly rychlejší ve všem v té reakci. Ten druhý bod si myslím, že jsme získali díky Nikovi, který vlastně nám to ukradl, ty 2 body.
2: Řekl po těsné výhře nad Libercem asistent trenéra Škody Jiří Weber. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tady v ranních a dopoledních hodinách očekáváme skoro jasno až polojasno, a to ojediněle s mlhou. Odpoledne bude oblačnosti přibývat, následně na horách by se klidně mohly objevit také přehánky. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia a k tomu slabý proměnlivý přes den jihozápadní vítr. Biozátěž pro dnešek na jedničce. Takové počasí nás tedy čeká ve čtvrtek 17. září.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vím.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Kolik hroznů letos vinaři v Česku sklidili, nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Vysoká pravděpodobnost růstu hub v Libereckém kraji láká lidi do lesů. Policie varuje před riziky pohybu v přírodě, zejména v horských oblastech. V Libereckém kraji se letos policisté zabývali zatím jednotkami případů pohřešování osob při sběru hub a lesních plodů. Jablonecký magistrát chystá dražbu stříbrných pamětních medailí vydaných ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Dražit se bude celkem 110 medailí s motivem jablonských městských lázní a výtěžek bude použitý na jejich rekonstrukci. Čestné občanství České Lípy in memoriam obdržel Petr Trunec. Stal se tak 12. čestným občanem města po roce 1989. Oznámila to mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Bržová. Trunec byl učitelem hudební výchovy a českého jazyka pro cizince. Během života vedl na Českolipsku několik sborů. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 Kč. Vinobraní letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Hokejová Sparta vyhrála v Tipsport Extralize v Olomouci 5-2 a dostala se tak do čela tabulky. Ve zbylých duelech Hradec Králové zvítězil v Pardubicích 5-3, Mladá Boleslav uspěla v Českých Budějovicích 3-2 po prodloužení, Litvínov zdolal brněnskou Kometu 2-1, Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech a Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ojediněle mlhy. Odpoledne bude převládat oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 10 v obci Loužnice na Jablonecku dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, silnice je kluská.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během čtvrtečního dobrého rána dnes s datem 17. září. Pokračujeme také po 7:30, kdy se společně už za okamžik budeme mít možnost podívat na další aktuality Libereckého kraje. V následujících 30 minutách ale nebude chybět ani telefonát meteorologům a nebo návrat v našem regionu, a to o 100 let nazpět.

8 minut po půl jsme a další nestárnoucí píseň v našem vysílání. Mít svůj kout, jak zpívala Jitka Zelenková. Přejeme nejen tady dobrý poslech, také dobré čtvrteční ráno. Řidičům šťastnou cestu, hlavně úspěšný je vkročení do druhé poloviny pracovního týdne. K tomu se můžeme podívat na další aktuality týkající

0: se Libereckého kraje. Ta první, ta už je právě tedy, myslím si, velmi aktuální, neboť se bude týkat dnešního dne a pravděpodobně v tomto momentě budeme informovat hlavně obyvatele Raspenavy, kteří by měli počítat s tím, že právě dnes bude pro veřejnost uzavřen městský úřad, a to konkrétně od 13. hodiny. Tak s tím věříme lepší počítat, ale zároveň mluvili jsme o druhé polovině pracovního týdne, a tak se budeme moci i s předstihem podívat na víkend. Právě 19. a 20. září totiž proběhne v Železném Brodě tradiční skleněné městečko. Jen tady doplňme, už od pátku 18. konkrétně od 20 hodin, a to až do neděle 20. září, tedy do 20 hodin, bude uzavřeno Malé náměstí a Husova ulice. Dojde také k zobousměrnění ulice Obránců míru od mostu po Malé náměstí, kde bude zakázáno zastavení, a od čtvrtka, tedy od dnešního dne, budou uzavřena parkoviště na Malém náměstí, v Husově ulici a pod zvonicí na Obránců míru. Objízdná trasa povede přes Podboskov, Boskov a Jesený. Provozu autobusových linek se omezení nijak nedotkne, to je dobrá zpráva. Vozidla ponechaná v uzavřených lokalitách budou ale na náklady majitele odtažena. Tak kdybyste si nechtěli financovat odtah auta, věříme, že s touto informací jsme včas poradili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: My jsme po zprávách, Populo jsme slibovali pohled na počasí a proto už teď můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat také z Českého hydrometeorologického ústavu paní Janu Ehrtovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: My jsme společně také včera řešili oblačnost, řešili jsme nějaké přehánky a tak budeme moci začít v podstatě na stejnou notu. Zatím tedy vidíme spíše oblačno, na sluníčko to úplně nevypadá. Jak to tedy s tou oblačností a potažmo nějakými přehánkami bude?
2: Tak teď v těch ranních hodinách ta oblačnost, která víceméně je nebo byla, se nám odsouvá dále na východ a měli bychom mít v těch dopoledních hodinách, by mělo být sluníčko, ne že ne, dočkáme se ho, ale potom odpoledne zase by oblačnost přibývala, bylo by také to klasické polojasno oblačno, ale dneska to se týče srážek, tak ty budou opravdu jenom výjimečné a možná jenom maximálně na horách a to ještě s velmi malou pravděpodobností, takže závěr je takový, že dneska víceméně bez srážek a teploty doplním, teď aktuálně máme nejčastěji kolem 8-9 stupňů Celsia a v těch maximálních hodnotách 17 až 20 v Libereckém kraji.
1: Tak to není vůbec špatné, ty teploty nakonec stále, myslím si, relativně příjemné. Můžeme jenom doplnit ty teploty aktuální, kolik tedy v Libereckém kraji měříme, případně jak moc se nám to blíží danými lokalitami?
2: Dneska se nám to úplně tolik neliší, máme opravdu od těch 8 do těch 9, 10 a pouze frýdlanský výběžek má nad 11 stupňů Celsia.
1: Tak tam je to takové standardní v tomto směru, frýdlanský výběžek většinou ty teploty mívá trochu jinak než zbytek Libereckého kraje. Na druhé straně myslím si počasí, na které se přeci jen můžeme těšit, tak věřím, že nejen mě, ale i vám radost udělala tedy z Českého hydrometeorologického ústavu paní Jana Ehrtová. My děkujeme za informace, popřejeme krásný den, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Dnešní příběh z poloviny září roku 1926 bude pro někoho jen boj s úředním šimlem, pro jiného uplatnění jazykového zákona v praxi v oblasti česko-německého soužití.
2: Je to tak. Místní německy psané noviny totiž utiskly stížnost jednoho říšsko-německého obchodníka. Ten přijel do Prahy jako nákupčí na tamní veletrhy. Podle svého vyprávění tam utratil spoustu peněz a pak se rozhodl odcestovat vlakem do severočeského Hiršbergu, tedy do Dox. Přistoupil na jednom pražském nádraží k přepážce československých státních drah a požádal o jízdenku do Hiršbergu. Pokladník u okénka mu ale chladně oznámil, že žádný Hiršberg v síti drah neexistuje a lístek mu tedy neprodá.
1: Skoro to vypadá, jako kdyby cizinec buď nevěděl nebo nechtěl registrovat, že musí říct české jméno Doxy.
2: Je to tak, mezi mužem a pokladníkem se strhla velmi ostrá hádka. Do té se nakonec vložil jeden přihlížející Čech, který nešťastnému Němci poradil ono kouzelné zaříkávadlo. Nebylo to sezame otevři se, ale bylo to slovo Doxy. Teprve pak pokladník jízdenku vydal, jenže mezi tím se dal rychlík do pohybu a nešťastnému obchodníkovi ujel před očima. Tisk tehdy jízlivě dodával, že takhle se k platící cizincům chová státní podnik. My si můžeme zilustrovat, že v Doxech tehdy žilo 1880 obyvatel, z nich bylo 193 Čechoslováků a 1647 Němců, takže jméno Hiršberg se tam nepochybně běžně používalo.
1: Na druhé straně, kdybych řekl ve Vídni na nádraží, že chci lístek do Štýrského Hradce, pravděpodobně bych taky nepochodil.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Případů pohřešovaných osob při houbaření v Libereckém kraji meziročně mírně přibývá. Mezi Českou Lípou a Děčínem nejezdí vlaky. Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Vysoká pravděpodobnost růstu hub v Libereckém kraji láká lidi do lesů. Policie varuje před riziky pohybu v přírodě, zejména v horských oblastech. V Libereckém kraji se letos policisté zabývali zatím jednotkami případů pohřešování osob při sběru hub a lesních plodů. Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského ale takových případů přibývá.
4: Tento trend v porovnání s předchozími roky mírně narůstá, což může být způsobeno nejen atraktivitou pohybu v přírodě, ale i přeceněním vlastních sil a nebo naopak podceněním přírodních vlivů.
3: Policisté turisty upozorňují na možná rizika a bezpečnost pohybu v lesích na preventivních akcích. Na trati mezi Českou Lípou a Děčínem musí cestující počítat s výlukou. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků budou jezdit vždy dva autobusové spoje.
5: Jeden z nich bude výjíždět ve standardním čase a druhý pojede skoro o půl hodiny dříve, aby mohl navázat na přípoje v cílové stanici. Autobusy nahrazující rychlíky přijedou později, protože jsou pomalejší. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Liberecký dopravní podnik v říjnu začne s opravou dlažby pod tramvajovou tratí u terminálu Fignerova. Nedávno opravované místo mělo původně sloužit jako pěší zóna. Kvůli rekonstrukci schodiště v Rumunské ulici tam dočasně začaly jezdit autobusy. Zlepšily se jejich dojezdové časy, proto se autobusová doprava na trasu přesunula trvale. Dlažba ale nápor nevydržela. Dopravní podnik ji teď musí za zhruba 1 000 000 korun opravit, informoval provozně technický ředitel Ludvík Lavička. Zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů dnes budou jednat o státním rozpočtu na příští rok. Ten má v pondělí finálně schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce na schůzce informovat o základních pilířích navrženého rozpočtu, který má mít schodek 389 miliard korun. Zaměstnavatelům v něm chybí víc peněz na výzkum, vývoj a inovace. Odboráři zase chtějí na jednání mluvit o platech zaměstnanců veřejného sektoru.
0: Počasí.
3: Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude převládat oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená Krajinská ulice. Uzavírka potrvá do konce září. A na Liberecku je ještě uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Čtvrteční dobré ráno pokračuje datum 17. září, stále tedy čtvrtek a teď už 4 minuty po 8. hodině. Popřejeme nejen příjemný poslech, také dobré ráno, ale i šťastnou cestu. A na silnicích vlastně budeme moci zůstat, pokud uvažujete o práci profesionálního řidiče, ať už autobusu nebo kamionu. Bude vás určitě zajímat, že by se od příštího roku měla změnit ústní část závěrečné zkoušky. Ministerstvo dopravy totiž chce zmodernizovat otázky, které se mnohdy ptali na zastaralou techniku nebo postupy. Tak s jakými změnami můžete počítat? To se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho vysílání. Ze studia Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Martin Kolín.

0: Se skupinou Boniem jsme vkročili do další části našeho čtvrtečního Dobrého rána. A ze studiu Českého rozhlasu Liberec přejeme hlavně tedy příjemný poslech. Mluvili jsme o změnách, které se budou týkat profesionálních řidičů, ať už jde tedy o budoucí řidiče autobusu a kamionu. Právě na ně čekají nové závěrečné zkoušky. Ministerstvo dopravy změní jejich ústní část, budou v ní nové otázky. Resort tak chce zmodernizovat závěrečného přezkoušení, které by mělo odpovídat současným technologiím ve vozidlech. Změny by měly začít platit od příštího roku.
1: Sada otázek určených pro řidiče autobusů a kamionů se změní po víc než čtvrtstoletí. Nová bude ústní část zkoušky, ve které se prověřuje ovládání a údržba vozidel. Uchazeči o skupiny C, D a E už nebudou muset odpovídat na otázky, které se týkají dnes už zastaralé techniky. Pokračuje Antonín Vohradský z odboru řidičů a evidence vozidel ministerstva dopravy.
2: Snížili jsme nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál, ale ne, aby se po něm požadovalo, že bude něco rozebírat, opravovat a podobně.
1: Naopak řada otázek přibude.
2: Některé se věnují, řekněme, ekologii provozu vozidla. Podrobně chceme, aby byl vysvětlen princip fungování filtru pevných částic, aby řidič chápal, jakým způsobem má s vozidlem jet za účelem dobrého fungování čištění filtru pevných částic. Zařadili jsme otázku, která se týká alternativních pohonů, ale hlavně vysvětlit, jaký smysl ty pohony mají, jaká jsou případně omezení.
1: Žák by tak měl podle ministerstva při zkoušce nově prokázat spíš znalost souvislostí místo suchého popisu. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD by změna měla přispět k většímu zatraktivnění povolání řidiče, kterých je na trhu nedostatek.
3: Otázky, které jsou tam z dob z Vazarmu, neboli z 90. nebo z 80. a dneska absolutně nevnímáme jako opodstatné a stěžují vlastně ochotu vůbec si udělat řidičák, budou vyškrtnuty nebo nahrazeny, ať jsou tam věci, které požaduje doba a které uživatel potřebuje znát.
1: Návrh teď ministerstvo posílá do mezirezortního připomínkového řízení. Jeho účinnost plánuje od začátku příštího roku. Změnu vítají i autoškoly. Podle jejich asociace je ale klíčové zatraktivnit nejen závěrečnou zkoušku, ale i samotnou výuku.
4: Nyní si vyzkoušíte samostatnou kontrolu vozidla. Vaším úkolem je najít tři závažné nedostatky, které mohou ohrozit bezpečný provoz.
1: Tohle je ukázka z virtuální reality, kterou asociace autoškol nabízí svým členům k výuce. Už teď do ní připravuje nové scénáře podle aktualizovaných otázek, pokračuje předseda asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Dneska moderní technika funguje tím způsobem, že spousta technologických a věcí, které i on má používat, je skryta, je pod nějakým deklem, je pod šasím toho stroje. No a my dokážeme za pomoci moderních virtuálních prostředků ten autobus různě rozřezávat. Dokážeme velmi jednoduše popisovat některé prvky, u kterých on není schopen si dobře představit, jak třeba fungují.
1: Teď uchazeče komisaři zkoušejí ústně u modelů nebo výcvikového vozidla. I formu zkoušky by chtělo ministerstvo dopravy v příštích letech modernizovat. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak přeci jen sluníčko, alespoň částečně v Libereckém kraji. Ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, a to ojediněle s mlhou. Odpoledne už ale bude oblačnosti přivíjat, a tak tedy k oblačnosti a hlavně na horách se ojediněle přidají také přehánky. Nejvyšší teploty dnes mezi 17 až 20 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

17. září v kalendáři a 8 minut nás dělí od 8:30. Je to ale také možnost vrátit se až do roku 1911, potažmo do roku 1888. Abych to vysvětlil, právě v roce 1888 totiž vznikla vůbec první rozhledna nahoře Tábor u Lomnice nad Popelkou. Tehdy šlo o dřevěnou stavbu, kterou nechal postavit tamní okrašlovací spolek. Byla dřevěná a i vzhledem k tamním klimatickým a podmínkám vydržela stát zhruba 9 let. My se tedy můžeme vydat do zmiňovaného roku 1911. Je to totiž na den přesně 115 let od slavnostního otevření rozhledny Nové. Jejím vzorem byla částečně i Černá studnice, která vznikla o několik let předtím. O 2 roky později proběhla i dostavba turistické chaty. A v minulém století prošlo místo ještě celou řadu úprav, rozšíření chaty a třeba také dostavbou silnice. Ten nejdůležitější moment byl i pojmenování rozhledny. Ta nese jméno Josefa Tichánka, řídícího člena tamního okrašlovacího spolku. A byť to po sametové revoluci s budoucností Tichánkovy rozhledny nevypadalo dobře, i dnes můžeme s klidem říct, že slouží svému účelu. A to přesně po 115 letech.

0: Budou se v Liberci měnit počty asistentů prevence kriminality? Na to se podíváme ve zprávách Ivety Blahové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Dalšími kolonami a zpoždění musí od zítřka počítat řidiči na průtahu Liberce mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou. Neprůjezdný bude jízdní pruh na Děčín, auta budou jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu na Prahu. Důvodem je pokládka nového asfaltu. Liberec i přes získanou dotaci nezvýší počet asistentů prevence kriminality. Na jejich provoz dostal pro letošní rok od ministerstva vnitra přes 1 milion korun. Podle primátorové náměstkyně Martiny Teplé, zvolené za hnutí ANO, peníze magistrát využije na financování stávajících 5 asistentů. Ocenění za příkladnou obnovu vojenského hřbitova získala od ministerstva obrany obec Viany na Liberecku. Ta nechala letos zrestaurovat 4 památníky připomínající bitvu u Podolí, která byla součástí prusko-rakouské války v červnu 1866. Asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz stanic. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné. České tenistky odletěly k finálovému turnaji poháru Billie Jean Kingové do čínského Shenzhenu. Společně cestovaly kapitánka Barbora Strýcová a 3 hráčky Linda Nosková, Karolina Muchová a Kateřina Siňaková. Marie Bousková vyrazila z Ameriky a Sarah Bejlek se připojí později, protože ještě na turnaji v Mexiku. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude převládat oblačno a na horách se objeví přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou v Liberecké ulici havarovala 2 osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během čtvrtečního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec v kalendáři 17. září 8:30. A jak čas napovídá, už za okamžik nás čeká tradiční věc v podobě krimi příběhu. Dnes se vydáme do Jablonce za tamními policisty, kteří řešili krádež kola a možná i koloběžky. Tak co konkrétně se tady v Jablonci stalo, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: Nebál bych se píseně Tři kříže nazvat jako táborákovou záležitost a tu jsme si měli možnost užít 10 minut po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My se ale od táboráku budeme moci přesunout na silnice. Jízdní kola se totiž kradla vždy, ale v poslední době se k oblíbenému sortimentu zařadily i koloběžky. Ano, mám na mysli ty elektrické, které můžete pořídit za 15 stovek, ale taky třeba za 35 tisíc. V dnešním krimi příběhu nám Miroslav Holubec přinese jak krádež kola, tak možná i koloběžky.
1: Krimi příběhy.
2: Co se týče sortimentu, mají zloději své oblíbence. Jsou to například malé, ale drahé věci, které strčíte do kapsy a nepozorovaně je pronesete přes pokladnu, pokud tedy kradete v obchodě. A rozhodně patří mezi oblíbené objekty zájmu kola a koloběžky. Kola se kradla vždycky, jelikož je často najdete jen tak opřená před prodejnou a některá dnes stojí klidně 100 tisíc. A hlavně můžete na nich okamžitě odjet z místa činu. A to ani nemluvím o elektrokolech a elektrokoloběžkách, to až za chvíli. Nejdřív tu máme jedno kolo ukradené před večerkou u Jabloneckých Tyršových sadů. Když strážníci dorazili na místo, majitel prodejny jim udělal radost záznamem z bezpečnostní kamery, kde byli pachatelé pěkně zachyceni přímo při činu. Policisté se vydali směrem, kterým na videu párek zlodějů odcházel, tedy k vlakovému nádraží. Tam jim udělal radost pro změnu výpravčí, když jim sdělil, že vlak na Tanwald má zpoždění, takže mají dost času ho prohledat. A za chvilku byl povedený pár a hlavně ukradené kolo na světě. Kolo strážníci předali majiteli a pachatele do rukou policie České republiky. A teď ta elektrokoloběžka, o které jsem mluvil. Nedávno na městské policii v Jablonci přijali hlášení, že před restaurací Sportovka někdo nabízí k prodeji elektrokoloběžku. Na první pohled jasná čorka. Je to mimochodem jen na dohled od výše uvedené večerky. Strážníci na místě našli muže s koloběžkou. Už ji nenabízel, ale tvrdil, že ji koupil od neznámého taxikáře v Turnově. Což se dá jen těžko ověřit. Co se ale dalo ověřit celkem snadno, byla totožnost koloběžkáře a také informace o tom, že jde o osobu jaksi v zájmu policie České republiky. Alespoň v tomto směru tedy bylo spravedlnosti učiněno zadost.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a dopoledních hodinách skoro jasno až polojasno, odpoledne už očekáváme oblačno a na horách také ojediněle přehánky. Teploty dnes 17 až 20 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, a hlášený slabý, proměnlivý, přes den jihozápadní vítr.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec.

Už to bude pár let, co nás skupina Mandraže z hudebního světa opustila, přece jen se rozpadla, a tak jsme si měli možnost připomenout píseň Ona se smála, a to 10 minut před 9. hodinou, tedy v závěru čtvrtečního Dobrého rána. Můžeme připomenout dnešní datum, tedy 17. září, a k tomu hlavně nastínit, co vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec bude čekat po 9. hodině. Je to tedy dopoledne pod ještědem, jak čas napovídá, a také kolegyně Iveta Kalátová, se kterou se například na okamžik vydáte na huby. Loučí se Martin Kolín.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Devět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Česká národní banka dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. V Chrastavě na městském koupališti začala stavba druhého bazénu. Rusko v noci znovu útočilo na Ukrajinu. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty naměříme do 20 stupňů. Jsou to zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Bankovní rada České národní banky dnes odpoledne rozhodne o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba beze změny, tedy 3,75%.
5: Například viceguvernérka Eva Zamrazilová před zasedáním řekla, že nejsou v tuto chvíli žádné zásadní důvody pro změnu sazeb. K opatrnosti podle ní centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Národní banka se obává, že by se na podzim mohly plně projevit stále rostoucí ceny energií a paliv. To by výrazně zvýšilo inflaci a centrální banku by to patrně přimělo sazbu zvýšit. Tento scénář bude ale pravděpodobně na stole až v listopadu nebo v prosinci. Rozhodnutí o výši sazeb padne dnes ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Na městském koupališti v Chrastavě na Liberecku začala stavba nového bazénu. Kapacity stávající nerezové nádrže s brouzdalištěm podle radnice nestačí. Rozhodla se proto venkovní koupaliště rozšířit. Nový bazén bude mít na délku necelých 50 metrů a budou v něm 4 dráhy. V zadní části vany bude větší hloubka a startovní bloky. Sloužit má i závodním plavcům. Za stavbu radnice zaplatí přibližně 35 milionů korun. Práce mají být hotové do června 2027, říká vedoucí stavby Lukáš Rehák.
6: Začneme s buracími prácami stávajícího tělesa, následně nachystáme podklady a oporné stěny na montáž nerezovej vaně. Postupně se začnou realizovat nové strojovně a bazénová technologie. V budoucím roku se budou robit terénné úpravy finalizačné a nerezové dno toho bazénu, aby jsme to mohli potom napustit.
4: Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Od pondělí se pak ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploměr ukáže až 22 stupňů, zítra a během víkendu ještě o stupeň víc. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. Na západě a severu republiky tak může být maximálně jen kolem 20 stupňů. Od příštího týdne teploty přes den vyšplhají maximálně na 18 stupňů. Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 12 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily taky problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. 3 zranění jsou také v Záporoží.
0: Počasí.
4: Dnes dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude převládat oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. A nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 35 na trase Liberec Turnov u obce Dlouhý most stojí u krajnice porouchané osobní vozidlo. Počítejte se zdržením. A v Liberci v Hejnické ulici havarovalo osobní vozidlo. Policie na místě nehodu vyšetřuje také tady. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemný a poklidný dopolední čas i s námi s Českým rozhlasem Liberec. To už vám teď krátce po 9. hodině přeje Iveta Kalátová. Ano, je to tak, začíná dopoledne pod Ještědem. Máme čtvrtek 17. září. No včera pořádně sprchlo, paří se lesy a to je jasné znamení, že rostou houby. Tak lidé v Libereckém kraji vyrážejí na houby. Ovšem, podle policistů se množí případy, kdy se v lese někdo ztratí. Upozorňují tak na bezpečný pohyb v přírodě. Na toto téma si více povíme s naší redaktorkou. No a v čem ženy chybují ve vztahu vůči mužům? O tom bude dnešní etiketa. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Hezky si hrajeme v dopolední pod ještědem. Nejprve Miroš Birka, teď Petr Novák. Máme 9 hodin 12 minut, je tady s vámi čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Liberec. Včera nám pěkně sprchlo, to dešťové počasí opravdu výrazně zlepšilo podmínky pro růst hub. No podle hydrologů je na území Libereckého kraje pravděpodobnost jejich růstu vysoká. V horských oblastech velmi vysoká. Třeba jste se o tom už sami přesvědčili, nebo se teprve chystáte vyrazit. Houbaření sebou ale nese i rizika, upozorňuje policie. Jak je zmírnit a být v lese v bezpečí, o tom budeme mluvit s redaktorkou Anou Podhornou, kterou vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jaké zásady doporučují policisté dodržovat, aby bylo houbaření bezpečné?
1: Důležité je podle preventistů výlet nepodcenit. To znamená zvolit vhodné oblečení a obuv, připravit se na změnu počasí, mít sebou nabitý telefon a třeba i baterku. Při plánování zvážit své síly a vzít si dostatek tekutin. A předtím, než houbaři do lesa vyrazí, je dobré někoho o plánu informovat, kam vyráží a kdy se mají vracet.
0: No a jak by se tedy měl člověk chovat v lese?
1: Vhodné je sledovat trasu a všímat si výrazných objektů, které houbař míjí. Pokud je společně skupina lidí, je dobré se pohybovat v dohledu ostatních a v případě, že se člověk ztratí, preventisté doporučují hledat orientační body a zkusit se vrátit zpět po stejné trase. Kontaktovat blízkou osobu a v případě nouze policii na lince 158 nebo v horských oblastech horskou službu na lince 1210. Lze také využít aplikaci Záchranka, která se záchrannými složkami sdílí polohu telefonu.
0: A jak je tedy časté, že se houbaři ztratí?
1: Policisté v Libereckém kraji zaznamenali v průběhu tohoto roku jednotky takových případů, říká mluvčí Vojtěch Robovský.
2: Nutno podotknout, že tento trend v porovnání s předchozími roky mírně narůstá, což může být způsobeno nejen atraktivitou pohybu v přírodě, ale i přeceněním vlastních sil a nebo naopak podceněním přírodních vlivů.
1: Tento týden pátraly záchranné složky v Karlovarském kraji po houbaři na Sokolovsku. Pro 62-letého muže dopadlo houbaření fatálně. Policisté se tak zaměřují i na prevenci a informovanost turistů.
0: A můžeš nám ještě říci, jak taková prevence vypadá?
1: Houbařům a výletníkům se může stát, že v lese potkají policisty, kteří je osloví a připomenou zmíněné zásady. Jedna z akcí se konala nedávno v Bedřichově Jizerských horách, popisuje policistka Zuzana Gelič.
3: Během preventivní akce se návštěvníci zajímali o doporučené postupy při ztrátě orientace v terénu i o další zásady bezpečného pohybu v horách. Policistky jim poskytovali informační materiály a připomínali, že i zdánlivě nenáročná vycházka se může vlivem změny počasí nebo podcenění přípravy či fyzické připravenosti jednotlivce proměnit nepříjemnou situaci.
1: Preventisté v Libereckém kraji ještě podobnou akci plánují v říjnu na některém z houbaři často navštěvovaných míst.
0: Děkujeme tady za důležité informace, které nám přinesla redaktorka Anna Podhorná. Je opravdu důležité mít s sebou alespoň tedy, když už tak nabitý telefon. Člověk nikdy neví, kdy se může někde ztratit. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nádherný hlas Kamila Střehavky nám dozněl ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a je tady další díl Etikety s Danielem Šmídem, autorem knih o pravidlech slušného chování. Lada Klokočníková se tentokrát zeptá na chování žen vůči mužům a v čem někdy chybují.
1: Relativně časté je galantní chování mužů vůči ženám. Otevření dveří, posunutí židle, umožnění obléct si do kabátu, nechat vstoupit do dveří výtahu a tak dále. Zároveň však není vždy dáno a není vždy jasné, jak by ta žena se měla chovat. Může se stát, že třeba nechce tohle gesto přijmout, protože si myslí, že je to nadbytečné, tak by to neměla nikdy tím opovrhovat. Je to gesto, které říká vnímám tě, které říká vnímám vás tady v tomhle prostoru a mám pocit, že vám mám dát přednost. Tak tohle je gesto, za které každá žena by měla zaplatit v úzovkách. Je to investice, za kterou by měla investovat do toho své poděkování a případně úsměv. A pokud si nic takového nepřeje, na což má právo, tak to musí dát najevo decentně, zdvořile.
2: A myslíte si, že je to hodně časté, že ty ženy odmítají, protože to je skutečně projev zdvořilosti muže, pokud vám otevře ty dveře. Naopak, nedávno jsem zažila, že přišla žena do společnosti, zatímco muž seděl, tak žena stála a muž si nestoupl, takže tam si říkám, že vlastně se stávají i takovéhle věci.
1: Časté to není, abych odpověděl na vaši otázku, a zároveň se to výrazně množí. Jsme ovlivněni i jakousi tendencí, že každé gesto musí být vysvětleno nějakým postojem. A že to, že já otevřu dveře, že ně musím vysvětlit, proč to dělám. Jestli náhodou zatím není nějaká genderová významná nerovnost, jestli náhodou nechci té ženě dát najevo to, že neví, kde je klika, když to přeženu. Tohle je důvod, proč o tom tady mluvíme. Chceme jít trošku dopředu do budoucnosti etikety a uvědomit si, že pokud nám někdo nabízí gesto přednosti, otevření dveří, ať jsem žena nebo muž, to je v podstatě jedno, tak vždy musí přijít poděkování, pokud to přijmout chci, anebo zdvořilé odmítnutí, přátelské odmítnutí, pokud to nechci. Nemůže tam přijít ignorace toho člověka, výsměch nebo něco podobného.
0: Dodává Daniel Šmíd, se kterým se opět setkáme příští týden ve stejném čase.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Písničky, které nestárnou, toto je jedna z nich, vím, a tu naspíval Robert Křesťan se skupinou Plavci. Je tady s vámi dopoledne pod Ještědem, čtvrtek 17. září, tak blíží se nám komunální senátní volby. Ty doplní v některých obcích místní referenda a týká se to i dvou obcí v Libereckém kraji, Ralska na Českolipsku a Bystré nad Jizerou na Semilsku. Tak tématem referenda v Ralsku je projekt solární elektrárny. Ta by měla vzniknout na bývalém vojenském letišti Hradčany. Ralské zastupitelstvo vyhlášení referenda schválilo v červnu. No a lidé v něm budou odpovídat na dvě otázky, zda souhlasí s výstavbou solární elektrárny a zda souhlasí, aby byl v budoucnu jakýkoliv projekt obnovitelných zdrojů energie na pozemcích Ralska před schválením projednávaný a schválený v místním referendu. A pokud se vás toto téma týká nebo vás i zajímá, tak podrobné informace najdete na webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec opět mám pro vás pár informací, které by se vás mohly týkat. Lékárna v Harachově je z důvodu čerpání dovolené až do pátku 18. září uzavřena. Zprávu jsme našli na webových stránkách Harachova. No a dnes zvou ve Vratislavicích nad Nisou do tamního kulturního centra desítky. Mimo oslav Mezinárodního dne seniorů se tam zároveň představí vítězka soutěže Babička Libereckého kraje. Čeká vás tedy setkání, příjemná atmosféra a kulturní program. Více informací najdete na stránkách Vratislavic nad Nisou. No a stavba cyklostezky Lípa Nový Bor na kole míří do finále. Město Nový Bor proto připravilo na zítřek veřejný kontrolní den. Znamená to, že zájemci se budou moct přímo na místě seznámit s aktuálním stavem stavby a projít si novou trasu ještě před jejím dokončením a předáním do užívání. Sraz je na parkovišti u koupaliště ve 13 hodin. Účast na kontrolním dni bude na vlastní nebezpečí a pouze pěšky. Návštěvníky město proto žádá, aby si sebou nebrali kola, koloběžky ani brusle. Zprávu jsme našli na webu města Nový Bor.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Green. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje. Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejkrásnějších rozhleden u nás na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou byla slavnostně otevřena v roce 1911, to je 115 let. Hned několik tisíc lidí se tehdy pokochalo poprvé pohledem na velkou část Čech z 35 metrů vysoké rozhledny. O ní se nejvíc zasloužil místní kantor Josef Tichánek. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
2: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
1: Divadlo pracujících ve Zlíně hrálo první představení před 80 lety v roce 1946. V budově adaptovaného komorního kina mohli diváci zatleskat inscenaci Jana Drdy Hrátky s čertem. První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertík. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. 124 cm dlouhé nohy ji dostaly i do Guinnessovy knihy rekordů a na plátna kin ve filmu Asterix a olympijské hry. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Karel Zich, který také působil krátce od roku 1969 do roku 1973 ve skupině Spiritual Quintet. Jisté ovšem je, že za chvíli už je tady 10. hodina, v 10 hodin už zprávy, které si pro vás připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. Na průtahu Libercem od zítřka přibude další omezení. Pedagog a sbormistr Petr Trunec se stal čestným občanem České Lípy in memoriam. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas se vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, se kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Za televizi teď lidé platí 150 korun měsíčně, za rozhlas 55 korun. S dalšími kolonami a zpoždění musí od zítřka počítat řidiči na průtahu Liberce mezi obchodním centrem města a Hodkovickou. Neprůjezdný bude jízdní pruh na Děčín, auta budou jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu na Prahu. Zavřený bude také nájezd na okružní křižovatky Hodkovická v Doubí a sjezd na ulici České mládeže. Omezení potrvá do poloviny října, pak se na měsíc zavře pruh směrem na Prahu. Důvodem je pokládka nového asfaltu, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Ten nový pohled na rekonstrukce silnice je takový, že pokud možno šetřit životní prostředí, tak provedeme recyklaci Zahorka, kterou jsme loni prováděli na D10 do Svijan, takže to bude Zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva.
0: Čestné občanství České Lípy in memoriam obdržel Petr Trunec. Stal se tak 12. českým občanem města čestným občanem města po roce 1989. Oznámila to mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Trunec byl učitelem hudební výchovy a českého jazyka pro cizince. Během života vedl na Českolipsku několik sborů.
3: Petr Trunec byl sbormistrem a korepetitorem sborů pro děti i dospělé, založil Českolipský kruh přátel hudby a působil jako dramaturg v Jiráskově divadle. 2 roky v České Lípě vedl základní uměleckou školu. S manželkou Marií Truncovou se starali o faru a kostel mistra Jana Husa v České Lípě. Podíleli se také na jejich renovaci. Z České Lípy Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Policie evakuuje stovky pacientů z Hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michála Richtrová s tím, že je to kvůli anonymní výhrušce bombou. Na místo vyslali policisté psovody se psy na vyhledávání výbušnin.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude převládat oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. A nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Hejnické ulici havarovalo osobní vozidlo, policie na místě nehodu vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Šťastnou cestu a příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec to vám teď už krátce po 10. hodině přeje Iveta Kalátová. Jestli pak víte, že už 32 let pomáhá Fokus Turnov lidem s duševním onemocněním v rámci 7. ročníku Festivalu duševního zdraví, dnes odpoledne můžete navštívit prostory turnovského Fokusu. Tak tyto prostory navštíví určitě náš regionální stopař, se kterým se určitě spojíme už za okamžik. No a vrátíme se také k příběhům přehrad, k našemu seriálu týdne. Tak dnes se podíváme do roku 1976 na přehradu v Josefově dole, která je zásobárnou pitné vody při Liberecku a Jablonecku. Tak více se dozvíte před 10:30. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Určitě už víte i z našeho vysílání Českého rozhlasu Liberec, že v Turnově tento týden probíhá 7. ročník festivalu duševního zdraví Neblázni Turnove. Řadu besed, přednášek a představení dnes odpoledne doplní také Den otevřených dveří v polifunkčním komunitním centru Fokusu Turnov. Co tam uvidíte, to nám už přiblíží regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne od polifunkčního centra Fokusu Turnov, které se nachází ve Skálově ulici, vlastně za budovou nové turnovské radnice, a já už dovnitř pomalu vstupuju s Evou Ometák-Koťákovou, koordinátkou vlastně toho týdne duševního zdraví, té akce Neblázni Turnové. Tak a jsme už vevnitř. Co všechno vlastně nabízí, jaké prostory poskytuje Fokus Turnov?
3: Dobrý den, my poskytujeme prostory vlastně pro, máme 4 služby a jsou tady služby sociální rehabilitace, pak je tady centrum denních služeb, sociálně terapeutické dílny a teď mi vypadla ta poslední.
2: To nevadí, to si vzpomenete. Je tady řada dveří a vlastně dá se říct, že vlastně všechno je využité. Teď ještě probíhají různé.
3: Teď probíhají ještě vlastně tady programy, Centrum denních služeb má ještě program, probíhají tady i terapie a od 12 hodin budeme otevírat dveře návštěvníkům, kteří by chtěli vidět vlastně ty prostory, které normálně běžně nejsou přístupné, a ten program už tady od 12 hodin nebude a bude tady den otevřených dveří do 5 hodin dnešního odpoledne.
2: Vlastně se myslím toho dne otevřených dveří je trošku tak sejmout takovéto tajemství a možná takovéto stigma, protože vlastně všechno, co se tak nějak týká duševního zdraví, má jakési stigma.
3: Přesně tak, vlastně nám jde o to sejmout z toho tu nálepku něčeho, co by nikdo neměl vědět, o čem bychom se neměli bavit, takže i proto chceme ukázat to centrum, že to je vlastně krásná budova, kde pracují hrozně příjemní lidé, takže není opravdu čeho se bát. A pokud vás zajímá, jak Fokus funguje, jak vypadá, a případně pokud vás zajímá i práce v sociálních službách a chtěli byste vědět, jestli byste třeba tady mohli najít nějaké uplatnění, tak tady budou kolegyně, které můžou s případnými zájemci probrat jejich možnosti práce ve Fokusu Turnov.
2: Já musím potvrdit, že je to opravdu velice příjemné prostředí, moderní, protože polifunkční centrum v Turnově je vlastně moderní stavbou. A také je to prostor, který má za sebou krásnou zahradu. Nahlédneme i na zahradu, protože zahrada to bude vlastně prostor pro vyvrcholení toho celého festivalu Neblázni v Turnově.
3: Ano, je to tak. Tady v sobotu 19.9. bude probíhat sobotní zahradní slavnost a tradičně probíhá právě venku. A po tom týdnu, kdy máme za sebou různé přednášky, workshopy, a už je to fakt taková zábavná část, kdy budou vystupovat kapela Těla od 6 hodin, od 19.30 vystoupí pak turnovská formace Tony Beat a přes den tady bude hrát uskupení Muzika Fortuna, Duo Big Band, bude tady Centrum pro rodinu Náruč, tady bude mít dílničky a pak různé právě taky jako workshopy, takže určitě na co se těšit.
2: A určitě se přijďte podívat i dnes odpoledne po 12. hodině do polifunkčního komunitního centra Fokusu Turnov ve Skálově ulici na den otevřených dveří, abyste viděli, jak krásná a moderní stavba to je, a dozvěděli se, jaké všechny služby tady můžete získat.
1: Tolik je pozvánka našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Moc děkujeme za tuto pozvánku a ať se vše náležitě vydaří a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne, dopoledne, odpoledne pak z Libereckých Vratislavic.
0: Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Možná, že jste také měli někdy chuť napsat báseň, ale nějak se vám nedostávalo slov k tomu, co cítíte. No ale kdo to umí, tak to je kapela Činasky, písnička Báseň Michala Malátného nám dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a nás už čekají příběhy Přehrad, tedy náš seriál týdne. Před 50 lety se v Jizerských horách začala budovat největší přehrada v Jizerských horách, Josefův důl. Má rozlohu 1,38 km čtverečních, obsah nádrže je přes 22 milionů metrů krychlových. Výstavba nádrže trvala 4 roky, dokončená byla v roce 1980 a stála víc než 340 milionů korun. I když je nejmladší z přehrad v Jizerských horách i u nás, plány na ní byly vytvořeny už počátkem 20. století jako součást jizersko-horských kaskád. Zajímavosti prozradil redaktorce Českého rozhlasu Liberec Janě Švecové bývalý hrázní Pavel Ševčík, který se o přehradu staral celých 33 let a stál také u jejího zrodu.
1: Plány už byly. Na starých mapách Jizerských hor je 17 přehrad nakreslených a i Josefodolská přehrada je tam na Kauškově mapě vyznačená.
2: Realizace ale přišla až o desítky let později. V 70. letech, kdy se kvůli těžbě uranu počítalo s tím, že na Liberecku a zejména Českolipsku výrazně vzroste díky pracovním příležitostem počet obyvatel a ty bude nutno zásobovat pitnou vodou.
1: Česká Lípa měla mít do budoucna v roce 2000 200 tisíc obyvatel.
2: Oprášily se tedy plány s přehradou na Kamenici nad Josefovým dolem, a to včetně původní sypané hráze.
1: Tady vznikla sypaná hráz, protože v údolí, který nemá úzký kaňonovitý profil, se nedá postavit betonová hráz, klembová nebo něco takového.
2: Jako materiál při stavbě se používala liberecká žula ze dna budoucí přehrady.
1: Jelikož teda ty dopravní vzdálenosti materiálu z nějakých lomů by byly velký a velice nákladný, tak se otevřely zemníky, kde se vytěžilo asi něco přes milion kubíků materiálu na nasypání těch dvou hrází.
2: Nezvyklé dvě hráze měly jediný důvod a tím byla bezpečnost.
1: Ty dvě hráze teda vznikly hlavně kvůli tomu, aby se docílilo 99,6% zabezpečenost nádrže s dodávkou vody.
2: Její předimenzovanost se ale nakonec v době současného sucha ukazuje jako velká výhoda.
1: Tady ten zdroj je velký, protože v těch propočtech, když se stavěla přehrada, se počítalo, že se odsaď z nádrže bude brát 520 vteřinových litrů. V současné době se bere někde kolem 150 litrů.
2: Při budování přehrady se používala veškerá dostupná technika. Dokonce je raznice používaná při stavbě pražského metra. To ale mělo také svůj důvod, popisuje Pavel Ševčík.
1: Aby se mohlo začít stavit, tak bylo potřeba kamenici převést do údolí, aniž by protikala hrázy. Takže vlastně v místech, kde je dno, tak od toho místa se prorazil tunel, tedy 400 asi 20 metrů dlouhý, a ten tunel se razil štítem z pražského metra.
2: A ještě jedna spojitost s hlavním městem mě zaujala.
1: Veškerá technologie, která slouží k manipulaci s přehradou a i turbína, všechno je v odběrném objektu, které je vlastně v nejnižším místě toho údolí a od toho potom vede potrubí na Bedřichov štolou. A málo kdo si uvědomí, když vidí ten objekt vyčnívat z vody, že to je vlastně výška Petřinský rozhledny.
0: Dodává bývalý hrázní Pavel Ševčík, který se o přehradu staral celých 33 let a stál také u jejího zrodu. To byl tedy návrat do roku 1976, kdy se na řece Kamenici začala budovat Josefodolská přehrada. A už zítra se v seriálu týdne podíváme ještě hlouběji do historie, protože právě před 110 lety, 18. září roku 1916, se protrhla hráz přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes ve čtvrtek 17. září. Je tady s vámi i nadále dopoledne pod Ještědem. Ke slovu už teď přichází opět Josef Černý. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte, u koho reklamovat.
1: Pan Tomáš si koupil kotel na elektrické vytápění bytu, který si poté nechal nainstalovat jinou firmou. Kotel se ale přehřívá, respektive nelze správně nastavit požadovanou teplotu. Prodejce svádí vadu na instalatérskou firmu a naopak. Problém byl zatím řešen s oběma firmami, ale pouze telefonicky. Pane posluchači, je lhostejné, u které firmy začnete, ale je potřeba uplatnit reklamaci osobně nebo písemně a firma musí na prohlídku poslat svého pracovníka. Osobně bych začal u firmy instalatérské, která by vám měla po montážní správnou funkci předvést.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrteční dopoledne pod ještědem pokračuje, no a nadchází čas na recepty našich babiček. No a s recepty se i dnes vydáme více než 100 let do historie a připomeneme si kandis. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření ho použijí při přípravě punče.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které se u nás v kuchyni připravovaly před 100 i více lety, dnes zavítáme do města a připomeneme si jednu z tehdejších sladkých pochoutek – kandis, tedy kandovaný cukrový krystal. Ten patřil mezi výrobky, které se v českých zemích objevovaly v cukrářské a potravinářské výrobě už před rokem 1900.
2: V době, kdy byl cukr drahý, byl kandis o něco levnější. Navíc se považoval za lahůdku. Používal se hlavně v lepší společnosti, například v kavárnách ke slazení nápojů, ve kterých se rozpouštěl pomaleji než cukr.
1: Ovšem o tom, že se u nás i vyráběl, máme doklady až z roku 1920, kdy továrna Terezie Hrubé v Přerově, která se původně zabývala zpracováním ovoce a výrobou marmelád, rozšířila svůj sortiment a zřídila výrobu kandisu a cukrovinek. Kandis se tak stal jedním z výrobků, které továrna nabízela vedle povidel, marmelád, čokolády, umělého medu a dalších cukrovinek. Velké cukrové krystaly se tu vyráběly v rozměrných nádobách pomalou krystalizací koncentrovaného cukerného roztoku. Kandis se tehdy vyráběl bezbarvý, nažloutlý nebo hnědý. Hnědý měl výraznější karamelovou chuť, bílý a žlutý, kandis byl jemnější. Ten se používal především v cukrářské výrobě, například ke kandování ovoce. Hnědým kandisem se nejčastěji sladili čaj nebo káva. V domácnostech se taky používal k přípravě punče nebo bylinných a domácích léčivých čajů, přidával se také do domácích likérů a sladkých vín. Velké cukrové krystaly byly také oblíbeným dětským pamlskem.
2: My ale vyzkoušíme punč s kandisem.
1: Budeme potřebovat 5 deci šťávy z hroznu, 3 deci pomerančové šťávy, 1 deci rumu, 0,5 deci citronové šťávy, 7,5 deka kandisu, 1 pomeranč a kousek skořice. Pomeranč omijeme v horké vodě, osušíme a nakrájíme na velmi tenké, téměř průsvitné plátky. Plátky dáme do hrnce, zalijeme bílou hroznovou šťávou, pomerančovou šťávou a citronovou šťávou. Přidáme skořicovou tyčinku, kandis a na mírném ohni ohříváme. Máme asi 5 minut. Dbáme na to, abychom směs neuvedli do varu. Podle chuti můžeme do punče přidat ještě rum. Punč rozdělíme do 4 sklenic, i když kandis ještě není rozpuštěný.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Mám naději, že uslyšíš

0: doby, jak žil bych rád.
1: Čas nám docela příjemně plyne. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je tady s vámi dopoledne pod Ještědem. Za chvíli už se přivítáme s naším dnešním hostem, kterým bude mluvčí města Jablonce nad Nisou Jana Fričová. Tak téma bude velice příjemné, protože před 160 lety získal Jablonec nad Nisou městská práva. No a zítra a pozítří si toto výročí připomene v Jablonci dvoudenní akcí v centru města, na co se máme těšit. Nejenom to se dozvíme už za okamžik. Počkejte se na to.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Semily zvažují koupy místní polikliniky. Opravený historický most v Zákupech je už naplno průjezdný. Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard. Shodla se na tom koalice. Odpoledne bude oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Město Semil jedná o koupi místní polikliniky. Prodávají společnost Klintop. O odkupu už jednali zastupitelé města, radnice, ale ještě s majitelem k dohodě nedospěla. Někteří zastupitelé jsou proti koupi. Podle kritiků je budova ve špatném stavu a její provoz bude nákladný.
2: Proti záměru na koupi místní polikliniky se vymezoval například Stanislav Palas z uskupení ODS s podporou KDU-ČSL. Zmiňoval například náročnost provozu zdravotnického zařízení co do požárních a hygienických předpisů. Místostarosta Tomáš Sábl z Volby pro Semily argumentoval, že o stavu budovy s majitelem teprve jednají. Ze Semily Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Řidiči už mohou bez omezení využívat opravený most v Zákupech na Českolipskou na příjezdu od Mimoně. Historický most byl kompletně uzavřený od konce března do začátku srpna. Pak byl průjezdný částečně a pokračovaly dokončovací práce. Oprava vyšla na 17,5 milionu korun. Kraj chtěl most původně zbourat, říká jednatel stavební společnosti NHCZ Tomáš Hodek.
3: Je prostě škoda takovouhle konstrukci bourat. Nebyly tady zas tak zásadní problémy v základech a projektanti vymysleli prostě variantu, že se tam schovala betonová deska, včetně příčných trámů, kompletně vystužená, a vymyslel se prostě způsob, jak to udělat, aby se vlastně ten základ toho mostu zachoval.
0: Jelenici a Martinice v Krkonoších propojuje ode dneška nová cyklostezka. Měří 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice, po které až dosud museli jezdit vedle sebe auta i cyklisti. Na její výstavbě se město a obec podíleli společně. Stezka nabízí bezpečnější prostor pro cyklisty i pěší a zároveň tvoří důležitou část budoucí sítě tras, které mohou Jelenici propojit s dalšími turistickými cíly. Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno a na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 17 až 20, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na dálnici D10 na trase Praha Turnov u Příšovy zhavarovalo osobní vozidlo, projíždějte tudy se zvýšenou opatrností. A na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel, uzavírka potrvá do 23. října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále příjemný a dobře naladěný poslech Českého rozhlasu Liberec. Teď už 4 minuty po 11. hodině vám přeje Iveta Kalátová. My si teď uděláme malou cestu do Jablonce nad Nisou. Proč tam? Protože toto město si letos připomíná 160 let od povýšení na město. A to je důvod k velkým oslavám, které se konají už zítra a v sobotu. A do dávné i nedávné historie tohoto města a do bohatého programu oslav nahlédneme společně s naším dnešním hostem, kterým je tisková mluvčí Jana Fričová. Tak jste zváni a ať se vám hezky poslouchá.

0: Leszek Semelka jednou větou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No milí posluchači, to, co bude následovat teď, tak to nebude jedna věta. Těch vět bude hodně a podotýkám, budou to souvětí a budou to zajímavosti a také pozvánky. Naším dnešním hostem je mluvčí města Jablonce nad Nisou Jana Frečová, také naše rozhlasová kolegyně. Vítej, dobré dopoledne.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Teď si úplně na druhé straně.
1: No je to úplně nezvyklé. Já jsem si hned natáhla vlastně sluchátka, ty si mi říkala, že nemusím mít, pravda, ale zvyk je železná košile.
0: Jsem moc ráda, že se vidíme, že se ji uslyšíme, tak děláš čest tvému městu, protože máš krásnou bižuterii na krku. Nádhera město.
1: Já jsem tím známá, že ráda nosím korále.
0: No aby ne, tak musíš propagovat město bižuterie. No ale co je důležité, Jablonec má různá výročí, tak než to všechno ještě probereme, můžeme se podívat trochu do historie, kam až vlastně sahá zmínka o Jablonci nad Nisou.
1: Tak úplně první zmínka je z roku 1356, a jak to tak bývá, tak jako první stála vlastně na místě, kde je dneska město, hospoda. Ta hospoda je tam pořád, dneska je z ní tedy hotel, už není dřevěná, ale je zděný a je to hotel u Zlatého lva.
0: No a když budeme ještě dále pokračovat, ostatně ono, toto jméno vzniklo prý ze staročeského slova pro jabluňku. Jablonec, jabluňka, no tak ono by se tak to tak samozřejmě
1: asi
0: nabízelo.
1: Se to, možná, že to tak jako je, ale nevím, jestli to je úplně přesné, ono se o tom všichni jako dohadují. Nicméně pravdou je, že město má ve znaku jabloň na kopečku, spod jejich kořenů vyvěrá Nisa, pramen, ano. A na tom jablíčku, na té jabloni jsou jablíčka, ale kolik je tam plodů, tak o tom se ještě nikdy nikdo přesně nedohodl. Určitě by ti to uměl říct Marek Řeháček, který je také náš kolega.
0: No vidíš to, tak Marka Řeháčka si také jednou pozveme a ještě podrobněji tu historii určitě probereme, ale jisté je, že v Jablonci nad Nisou, vy, kteří jste ctitelé architektury, tak určitě víte, že v Jablonci najdeme řadu krásných secesních staveb. Ale teď už půjdeme k těm výročím, protože je toho opravdu hodně, abychom to stihli. Čím začneme?
1: No rozhodně je jich hodně, já úplně všecky říkat nebudu, ale určitě je významné, že Jablonec navštívili hned dva císaři. Tím prvním byl v roce 1766 císař Josef II., který navštívil jablonecké paseky a na památku, kdy tam toho chalupníka požádal o chleb a o vodu a on ho tedy pohostil chlebem a tvarohem tuším, tak je tam vysazená lípa. Ta tam stojí do dneška. No a tím druhým císařem byl v roce 1906 císař František Josef I., který navštívil Jablonec a právě k jeho poctě vznikly i jablonecké městské lázně. A ten rok 1906 vůbec byl takový hodně významný, protože v tom roce Jablonec získal i privilegium města s přívlastkem nad Nisou, do té doby to byl jenom Jablonec. No a položil se základní kámen Petřínu, restauraci s vyhlídkovou věží, divadlu, které bude příští rok slavit, a byla zahájena stavba údolní přehrady Mšeno.
0: Ano, a my to víme, protože se tomu věnujeme také v našem seriálu týdne.
1: Tak a ještě bych možná zmínila to nejvýznamnější, ten nejvýznamnější letopočet, který letos si připomínáme, a to je rok 1866, kdy byl Jablonec tedy povýšen na město. Do té doby byl městys.
0: No, už je to tedy opravdu dospělé město, dalo by se říct.
1: Je to tak.
0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je dnes mluvčí města Jablonce nad Nisou Jana Fričová.

0: Čtvrteční dopoledne po deštěném ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pokračuje naším dnešním hostem je naše rozhlasová kolegyně Jana Fričová, ale tentokrát je v roli mluvčí města Jablonec nad Nisou. Tak pokud jste si mysleli, milí posluchači, že v průběhu písničky jsme si povídali třeba o zajímavých památkách Jablonce, tak trochu ano, ještě jednou jsme se zmínili o Jabloneckých lázních, protože obě máme vzpomínky na časy, kdy jsme se tam učili plavat a kdy nás plavčík v 70. letech lovil takovým hákem. A prý ten hák tam je dodnes v lázních.
1: Ano. Hák ano. Je stále na svém místě. My kdykoliv se kdekoliv zmíníme o městských lázních a objeví se pamětníci tak v našem věku nebo i mladší, tak všichni vzpomenou na legendární hák, jimž nás pan plovčík lovil z bazénu.
0: Tak nevím, jestli nás poslouchá, ale byla to vždy moje noční můra a nikdy jsem se tam nenaučila plavat.
1: Nejen tvoje noční můra, Iveta.
0: Tak, ale teď už na mnohem příjemnější téma, protože je to jasné, skleněná bižuterie, mačkané perle, právě jejich výroba proslavila Jablonec nad Nisou, tak Jizerské hory, mincovnictví. Co všechno dal Jablonec světu a vůbec celé zemi?
1: No tak asi úžasnou secesní architekturu se svým architektem Hemrichem, který shodou okolností také spadá do šestkových výročí. Sice je to smutné výročí, protože on v roce 1946 v Jablonci zemřel. A kromě té architektury, tak to určitě bude ta bižuterie. Myslím si, že není už člověka, který by neznal dnes už Státní muzeum skla a bižuterie, které zase zakládal pan Viktor Vorlíček, výtvarník a pedagog zdejší průmyslovky, jablonecké průmyslovky, který byl spoluzakladatelem právě tohodle muzea a ten taky má smutné výročí, protože v roce 76 zemřel. No a v budově radnice se v roce 1996 otevřela městská galerie MY, která zase představovala díla výtvarníků působících právě na Jablonecku a v Jizerských horách. A tu galerii dneska najdete v domě Schejbalových, manželů Schejbalových. No a co bych řekla? No samozřejmě mince.
0: No, mince a medaile. No, vyráží se teď něco k tomuto výročí určitě?
1: Město vyrazí stříbrnou výroční medaili právě ke 160. výročí a je to limitovaná série, 160 stříbrných kusů a jeden zlatý, ten se stane součástí městského pokladu. No a 110 stříbrných medailí se bude dražit 8. října právě v těch městských lázních. A motivem té medaile jsou právě ty lázně. A výtěžek z té dražby, tak ten půjde právě i na obnovu lázní.
0: No ta stavba si to určitě zaslouží. Je to taková popelka, tak doufejme, že se na ní konečně dostane a asi už teď se přemýšlí, co by tam bylo zajímavého.
1: No přesně tak. No samozřejmě nejvíce lidí, zvláště těch starších, se shoduje na tom, že by tam chtěli vrátit zpátky balneoprovoz. To znamená, aby tam byl bazén, aby tam byly zase ty služby jako dřív, kadeřník, pedikúra, manikúra, masáže, jsou tam zbytky sauny, báry. Když jsem se procházela vlastně teď lázněmi, je to takový místy trošku smutný pohled. Nicméně stále tam jsou ty pozůstatky toho, co to bylo.
0: No ale ostatně ono by se to docela možná i hodilo, protože je to v centru města, je tam zastávka tramvaje. Myslím si, že to není špatný nápad.
1: Špatný nápad to není, ale není ten provozovatel, který by se toho ujal. Není o to opravit. To by asi opravit šlo, ale ten provozovatel, který tam bude držet ten provoz dál, ten je samozřejmě nákladný.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec i nadále mluvčí města Jablonec nad Nisou Jana Frečová. Tak musíš teď mít asi hlavu jako balon, protože pokud někdo třeba pořádá velikánskou svatbu anebo nějaké velké opulentní koletiny, tak už z toho také trošku šílí, koho pozvat, co všechno zařídit, tak nedokážu si představit ty oslavy,
1: které teď
0: budou. Tak já
1: naštěstí nejsem hlavní organizátor, tím je Kultura Jablonec. Ano. Já vlastně mám jediný úkol. Já o tom jenom mluvím.
0: No, ono to také stačí. Tak já si myslím, že už bychom měli začít, protože toho je opravdu hodně.
1: Je.
0: Tak čím začneme?
1: Tak vlastně oslavy toho výročí města začínají už v pátek 18. To budeme tedy slavit ty naše 160. narozeniny, když to tak vezmu, 160. narozeniny co by města. Oslavy se budou odehrávat na Mírovém náměstí, v Podhorské ulici a před Centrálem a začínáme v 10 hodin dopoledne. A bude se tam vlastně střídat spousta stánků s prodejním artiklem, takovým tím spíše uměleckým, mnoho dobrého jídla, novocirkusové umění. No a možná bych zmínila 15 minut po 17. hodině vystoupí jablonecká alternativní kapela Nůž. A nebo večer Superhero Killers, to si myslím, že nemusím k tomu vůbec nic dodávat, že to všichni znají. Ti začínají v 18.45, ty časy jsou takové trošku neúplně obvyklé. No a sobota opět v 10 hodin dopoledne Mírové náměstí, kde je velká stage a končit budeme v 16.30 koncertem country kapely Volupsie, což je taky určitě...
0: To je legenda,
1: no,
0: to je legenda.
1: Místní legenda, ano, přesně ano. Tak. A na tom je to ten celý program postavený. No a možná bych zmínila, k oslavám ještě patří, abyste se mohli na všechno podívat s nadhledem. Velké kolo, 17 metrů vysoké, které se začne stavět na Mírovém náměstí dnes. No a když se svezete, tak uvidíte Jablonec trošku z výšky. Nemusíte jenom na věž, můžete se svést. Tímhle kolem vyhlídkovým.
0: Ano, já jsem se ještě dívala do programu pátečního, je to takové zajímavé lákadlo pro mladší publikum, jablonecká premiéra projektu Vojtěcha Tomana Game of Life Karaoke. Tak to znamená, že si tam asi možná mnozí budou moci asi také hezky od plic zaspívat, konec konců proč ne.
1: Slyšíme jednou něco jiného.
0: Ano, přesně tak. Tak předpokládám, že tam budou určitě řada stánků, že tam bude určitě občerstvení.
1: Přesně tak. A já bych vlastně zmínila ještě v souvislosti s tou oslavou města takové oslavy z dětské ruky, protože město vyhlásilo jakéhosi, ne soutěž, ale takovou jako... vyzvání na výzdobu města od dětí z jabloneckých škol a školek a ty dostali tři témata. Jablonec, město v běhu času, moje město, moje stopa a nebo 160. výročí města. Oni vytvořili krásné výkresy a ty jsou teďka vyvěšené na plotek základních a mateřských škol, které zřizuje město. Tak to je taková hezká výzdoba.
0: To je fajn, že se i nejmladší obyvatelé zapojí. Ty jsi mi mimo mikrofon ještě jenom tak lehce naznačila, že Jabloncem nebo náměstím bude procházet nějaká postava?
1: No, když Jablonec slavil 150. výročí, tak přijel císař. A teď slavíme 160. výročí a ne městem, ale radnicí, protože ta je národní kulturní památkou, se bude procházet dívka v šatech města. To jsou takové zelenobílé šaty, ona má vpředu na sukni znak města, no a na hlavě má čelenku, protože jsme přece to město bižuterie a ta čelenka je ve tvaru jablonecké radnice.

0: Měsíc září je proslulý tím, že se koná řada zajímavých akcí, nejenom pod širým nebem. No a teď z čeho vybírat? No, je to úplně jasné, musíme zamířit do Jablonce nad Nisou, protože se slaví 160 let, kdy získal Jablonec nad Nisou městská práva. Tak o tom si povídáme s mluvčí města Jablonec nad Nisou s Janou Fričovou, ale vám se to teď ještě prolíná se dny s Dnem evropského dědictví. A to máte také řadu zajímavých akcí.
1: Je to tak, ten se připomíná tedy v sobotu, ale některé ty akce začínají už v pátek, respektive alespoň jedna. A já si myslím, že skutečně ten program je velmi zajímavý. Otevře se 26 památek, které nejsou běžně přístupné. Otevřou se třeba i Jablonecký dům pro seniory v Pasekách, v Jablonických Pasekách, který býval lázněmi, což možná někteří ani nevědí, ale je to opravdu zajímavé, je tam i cesta k těm pramenům. No a všech těch 26 památek spojuje starý autobus, takže pokud někdo...
0: Aha, tak se bude projíždět starý autobusem.
1: Přesně tak. Jízdní řád najde určitě na našem webu, buď to města Jablonec nad Nisou, anebo kultura Jablonec. Ale co bych ráda připomněla, tak to jsou tři novinky mezi těmi otevřenými památkami. Jednou z nich bude vozovna autobusů u remize. Ta se otevře úplně poprvé. Myslím si, že pro milovníky dopravy to bude velmi zajímavé. Nebo se otevře bývalý jablonecký pivovar, který teď má nového majitele a chystají tam přestavbu a znovu se tam bude vařit pivo. A otevře se také Gevisova vila, což možná úplně není takhle jako každému známé, ale je to vzorkovna Preciozy. A to bude určitě krásná věc, je to v Opletalově ulici a otevřená bude už v pátek 18. odpoledne v podvečer a bude nasvícená. Takže si myslím, že to bude opravdu krásná procházka, protože bude otevřená do 22 hodin. Takže za tmy nasvícená, tajuplná vila, myslím, že krásná návštěva.
0: Teď si říkám, s tím historickým autobusem musí se nějak předem ty lístky rezervovat. Prostě jak tam člověk přijde, nastoupí.
1: Přijdeš na zastávku podle jízdního řádu, nastoupíš a jedeš. Zdarma.
0: Teď se dívám, první odjezd je v 9:30 v sobotu z Kostelní ulice od domu z Chejbalových.
1: Ano.
0: Dobře. Spoje navazují po celý den až do odpoledne. Poslední okruh vyjíždí v 16:30. Tak si myslím, že se asi na všechny dostane. Ale vy jste také městem kin. Kdo to má? Vy máte tři kina. Radnici.
1: Máme, ano. Junior
0: a letní kino.
1: Ano. To, měli jsme ještě jedno, ale to už dneska nefunguje. Ale to bylo taky hezký kino. Tam si pamatuju, že jsem byla na premiéře Lvího krále, ještě když jsem měla maličkou dceru.
0: Ale k vám ráda chodím do kina, protože není to takový ten velký moloch, jsou to
1: jsou to maličká kina. Ano. No a když mluvíme o těch kinech, můžu vás pozvat?
0: Ano.
1: Tak v pátek 18. od 17 hodin do kina Junior bych pozvala a tam bude film natočený v Jablonci, jmenuje se Mistryně. A o den později, také v Junioru, ale od 20 hodin, tam zase bude film od jablonecké režisérky, jablonecké rodačky Jitky Rudolfové a ten film se jmenuje Tanec s medvědem.
0: No, je to hodně moc, tak zbývají nám poslední vteřiny. Chtěla bys ještě něco vypíchnout? Proč zajet teď v těch příštích dnech do Jablonce nad Nisou? Proč by si to lidi neměli nechat ujít?
1: Myslím, že skutečně bude k vidění toho hodně zdarma. Je otevřené i Muzeum skla a bižuterie, zázemí, divadla. No a nebo se můžete přijít podívat za mnou, protože já budu celý den na radnici.
0: Žena na radnici, ano.
1: Ano.
0: Mluvčí města Jablonec nad Nisou Jana Fričová byla naším hostem, také naše rozhlasová kolegyně. Tak držíme pěsti, palce, všechno, co se dá, ať se to všechno vydaří, ať to všechno klapne. I to počasí, ať přeje a krásné zážitky.
1: No, co já si pamatuju, tak nám moc nepřálo.
0: Ale tak teď to bude takové akorát, ano, bílé to.
1: Doufám. Děkuji za návštěvu.
0: Taky děkuji za pozvání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Pět očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jediná Palo Habera, písnička, kterou si napsal i otextoval, a je to píseň také z muzikálu Tři mušketýři. Pokud jste na něm byli, tak určitě jste tuto písničku poznali. Jisté je, že nás teď čeká setkání s Jiřím Lábusem. Když se domů pozvete na návštěvu, nebo když se domů pozvete návštěvu, nezapomeňte na ni. K tomuto apelu nás vede vzpomínka, o kterou se s námi před mnoha lety podělil Jiří Lábus. Vyprávěl o tom, jak kdysi Naďa Konvalinková pozvala na návštěvu Stelu Zázvorkovou.
1: Prostě bylo to tak, že někde seděli v divadle v ABC, pak mi Naďa říkala, pojď ještě ke mně na skleničku, tak Stelinka přišla a Olda Kaiser šel akorát na představení. Šel hrát a šel do divadla, vrátil se o půlnoci, najednou kouká, kuchyně rozsvícená a v kuchyni spí Stela Zázvorková. Sama takhle říká, Stelinko, říká, co je, dobrý večer, Oldřišku, probrala. Kde Naděnka, já nevím. No tak Olda šel do pokoje, tam někdo, šel na záchod někde, do koupelny někdo, do přece někdo, až v ložnici otevřel dveře a Naďa tam spala. On říká, Naďo, v kuchyni paní Zázvorková. Je, já na ně zapomněla.
0: Jiří Lábus ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak to bylo takové malé příjemné setkání. V závěru dopoledne pod Ještědem ve 12 hodin už se budete moci poslechnout zprávy. Dnes je pro vás připravuje Hana Hauptvoglová a po 12. hodině už Filip Majsl, písničky na přání. Utíká nám to rychle, zítra už je pátek 18. tak po 9. hodině se opět uslyšíme. Mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Libereckém kraji meziročně mírně přibývá případů lidí pohřešovaných po houbaření. V Nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení, funguje tam nový kruhový objezd. Město Liberec získalo dotaci na asistenty prevence kriminality. Nové nabírat nebude a odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 20 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hauptfoglová. Policie varuje před riziky pohybu v přírodě, zejména v horských oblastech. V Libereckém kraji se letos policisté zabývali zatím jednotkami případů pohřešování osob při sběru hub a lesních plodů. Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského takových případů přibývá.
2: Tento trend v porovnání s předchozími roky mírně narůstá, což může být způsobeno nejen atraktivitou pohybu v přírodě, ale i přeceněním vlastních sil a nebo naopak podceněním přírodních vlivů.
0: Policisté turisty upozorňují na možná rizika a bezpečnost pohybu v lesích při preventivních akcích. V Chrastavě v Nádražní ulici můžou řidiči využívat novou okružní křižovatku. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle starosty Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace. Podle radnice by se supermarket veřejnosti měl otevřít nejpozději do Vánoc. Město Liberec ani přes získanou dotaci nezvýší počet asistentů prevence kriminality. Na jejich provoz dostalo pro letošní rok od ministerstva vnitra přes 1 milion korun. Podle primátorovy náměstkyně Martiny Teplé, zvolené za hnutí ANO, magistrát peníze využije na financování stávajících 5 asistentů. Počítal s tím i v žádosti o dotaci. Příspěvek ministerstva pokryje zhruba polovinu ročních nákladů.
3: V Liberci jsou asistenti prevence kriminality od roku 2018, kdy na ně magistrát poprvé získal evropskou dotaci. Původně bylo asistentů 5, později 10 a z posledního dotačního programu jich magistrát platil 8. V loni v listopadu ale dotační program skončil a Liberec proto musel počet asistentů opět snížit. Aktuálně jich má 5. Ty byl připravený platit z vlastních peněz. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany, označil ho jako Europatriot. Řekl to na zahajovacím projevu na pražském obranném summitu. Projekt by podle Andreje Babiše posílil evropský příspěvek Severoatlantické alianci a také by pomohl českému obrannému průmyslu. Systémy Patriot patří mezi nejúčinnější prostředky proti ruským balistickým střelám. Předseda české vlády na summitu zároveň vyzval k mírovému jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Evropu skritizoval za nedostatečný důraz na mír v současné bezpečnostní debatě.
1: Počasí.
0: Skoro jasná až polojasná obloha se odpoledne postupně zatáhne na oblačnou, na horách se ojediněle přidají přehánky, jinde by pršet nemělo. Teploty se zastaví mezi 17 a 20 stupni, fouká slabý jihozápadní vítr, místy může zesilovat na mírný a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, teď dejte v Raspenově. V Hejnické ulici se u odbočky do Zahradní ulice srazila dvě osobní auta a u nehody zasahují hasiči. Pokud je to možné, jeďte jinudy. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné čtvrteční poledne 17. září. Ono je to vlastně datum, kdy se u nás zrodila asi nejslavnější hláška na téma výpočetní techniky. Možná si na to vzpomenete z roku 1999. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala. Ono se to skutečně stalo nejslavnější hláškou na toto téma. My samozřejmě můžeme být rádi, že nám internet zůstal. Já třeba díky němu vím, že vlastně internetu vládnou kočky. ne tedy ty dvounohé, ale čtyřnohé, i když, kdo ví. Ale kočky jsou údajně nejvíce fotografovaná, natáčená a sdílená zvířata na internetu. A je jim to úplně jedno. No a díky internetu se samozřejmě také můžete zapojit do písniček na přání prostřednictvím e-mailu, ale můžete využít také telefon, ať už zvolíte jakoukoliv cestu, já se moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

Michal David a Nonstop, tak nic netrvá Nonstop, čili věčně. Třeba na písničky na přání máme necelou hodinu, tak ji určitě využijte do poslední vteřiny. Od této chvíle můžete volat na číslo 22 155 37 22 anebo posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a já se opravdu na vaše přání moc těším.

Dáma, přítel, no nevím, jestli to na dnešní dobu už není trochu nekorektní téma, ale rozhodně Petr Spálený a jeho, dá se říct, nestárnoucí písnička dozněl a my budeme plnit první hudební přání. To přání je e-mailové a píše se v něm: moc bych prosila o zahrání nějaké písničky od Jakuba Smolíka pro moji mamku Marii, která měla v sobotu svátek společně s mojí dcerou Míjou. Přeji jim hlavně moc zdraví, to je to nejdůležitější. No a s pozdravem dcera Monika. Vzhledem k tomu, že jste nám dala volnou ruku, říkali jsme si, že vlastně pro maminku bude od Jakuba Smolíka asi nejvhodnější písnička Maminka.

0: Smolík teskněl po mamince a po jaké hudbě teskní naše první volající? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, tady já se sídlám tu a všem přeju lidičkám dobrou chuť a co mají po chuti už, tak asi dají dobrý kafičko a dezertík a písničku jako poděkování vám, Filipe, pro vaše kolegy a kolegyně a všem, co si necháme hrát, to je naše velikánská rozhlasová parta, to už nebudu ani jmenovat, nás jich je hodně a bylo by to pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami a přeju vám hezký den a bude písnička od Anety Langerové Voda živá, pokud se nemělím, Filipe.
0: Nemýlíte se, sama jste si ji vybrala, písnička je připravená. Tak tedy na osvěžení Voda živá, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
4: Kolikrát nemůžu ani vstát.
5: Ale vstáš.
4: No nakonec jo, pač musím.
3: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
6: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
7: Haló. No co je?
8: Je doma Kája.
3: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Have you ever really loved a woman? A kanadský zpěvák a muzikant Bryan Adams. Ovšem tím, že je zpěvák a muzikant, výčet jeho profesí nekončí. On je také zdatný fotograf. V roce 2002 fotil britskou královnu Alžbětu II. Při příležitosti jejího zlatého jubilea. No a vy se na ně můžete těšit už zanedlouho, konkrétně 13. prosince v Praze. Teď budeme ale pokračovat v písničkách na přání. Zavolal nám pan Luděk z Rochlice a poprosil o písničku pro paní Boženku, Šárku a Vlastimila a pro všechny posluchače.

Valdemar Matuška a růže z Texasu, čili něco málo ze světa flóry, a teď zavítáme také do světa fauny. A vlastně se tak trochu vrátíme k úvodu, kdy jsem mluvil o kočkách. Napsala nám paní Dana z Českého ráje a v jejím e-mailu stojí: pěkné poledne přeji všem, nejenom milovníkům koček, sama mám nyní dvě a za celý život už mnoho. Většinou si jen tak od někud přišli nebo se objevili a už zůstali. Tak prosím o písničku Malé kotě, je-li to možné? Ano, je. A tuhle písničku posílám všem kočičkám, nejenom těm čtyřnohým, a zatím několik smajlíků. Rádi samozřejmě toto přání splníme.

Americká zpěvačka, rodačka z Chicaga, Anastasia, která dnes slaví 58. narozeniny. Tohle byl hit I'm Our Love, se kterým se zapsala také mezi posluchači v Evropě. Mimochodem, tahle žena to nemá v životě jednoduché. Už dvakrát bojovala s rakovinou a dvakrát svůj boj vyhrála. V roce 2014 také při té příležitosti vydala album Resurrection, neboli Vzkříšením. Ale to jen tak na okraji, teď pojďme pokračovat dál v písničkách na přání. No a máme tady další písemný vzkaz. Budeme hrát písničku Zůstaň tu se mnou od kapely Krištof, která je určená mamince do práce, ať to utíká. Děkuji moc, Dráčátko.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

No řekněte sami, má vůbec cenu tohle písničku představovat nebo alespoň připomínat? Pochopitelně, že ne, tak jenom tak pro formu Europe the Final Countdown. Budeme pokračovat dál. Máme tady příspěvek od paní Hany, která připomíná, v úvodu jste mluvil o kočkách, stojí v e-mailu, tak trochu tematicky. Song Memory z muzikálu Cats a ten bych chtěla poslat vám v rozhlase i všem posluchačům. Děkuji, Hana. No nemáte samozřejmě zač, já děkuji za nás i za posluchače a posílám nádhernou memory v podání Barbary Streisand.

Skvělá zpěvačka a také herečka Barbara Streisand nám dnes uzavřela písničky na přání, ale i dál se to vysílání Českého rozhlasu Liberec ponese v hudebním duchu. Po 13. hodině vás totiž čeká Alex a host a tím hostem bude zpěvačka Petra Janů, jistě není třeba představovat. Úderem 13. hodiny pochopitelně také zprávy, které připravuje Hana Lutfoglova a my se uslyšíme zase po 14. hodině, těší se na vás Filip Majsl.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Cena benzínu v Libereckém kraji je nad celostátním průměrem. Ochránci přírody z Liberce a Žitavy obnoví přes 150 hektarů zanedbaných pozemků. Prezident Petr Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích. Postupně oblačno a teploty do 20 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hauptvoglová. Pohonné hmoty v České republice znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne v průměru stoupla o 7 haléřů za litr na 4,40 korun na 29 haléřů, je nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů, litr stojí 48 korun na 25 haléřů. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. V Libereckém kraji je cena za litr benzínu nad státním průměrem, nafta těsně pod ním. Nejlevnější benzín prodávají v kraji na Českolipsku, za naftu platí nejméně řidiči na Semilsku, kde je ale nejdražší benzín. Nafta je v kraji nejdražší na Jablonecku. Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost na různých pozemcích v okolí Liberce a Žitavy. Jde o jeden z největších přeshraničních projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Evropská unie na něj poskytla téměř 3 miliony eur, to je zhruba 75 milionů korun. Podle předsedy spolku Čmelák Jana Korytáře půjde o obnovu 152 hektarů pozemků z poloviny na české a z poloviny na německé straně.
5: Jsou to lesní pozemky, louky, bývalé pole mokřady, které jsou třeba hodně zanedbané, nebo jsou tam smrkové monokultury a chceme tam zvýšit biodiverzitu, protože mnoho druhů je vázaných na pravidelnou péči, například louky, a tím, jak obývá hospodářů, tak ty louky nesekají a tím mizí z naší krajiny spousta druhů.
4: Policie zadržela 37-letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Pokračuje mluvčí policie Ivana Baláková.
6: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal.
4: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením a předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Petra Pavla má prezident tuto pravomoc díky ústavě a není možné ji jen tak odebrat. Prezident podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET.
3: Počasí.
4: Čekáme postupné přibývání oblačnosti. Pršet by dnes u nás nemělo, jen ojediněle na horách. Teploty jsou dnes v rozmezí od 17 do 20 stupňů. Slabý jihozápadní vítr může místy zesilovat na mírný a biozátěž je také mírná na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Ve Vysokém nad Jizerou je uzavřená část ulice doktora Karla Farského od stanice STK až k budově Husova sboru. Objížďka je vyznačená.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rockovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: jsem
1: nikdy
0: neskoušel. Já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taková jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem co k tomu vede a co bych jako proto měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno
0: jste
1: si splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme strach vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě a lidi se začali chechtat. No, takže to byl takovej můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkošnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla zase krkový klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala, obráceně už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě příjmení
1: Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala, vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkal s Dan Durtíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vydovala, dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil.
0: A jezdit bude?
1: No. On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě, on má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace, dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně, vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky od ty Petřiny.
0: Tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda.

0: tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu.
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán.

0: A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tohle to přání splnil.
1: A je to právě jedna z těch písní, kterou když zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná určitě, hlouběji?
0: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že s láskou má svět naději prostě.
1: Jak jednoduché, ale zároveň
0: tak těžké.
1: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
0: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
1: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
0: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
1: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
0: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
1: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
0: na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
1: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne?
0: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem si říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase vyje doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
1: On má absolutní sluch.
0: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak beru si to už
1: osobně. Třeba vás doprovází.
0: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
1: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba z vás nevíde tón?
0: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
1: Ne?
0: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
1: Ano, ano.
0: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
1: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
0: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
1: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Tak. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, někdo. Že,
1: jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak a no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To mě potom,
1: no, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Toboganu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Hmm. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším. Já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Práce na opravě bazénu v Liberci se znovu prodlouží, jeho otevření to neohrozí. Kvůli krádeži kabelů nejezdí vlaky z Žitavy do Varnsdorfu a Drážďan. Pedagog a sbormistr Petr Trunec se stal čestným občanem České Lípy in memoriam a poslední pracovní den tohoto týdne bude oblačný s přehaňkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hauptvoglová přeje hezké odpoledne. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se prodlouží o další 2 měsíce. Hotová měla být v polovině srpna roku 2027. Podle náměstka primátora Adama Lenerta z Hnutí ANO je důvodem prodloužení změna technologie Energocentra. Termín otevření by podle něj zdržení nemělo ovlivnit. I nadále platí, že se bazén otevře příští rok v září.
2: Aktuálně stavební firma dělá obklady a mozaiku. Přes zimu plánuje pracovat na technologiích. Oprava stadionu začala před 2 lety a hotová měla být letos v říjnu. Magistrát ale musel termín prodloužit kvůli více pracím. Rekonstrukce bazénu bude stát přes 800 milionů korun bez daně. Téměř polovinu nákladů pokryjí dotace. Zbytek zaplatí magistrát. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Kvůli opětovné krádeži kabelů na území sousedního Sacka je do odvolání omezen provoz vlaků v úseku Žitava, Varnsdorf, Zeihernsdorf. Místo vlaků je zavedená náhradní autobusová doprava. Informovala o tom společnost Trilex, která na trati dopravu zajišťuje. V úseku Liberec Žitava vlaky jezdí podle pravidelného jízdního řádu. Vlaky do Drážďan a z Drážďan jedou jen do stanice Ebersbach. Dál musí cestující směrem na Žitavu jet kyvadlovou náhradní dopravou. Podrobnosti k výlukovým řádům jsou na stránkách společnosti Koryt LK. Čestné občanství České Lípy in memoriam obdržel Petr Trunec. Stal se 12. čestným občanem města po roce 1989. Oznámila to mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Petr Trunec byl učitelem hudební výchovy a českého jazyka pro cizince. Během života vedl na Českolipsku několik sborů.
3: Petr Trunec byl sbormistrem a korepetitorem sborů pro děti i dospělé, založil Českolipský kruh přátel hudby a působil jako dramaturg v Jiráskově divadle. 2 roky v České Lípě vedl základní uměleckou školu. S manželkou Marií Truncovou se starali o faru a kostel mistra Jana Husa v České Lípě. Podíleli se také na jejich renovaci. Z České Lípy Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici kvůli anonymní výhrušce. Žádnou výbušninu nenašli, informovala o tom policejní mluvčí. Policie musela evakuovat 10 lidí. Všichni jsou podle provozního ředitele nemocnice Jiřího Pichlíka v pořádku. Po člověku, který nemocnici vyhrožoval, policisté pátrají.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno a teploty poklesnou mezi 11 a 8 stupňů v údolích při jasné obloze až k 5 stupňům. Ráno se ojediněle mohou přidat mlhy a pátek by měl být většinou oblačný, místy s přeháňkami a s odpoledními teplotami od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 10 v Loužnici u odbočky na zásadu. Je na silnici rozlitý olej a může to tam klouzat. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak krásně, sluníčko nám svítí, teplo je venku, zase ne moc. To je vlastně ideální konstelace na to potěšit motoristy a sednout na kolo. Dnes pršet nemá, tak můžete i bez blatníků. No, mně se to netýká, já na vás počkám v bufetu a v případě, že máte elektrokolo, tak u elektrické zásuvky. Ale Kateřina Kohoutová na kolo sedla a projela si s brusunovou cyklostezkou mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších. Jak se po ní jede a proč je vlastně tahle cyklostezka tak důležitá, to zjistíme už za pár minut. Když už budeme na cestách, tak se rovnou vypravíme do Vratislavických Desítek, kde regionální stopař sleduje lítý boj o titul Babička roku Libereckého kraje a pro obveselení a zpestření nás také čeká rubrika Co v učebnicích nebylo a samozřejmě dětská anketa. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Rai neboli Conquest of Paradise, to je písnička, kterou si určitě pamatujete z filmu, který připomíná plavbu do nového světa. My teď u dopravy zůstaneme, ale z trochu jiného soudku. Pohyb cyklistů a pěších mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších je bezpečnější, a to díky nové cyklostezce, kde nemusí lidé jezdit po frekventované silnici. Dnes se tato trasa slavnostně otevírá a projela se po ní i naše reportérka Kateřina Kohoutová. Dobré odpoledne.
1: Je to tak, dobré odpoledne, a musím říct, že za krásného počasí se po ní jelo opravdu příjemně, ale což je důležité, tak hlavně bezpečně. Já jsem jela přes Zálesní Lhotu, Martinské lesy a hned za podjezdem jsem právě najela na tuto novou cyklostezku. Je pravdou, že touto cestou nebo tudy, touto oblastí jezdívám třeba s kamarády nebo se synem hodně často, a teď konečně můžu říct, že ta jízda je v podstatě v klidu a bez stresu. Ta cyklostezka je i poměrně široká, má oddělené pruhy jak pro cyklisty, tak i pro pěší. No a tenhle pruh, ten pruh pro pěší, třeba už tady začínají využívat i děti na odrážedlech.
0: U nás se spousta podobných projektů rodí v těžkých porodních bolestech. Jak dlouho se ta cyklostezka budovala?
1: Ten projekt vznikal postupně a také poměrně dlouho. Na jeho přípravě se podíleli jako BC Martinice, v Krkonoších taky město Jilemnice. Jilemnice realizovala první část, a to v délce 947 metrů, a druhou část potom, která měří 60 metrů, tak tu nechali vystavět Martinice. Bylo samozřejmě potřeba vykácet několik stromů podél frekventované silnice, udělat odvodňovací kanály, srovnat ten terén a také postavit krásnou dřevěnou lávku, která se nachází zhruba tak uprostřed té cyklostezky.
0: A bude mít cyklostezka nějaké další pokračování?
1: Určitě jo, a to je určitě dobrá zpráva, protože ještě v letošním roce na ní naváže propojení do ulice na Račanech a Vilmu. No a do budoucna může vzniknout také propojení i do volnočasového areálu Hraběnka přes uvažovaný poldr na Jilence, a to by bylo velmi dobrý krok, protože na Hraběnku míří spousta rodin s dětmi, spousta cyklistů nebo třeba i členů různých organizací a sportovních klubů, takže pokud i tato část vyroste, tak to bude určitě jenom dobře a bezpečné.
0: Říká naše kolegyně, vášnivá cyklistka Kateřina Kohoutová. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: I 8 minut před půl třetí ladíte Český rozhlas Liberec a zatímco Pavel Bobek zpíval Muž na konci světa, nám se mezi tím do studia do vysílání přihlásil muž z Vratislavic nad Nisou, alespoň dočasně tedy z Vratislavic nad Nisou. Ve Vratislavicích nad Nisou v kulturním centru 10-10-10 dnes totiž probíhá zábavná talentová soutěž Babička roku Libereckého kraje. No a v 15 hodin na ní naváže oslava Mezinárodního dne seniorů. Aktuální dění ve Vratislavicích slavických desítkách nám přiblíží regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Právě ve chvíli, kdy je tady přestávka před vyhlášením Babičky roku Libereckého kraje 2026. Představilo se nám tady ve Vratislavických desítkách 8 soutěžících. Nejstarší je letos 79. No, všechno to jsou babči k pohledání. Předvedli se nejenom v úvodním rozhovoru s moderátorkou, ale také ve volné disciplíně, kde jsme viděli to, co je baví, takže třeba tanec, několik různých malování, také cvičení, keramiku, hru na klavír. Zažili jsme tady také pohádku, protože jedna ze soutěžících si prostě ze všeho nejraději povídá s dětmi, hlavně s vnoučaty. Také jsme tu měli třeba vedoucí kroužku akvarelu ve větrníku. Opravdu to bylo zajímavé, stejně tak jako pak defile, které následovalo jako třetí disciplína, nikoli v defile v plavkách, jak někteří muži, kteří tady také jsou, očekávali, ale defile v tom, co se, v čem se cítí nejlépe, co se nám cítí nejlépe, tak byla, co se nám líbí a s čem se cítíme nejlépe, tak se disciplína jmenovala. Takže 3 disciplíny, 8 soutěžících a 5 porotců už by snad mělo mít rozhodnuto, takže my zanedlouho budeme znát Babičku roku Libereckého kraje, která postupuje do republikového finále, které se odehraje v Olomouci a kde hlavní cenou je zájezd do Dominikánské republiky, ale ani tady soutěžící nepřijdou. Zkrátka, zrovna tak jako účastníci, protože já jsem byl docela překvapen, jak hodně, dá se říct, že zcela se zaplnil sál v Vratislavicích desítek.
1: No tak vzhledem k tomu, jak jsi to popsal, tak myslím, že mezi soutěžícími žádný Adamita není. Mimochodem na účastníky i na diváky čeká samozřejmě doprovodný program v rámci oslav toho Mezinárodního dne seniorů, který se blíží. Tak na co se můžou těšit?
2: Tak ten Den seniorů se v Libereckém kraji slaví vlastně vždycky o něco dříve, protože připadá až na příští týden, pokud se nepletu. Nicméně v rámci Dne seniorů právě dnes tady uvidíte a uslyšíte Bohuše Matuše. Hudební vystoupení populárního zpěváka by mělo začít v 15 hodin a ten program odpolední, který je zdarma tak jako soutěž Babička roku, takže klidně přijďte, potrvá až do 17. hodiny.
1: No a Bohuše Matuše už máme připraveného ve vysílání, zaspívá i nám. No a nám prozradil program a průběh Babičky roku Libereckého kraje náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Českém rozhlase Liberec Václav Neckář, potulný hráč, 7 minut po půl čtvrté. Na to, aby samozřejmě zamířil vždy do těch správných končin, měl by znát alespoň částečně zeměpis. A jak jste na tom se zeměpisem vy? Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? To je samozřejmě otázka, kvůli které jsem několik nocí probděl, ale naštěstí máme Martina Písaříka, který nám to teď objasní. Co v učebně?

0: Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Český rozhlas Liberec vám stále přeje příjemné a pohodové čtvrteční odpoledne 17. září. Ten dnešek je výjimečný tím, že Naděždy slaví svátek. Přejeme samozřejmě všechno nejlepší. No a navíc, přesně před 50 lety byl veřejnosti poprvé představený americký raketoplán. První kus určený k testování dostal jméno Enterprise a sloužil hlavně k testovacím letům. Vědí předškoláci, co je to vlastně ten raketoplán a k čemu slouží? Na to se jich ptala redaktorka Petra Beránková.
1: Děti, víte, co to je raketoplán?
2: Raketoplán, tak to je taková věc, s čím se jezdí do vesmíru a na měsíc.
1: A jak se tam jezdí?
2: Raketou.
1: A kdo raketoplán řídí?
3: Pan pilot.
2: Raketa třeba řídí sama.
3: Může řídit řidič.
4: Nebo astronaut.
1: A jak vypadá?
5: Má zelenou barvu.
2: Oranžovou, protože oranžová, tak ta je ve vesmíru vidět jediná.
4: Třeba růžová. Nebo červená.
1: A proč je ve vesmíru vidět jenom oranžová?
2: Protože ve vesmíru je hrozná tma.
1: A jak je raketoplán velký?
5: Jak myška.
2: Raketoplán je velký jako třeba náš dům.
4: Raketa může velká jako tenhle hlad.
5: 50 metrů.
1: A z čeho je vyrobený?
2: Z plechu.
5: Že železa.
1: Jak se dostane až do vesmíru?
2: Že to bude řídit pan řidič a bude to moct jet ohněm. Vybuchne to, že se z toho kouří a není ta raketa vůbec vidět.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na průtahu Libercem od zítřka přibude další omezení. Okolo nového boru budou lesníci odstraňovat následky vichřice. Prezident Pavel podepsal stavební zákon a znovu zavedení EET. A zítra má být polojasno až oblačno, místy s přehánkami a s teplotami do 20 stupňů. Hana Foglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Od zítřka musí řidiči počítat s delšími kolonami a zpožděním na průtahu Libercem mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou. Neprůjezdný bude jízdní pruh na Děčín. Auta budou jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu na Prahu. Zavřený bude také nájezd z okružní křižovatky Hodkovická v Doubí a sjezd na ulici České mládeže. Omezení potrvá do poloviny října, pak se na měsíc zavře pruh směrem na Prahu. Důvodem je pokládka nového asfaltu, jak popisuje ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Ten nový pohled na rekonstrukce silnic je takový, že pokud možno šetřit životní prostředí, tak provedeme recyklaci Zahorka, kterou jsme loni prováděli na D10 do Svijan, takže to bude Zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva.
2: Návštěvníci lesů v Novém Boru musí dbát zvýšené opatrnosti. Zaměstnanci lesů České republiky tam budou odstraňovat následky srpnové vichřice. Informaci oznámilo vedení města na webových stránkách. Práce potrvají přibližně 3 týdny a lesníci se budou postupně posouvat po okolí.
4: Pracovníci státních lesů začnou v oblasti nad cyklistickým oválem, pokračovat budou v okolí cyklostezky směrem na Sloup v Čechách a nakonec v lese směrem na Janov. Pokud lidé v lese narazí na výstražnou pásku, pracující techniku nebo těžbu, měli by se místu vyhnout. Město žádá veřejnost o respektování doporučení. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Novou sochou před libereckou radnicí bude Támar od Čestmíra Sušky. Podle kurátorky Městské galerie Jitky Mrázkové je socha z roku 2024 a doposud nebyla nikde vystavena. Na náměstí doktora Edvarda Beneše ji město instaluje v neděli, v pondělí večer ji společně se sochařem odhalí veřejnosti. Socha bude napojená na veřejné osvětlení a každý večer se bude rozsvěcet. Před radnicí by měla být zhruba rok. Na libereckém náměstí vystřídá morový sloup Jiřího Seiferta. Magistrát ho na začátku září přestěhoval do paláce Líbek, kde socha v 60. letech minulého století vznikla. Povolování staveb by se od příštího roku mělo urychlit a usnadnit. Nově bude stačit jedno sloučené stavební řízení, zakončené jedním razítkem. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad. Kromě toho prezident Pavel podepsal i zákon, který od příštího roku znovu zavede elektronickou evidenci tržeb. Vláda si od EET slibuje, že ročně do veřejných rozpočtů přinese přes 14 miliard korun.
1: Počasí.
2: Teploty v noci poklesnou většinou mezi 11 a 8 stupňů, v údolích přes zmenšené oblačnosti až k 5 stupňům a bude polojasno až oblačno. Ráno se ojediněle můžou objevit mlhy a zítra přes den čekáme většinou oblačno, místy přehánky a odpoledne 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Liberci v Husově ulici. U odbočky do Fibichovy ulice havarovalo nákladní auto a místem se projíždí kyvadlově. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále krásné čtvrteční odpoledne, ano, už tady máme malý pátek a aby těch dobrých zpráv nebylo málo, v Zákupech na Českolipsku skončila rekonstrukce 3 silničních mostů. K tomu přidá podrobnosti už za pár minut naše kolegyně Adéla Jindrová. Pak vám nabídneme několik zápisků z deníku důchodkyně Vladimíry Hamalové. Čeká nás také další díl řidičské abecedy, jak se zachovat, když se na mě tlačí jiné vozidlo, to je dnešní téma a do toho ještě vložíme pozvánku na krásný koncert na Sychrově. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jedna nestárnoucí filmová melodie Hana Zagorová, Jestli se rozlobím. Máme 10 minut po 15. a vyrážíme na silnice. Řidiči v zákupech na Českolipsku mohou od tohoto týdne naplno využívat opravený most na příjezdu od Mimoně. Je to jeden ze tří rekonstruovaných mostů na krajské silnici 268. A podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Liberecký kraj letos na opravu tří mostů v zákupech dal téměř 30 milionů korun. První historický most je na příjezdu od Mimoně, potom druhý, který na něj navazuje a slouží jako přemostění při povodních, a třetí, který je pod zámkem v Borské ulici.
0: A který most se tedy už otevřel řidičům?
1: Jsou to vlastně mosty dva, historický a záplavový. Mosty na sebe navazují a opravované byly společně. Oba jsou z části průjezdné už od začátku srpna, ale teď už je provoz bez omezení. Rekonstrukci se povedlo dokončit o měsíc a půl dříve.
0: A co se na těch dvou mostech opravovalo?
1: Záplavový most stavbaři pouze přestavili na tři propustky. Historický kamenný most z roku 1833 měl být původně zbouraný. Nakonec se však kraj rozhodl pro rekonstrukci. Jednatel stavební společnosti NHCZ Tomáš Hodek říká, že projektantům se povedlo bourání mostu vyhnout.
2: Je prostě škoda takovouhle konstrukci bourat. Nebyly tady zas tak zásadní problémy v základech a projektanti vymysleli prostě variantu, že se tam schovala betonová deska, včetně příčných trámů, kompletně vystužená, a vymyslel se prostě způsob, jak to udělat, aby se vlastně ten základ toho mostu zachoval.
1: Projektantům se nakonec povedlo zachovat původní vzhled mostu.
0: A oprava toho třetího mostu pod zámkem se prodloužila do konce září. Proč?
1: Vedení města muselo celý projekt přepracovat po zásahu Národního památkového ústavu, protože most je historicky velice cenný. Není to ale velká komplikace. Město má hotový obchvat a centrum zákup je z tohoto směru dostupné bez problému.
0: No a peníze samozřejmě hýbou světem, tak kolik rekonstrukce všech tří mostů stála?
1: Stavba na dvou mostech na příjezdu od Mimoně byla původně vysoutěžená za 14 milionů 200 tisíc korun. Konečná cena byla ale vyšší. Podle jednatele Tomáše Hodka šlo především o komplexnější opravu.
2: S památkářem jsme se domluvili a hlavně kraj se s ním domluvil, že tomu mostu dáme víc, že ty pískovcové pohledy zrestaurujeme, použijeme speciální restaurátorské tmely, speciální právě pro tenhle typ pískovce, a ta stavba potom vyšla v celkem zhruba na 17,5 milionů.
1: Kompletní oprava mostu pod zámkem vyjde na 12 milionů korun.
0: Říká naše redaktorka Adéla Jindrová. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
1: Jak víc s penězi? Už víte, že občas hledám na YouTube něco moudrého, jak si zjednodušit a vylepšit stáří. V poslední době mě nadchly příspěvky osvětlující život Japonců. Třeba ten systém, jak víc s penězi. Úvodní rada překvapila. Prý ujasněte si, co znamená dost. Jakože spokojenost v základních potřebách, když máte kde bezpečně spát, co základního si obléct, zajištěnou potřebnou kvalitu a množství jídla, dostatek pitné vody i té na hygienu, včetně finanční rezervy pro situace, kdy se život vymkne z běžných kolejí a pokud vám konečně dojde, že všechno ostatní je takzvaně navíc, jsme z nejhoršího venku. Jako příslušníci té prý vyspělé západní civilizace jsme totiž v podstatě vychováni či zdeformováni k hromadění věcí, na rozdíl od potřeby minimalismu a volného prostoru v japonské společnosti. Japonci mají svůj specifický systém, který je vtloukán do hlavy už malým dětem. Problém, jak víc s penězi prý nespočívá ve výši příjmu, ale až následně v tom, co s nimi uděláme. Zatímco průměrný Čech si odkládá na rezervu až z toho, co mu před další výplatou zbude, Japonci si jakýkoliv příjem ihned po převzetí promyšleně rozdělí a celých 25% odloží do rezervy. No a z těch zbývajících 3/4 pak pokryjí základní minimum. A teprve z toho, co zbude, jdou peníze na to vylepšení. No, je fakt, že strava Japonců nám spíš připomíná kurzy zdravé výživy se spoustou ryb, zeleniny a rýže a proto jsou asi taky tím nejštíhlejším národem v tomhle typu civilizace. Možná i díky tomu, že jsou zvyklí více chodit pěšky, po nákupech i v parcích a využívat spíš kola či hromadnou dopravu, čímž vlastně taky dost ušetří, že? A ještě jedna zásada přispívá k japonské rovnováze. Potřeba neplýtvat. Jakože co je opravdu nezbytné, co ještě může dál sloužit a s čím nefunkčním je na čas se rozloučit. Oni totiž věci opatrují a šetří. Prý je v tom i naučený respekt k těm věcem, které nám slouží, k lidem, co je vyrobili, i těm, co na ně vydělali. A možná i kus životní filozofie. Pro Japonce je totiž bohatství nenápadné, klidné, bezpečné a spokojené a nemají potřebu ho okatě dávat ostatním najevo značkovým zbožím, luxusními auty či obrovským domem, což je mně osobně sympatické a blízké. Chvilku klidného zamyšlení na dnešní téma vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Vladimíra Hamalová.

hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec 8 minut po půl čtvrté Olga Blechová a Valdemar Matuška, Boty toulaví. A nás teď Boty toulavé zavedou na Sichrov. Já jsem vám v úvodu hodiny sliboval pozvánku na krásný koncert. No a kdo jiný by nás lépe mohl pozvat na takový koncert než operní pěvkyně a koncertní pěvkyně a zároveň také naše krajanka, rodačka z Jilemnice, zpěvá.

0: zpěvem budu provázet po nádherných sálech paláců, zámků i operních divadel. Společně se mnou vystoupí také klavíristka Marie Wienerová a rádi vám představíme skladby slavných mistrů, které poslouchali, obdivovali a za nimiž i cestovali urozené dámy a pánové. Tak to je tak jenom jak taková krátká pozvánka. A musím říct, že já jsem moc potěšená, že se opět tento koncert uskuteční, protože doktor Kadlec, ředitel zámku, měl takový záměr vždycky každý rok udělat nějaký tematický komentovaný koncert, na kterém máme téma, které zajímá to téma návštěvníky zámku, ale taky milovníky hudby. A to jsme spojili dohromady a on vždycky ten koncert slovem provázal společně se mnou a já jsem zpívala. Tento rok bohužel, protože se léčí, je nemocný a my mu přejeme brzké uzdravení a hodně sil do další práce, budu ten koncert vlastně komentovat jenom já. Takže snad to zvládnu, držte palce.
1: No my vám rozhodně budeme držet palce, ale věřím tomu, že vy jste z toho zhostíte se všemi kvalitami, kterými oplýváte. Mimochodem, jak se na ten koncert dostaneme? Je potřeba si někde zarezervovat vstupenky, zakoupit vstupenky přímo na místě?
0: Je to možné, no, je to určitě možné si to zarezervovat přímo na místě, což je asi nejlepší řešení. A pak se myslím, dají koupit přímo před koncertem u vchodu do zámku. Tak aspoň takové, tak to bylo dřív, asi to bude i letos takové.
1: No a teď tak trochu, ani ne osobní otázka, ale taková otázka, řekl bych, na tělo. Já věřím tomu, že zpěváci moc nemají rádi. Na jaký kousek se asi tak těšíte nejvíc v sobotu?
0: Já se těším úplně na všechno, protože my máme vlastně tu hudbu napříč staletími od 16. století do 20. století a v každém tom století jsem si vybrala to, co mám nejraději. Takže nemůžu říct, jestli má raději Beethovena, Mozarta nebo potom třeba Pucciniho, to je těžké říct, ale v každém případě jsem vybírala krásné skladby, které myslím mnoho posluchačů bude znát v různých provedeních, tak tentokrát to bude v mém provedení.
1: A já bych řekl, že to je po všech stránkách lákavá pozvánka už na tuto sobotu, tedy 19. září od 18 hodin na zámek Sychrov u Turnova. Já vám moc krát děkuji, přeju, ať se koncert vydaří a budu se těšit zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, těším se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kent v Českém rozhlase Liberec a písnička Stop and Go, Zastav a jdi. No nevím, jestli by byla písnička, která by vhodněji uvozovala téma, které máme před sebou. My si teď budeme osvěžovat pravidla silničního provozu, ať máme za volantem bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a další téma, které máme v tomto pořadu před sebou, je jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později, ale všeho do času samozřejmě. Další díl řidičské abecedy nás čeká zase zítra. Teď máme před sebou humoriádu a to pár minut po 16. hodině, kdy vám bude dělat společnost kolega Pavel Kučera a také novinářka, publicistka a spisovatelka Marie Formáčková. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Tripartita se k růstu platů vrátí po pondělním jednání vlády. Na městském koupališti v Chrastavě začala stavba druhého bazénu. U Jelemnice se otevírá nová cyklostezka. A poslední pracovní den tohoto týdne bude oblačný s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po dnešní tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zároveň ocenil, že vláda odložila debatu o neproplácení prvních 3 dnů nemocenské.
5: Myslíme si, že není důvod, aby se hledaly nápady pro zvýšení příjmu státu na úkor například nezaměstnaných nebo nemocných. To opravdu není cesta a varujeme před ní.
4: Na městském koupališti v Chrastavě začala stavba nového bazénu. Kapacity stávající nerezové nádrže s brouzdalištěm podle radnice nestačí. Rozhodla se proto venkovní koupaliště rozšířit. Nový bazén bude mít na délku necelých 50 metrů a budou v něm 4 dráhy. V zadní části vany bude větší hloubka a startovní bloky. Sloužit má i závodním plavcům. Práce mají být hotové do června roku 2027, říká vedoucí stavby Lukáš Rehák.
6: Začneme s buracími prácami stávajúceho telesa, následne nachystáme podklady a oporné steny na montáž nerezovej vane. Postupne sa začnú realizovať nové strojovne a bazénová technológia. V budúcom roku sa budú robiť terénne úpravy finalizačné a nerezové dno toho bazénu, aby sme to mohli potom napustiť.
4: Jelemnici a Martinice v Krkonoších propojuje nová cyklostezka, měří 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice, po které až dosud museli jezdit vedle aut i cyklisté. Na její výstavbě se město a obec podíleli společně. Cyklostezka nabízí bezpečnější prostor pro cyklisty i pěší a zároveň tvoří důležitou část budoucí sítě tras, které mohou Jelemnici propojit s dalšími turistickými cíly. Základní úroková sazba zůstane na hodnotě 3,75%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok, někteří členové rady předem avízovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Od sazby se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až oblačno a teploty poklesnou mezi 11 a 8 stupňů, v údolích při jasné obloze až k 5 stupňům. Ráno se ojediněle můžou přidat mlhy, pátek by měl být většinou oblačný, místy se setkáme s přeháňkami a odpoledne naměříme od 17 do 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Pozor, dejte na silnici 1/10 ve směru z Prahy do Turnova. Kousek před sjezdem na silnici 1/35 ve směru na Liberec stojí porouchané vozidlo. Projíždíte tam hodně opatrně. A přidáme ještě informaci o tom, že silnice 3. třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřená. Pracují tam stavbaři. Objížďka vede po silnici 2/610 přes Příšovice a Přepeře.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Končí.
8: Končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Slyšte z toho zdru.
7: jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
8: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
8: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch výjezdech s Pepou, když nám jim, sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiným nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. Nevěřím. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás
0: a
1: horem
0: se. Dolem. A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné
1: směsi. To je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: skleníčka
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Aha. Ale máme slepýho pasažéra, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
4: Ale já jsem váš představený Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte, sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No teď říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prve ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat
0: a
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdraví vás oba dva Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme a pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, no tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha, teď už tam někoho máme, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe. Pohlase,
2: jo takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. Kamarádi pohlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující, to super. Jo, vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik, prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. kolik chcete je čtete ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jestat odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to. No a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: Ale je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: O jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No tak co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, hod. Nejdám pokoj.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty schovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, jak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celé divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Říkali, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožral jako prase. nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMS-ka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televariety 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete

0: Rychle
1: ale uzratit. Dovolte mě, prosím vás, krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
2: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
0: Nešlo. Berte to jako...
1: Já jsem to věděl.
0: Berte to jako pozorovatel.
2: On to jenom zkoušel, Jirka. Buďte, on ví, že to neprojde.
0: Buďte pozorovatel a to pak je docela legrace.
1: Člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
2: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
1: Proto ledíme váš pořad, vždycky moc rádi.
2: Děkujeme pěkně.
1: Mějte se moc krásně, přátelé,
2: nashledanou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
0: Já vás také zdravím.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Krásný den, skromně říš, vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
2: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
0: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
2: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
6: Já vás zdravím, Jirka Světavý.
2: Ano.
6: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodový člověk jako jste. A souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
0: super,
6: se krásně.
0: Super, tak dobrou chuť.
2: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když ní chcete kamkoliv na světě.
6: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
0: Ježíš, já nemám plavky sebou.
6: Budeme tak, když co, o co
0: je. To je pravda.
2: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, si Beně Holkou. Tak děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko.
1: Ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám Dinyl, soudruhu řediteli jsem našla. Ano, prosím. A ty koukáš.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzal do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně?
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím,
1: tak
0: prosím, to
1: mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemohl.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidíte. To je to moravský,
1: tak,
0: že jo?
1: Ano, tady je vrta.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolí.

0: Volíte Ačko, když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
1: Jan Werich, to je klasika.
0: Jo, ano. A ti dva už taky.
1: No.
0: Bohdelka s Dvořákem
1: všichni
0: přece.
1: Všichni už jsou klasika.
0: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou. Humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko.
1: Mhm.
2: A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové, zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem, protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaných.
3: Z Alfy, vy posloucháte než... Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, jak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hrajiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc ano. Vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň, krásná.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Na shledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
1: nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marc.
7: No,
3: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak
3: zdravíme.
1: Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, tedy moje
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
10: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dobře. Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperde ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so. Tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, já...
10: Já to nemůžu. Vyste mi to takhle... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Gasthaus. Do prčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšima vydlabat.
10: No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak přesedím.
10: Já dřívno, nepoučujte mě, to já vím.
11: Já
9: bych nerada, ale aby...
10: Já jsem moc to dostala do toho.
9: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já to podržím.
10: Víte, jak já rád dlabu, ne? Co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat, podívejte se.
9: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví Eine Stamperle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se na tom koalice. Ceny pohonných hmot dál rostou. Turnovská radnice zjišťuje zájem obyvatel o nájemní bydlení. A zítra má být polojasno až oblačno, místy s přehánkami a s teplotami do 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezký podvečer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů sobě Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, jak říká jeho předseda Tomio Okamura.
2: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
1: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. Pohonné hmoty v České republice znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla na průměrných 44,29 Kč za litr. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila na průměrnou cenu 48,25 Kč za litr. Ceny paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. V Libereckém kraji je cena za litr benzínu nad celostátním průměrem, nafta těsně pod ním. Nejlevnější benzín prodávají v kraji na Českolipsku, za naftu platí nejméně řidiči na Semilsku. Kde je ale nejdražší benzín? Nafta je v kraji nejdražší na Jablonecku. Obyvatelé Turnova můžou radnici sdělit, jestli mají zájem bydlet v novém bytovém domě. Město ho staví v ulici 5. května vedle Alzheimer centra. Dům bude určený pro lidi pracující v důležitých profesích, například zdravotníky nebo učitele. Zájemci se můžou vyjádřit v anketě na městském webu.
3: Stavba bytového domu začala letos na jaře. Bude mít 15 menších bytů s balkónem a podzemním parkovištěm. Náklady dosahují 17 milionů korun. Téměř polovinu zaplatí státní dotace na dostupné bydlení. Proto pronájem můžou získat pouze určité skupiny obyvatel. Anketa je anonymní a zatím se nejedná o žádost o pronájem. Pro tyto účely město vytvoří samostatnou webovou stránku. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sociální sítě by měly při zakládání účtu důsledně ověřovat věk uživatelů a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které dnes představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform. Zasáhnout musí Evropská unie.
0: Počasí.
1: Teploty v noci poklesnou většinou mezi 11 a 8 stupňů, v údolích při zmenšené oblačnosti až k 5 stupňům a bude polojasno až oblačno. Ráno se ojediněle mohou objevit mlhy, zítra přes den čekáme většinou oblačno, místy přehánky a odpoledne 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor dejte, v Turnově v Nádražní ulici u železničního mostu se srazila 3 osobní auta. S velkou opatrností tam projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: A Český rozhlas Liberec vám přeje také krásné, slunečné, pozdní 17. zářijové odpoledne. Máme 4 minuty po 17. začíná den v kraji a v následující hodině bude hrát Prim pořad O čem se mluví. Jak se ujala forma mecenášství mezi zaměstnanci soukromé firmy? Co se za peníze dárců podařilo v kraji vybudovat a proč společnost potřebuje mecenáše? Na odpovídal Janě Švecové host, zakladatel Jablotronu a mecenáš Dalibor Dědek. Také se zaměříme na rekonstrukci 3 silničních mostů v zákupech na Českolipsku a podíváme se do krkonošské Jilemnice, který už má na tento a příští měsíc připravený program k tradičním dnům evropského dědictví. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezký podvečer. Oprava plaveckého bazénu v Liberci se prodlouží o další 2 měsíce. Podle náměstka primátora Adama Lenerta z Hnutí ANO je to kvůli změně technologie Energocentra. Termín otevření by podle něj zdržení nemělo ovlivnit. Bazén by se měl otevřít příští rok v září. Na průtahu Liberce mezi sjezdem na Hodkovickou a obchodním centrem Nisa bude od zítřka neprůjezdný jízdní pruh na Děčín. Bude se jezdit v režimu 1+1 v protilehlém pásu na Prahu. Zavřený bude také nájezd z okružní křižovatky Hodkovická a sjezd na ulici České mládeže. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou pokládat nový asfalt.
2: Takže to bude zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva.
1: Omezení potrvá do poloviny října, pak se na měsíc zavře pruh směrem na Prahu. Město Semil jedná o koupi tamní polikliniky. O odkupu už jednali zastupitelé města, radnice, ale ještě k dohodě s majitelem nedospěla. Někteří zastupitelé jsou proti koupi. Podle kritiků je budova ve špatném stavu a její provoz bude nákladný. Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost v okolí Liberce a Žitavy. Jde o jeden z největších přeshraničních projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Evropská unie na něj poskytla téměř 3 miliony eur, tedy zhruba 75 milionů korun. V Chrastavě v Nádražní ulici už je v provozu nová okružní křižovatka. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle starosty stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Supermarket by se měl otevřít nejpozději do Vánoc. A policie varuje před riziky pohybu v přírodě, zejména v horských oblastech. V Libereckém kraji se letos policisté zabývali zatím jednotkami případů pohřešování osob při sběru hub a lesních plodů. Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského ale takových případů přibývá.
3: Což může být způsobeno nejen atraktivitou pohybu v přírodě, ale i přeceněním vlastních sil a nebo naopak podceněním přírodních vlivů.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 17. zářijový den nám přinesl velmi vlídné počasí. Co nás čeká dál, to prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve k počasí dnešního večera a noci. Co můžeme očekávat v Libereckém kraji?
2: No tak v podstatě skoro žádnou změnu. Budeme mít stále nějaké převažující polojasno až oblačno, dalo by se tak říct.
1: A teploty nás čekají v noci a nad ránem jaké?
2: Teploty nám ráno budou klesat na 11 až 8 a v údolích při té zmenšené oblačnosti, která by se mohla objevit místy, tak by mohly klesat až k 5 stupňům Celsia a ráno se můžou vytvářet ještě i ojedinělé mlhy.
1: A přijde v pátek 18. září nějaká výraznější změna nebo se můžeme těšit plus minus na to samé, co dnes?
2: Úplně výraznější změna to bych nenazývala, ale během dne bude o něco více oblačnosti než dnes a ta šance na nějakou přeháňku je rozhodně větší než během dnešního dne. Přesto ale jich nebude mnoho, ale zítra zkrátka přes ten den může být přechodně až zataženo a můžou se vyskytnout přeháňky a teplotně zítra do 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Tak to vidí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec, den v kraji je v plném proudu, máme 8 minut před půl šestou a jdeme se podívat do Zákup na Českolipsku, kde mohou řidiči od tohoto týdne naplno využívat opravený most na příjezdu od Mimoně. Je to jeden ze tří rekonstruovaných mostů na krajské silnici 268 a podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová.
1: Liberecký kraj letos na opravu tří mostů v Zákupech dal téměř 30 milionů korun. První historický most je na příjezdu od Mimoně, potom druhý, který na něj navazuje a slouží jako přemostění při povodních, a třetí, který je pod zámkem v Borské ulici.
0: A který most se tedy už otevřel řidičům?
1: Jsou to vlastně mosty dva, historický a záplavový. Mosty na sebe navazují a opravované byly společně. Oba jsou z části průjezdné už od začátku srpna, ale teď už je provoz bez omezení. Rekonstrukci se povedlo dokončit o měsíc a půl dříve.
0: A co se na těch dvou mostech opravovalo?
1: Záplavový most stavbaři pouze přestavili na tři propustky. Historický kamenný most z roku 1833 měl být původně zbouraný. Nakonec se však kraj rozhodl pro rekonstrukci. Jednatel stavební společnosti NHCZ Tomáš Hodek říká, že projektantům se povedlo bourání mostu vyhnout.
2: Je prostě škoda takovouhle konstrukci bourat. Nebyly tady zas tak zásadní problémy v základech. A projektanti vymysleli prostě variantu, že se tam schovala betonová deska, včetně příčných trámů, kompletně vystužená, a vymyslel se prostě způsob, jak to udělat, aby se vlastně ten základ toho mostu zachoval.
1: Projektantům se nakonec povedlo zachovat původní vzhled mostu.
0: A oprava toho třetího mostu pod zámkem se prodloužila do konce září. Proč?
1: Vedení města muselo celý projekt přepracovat po zásahu Národního památkového ústavu, protože most je historicky velice cenný. Není to ale velká komplikace. Město má hotový obchvat a centrum Zákup je z tohoto směru dostupné bez problému.
0: No a peníze samozřejmě hýbou světem, tak kolik rekonstrukce všech tří mostů stála?
1: Stavba na dvou mostech na příjezdu od Mimoně byla původně vysoutěžená za 14 milionů 200 tisíc korun. Konečná cena byla ale vyšší. Podle jednatele Tomáše Hodka šlo především o komplexnější opravu.
2: S památkářem jsme se domluvili a hlavně kraj se s ním domluvil, že tomu mostu dáme víc. Že ty pískovcové pohledy zrestaurujeme, použijeme speciální restaurátorský tmely, speciální právě pro tenhle typ pískovce, a ta stavba potom vyšla v celkem zhruba na 17,5 milionů.
1: Kompletní oprava mostu pod zámkem vyjde na 12 milionů korun.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Stojí za stavbou zdravotnického i sociálního zařízení, vybudování školy, přispívá na obnovu velkých i drobných historických památek, tedy věcí, které by měl platit primárně stát z našich daní. Co ho k tomu vede? Na to se ptám svého dnešního hosta, kterým je zakladatel společnosti Jablotron a také nadace Jablotron, mecenáš Dalibor Dědek. Vítejte.
2: Dobrý den.
1: A příjemný poslech přeje Jana Švecová.
0: Český rozhlas Liberec. O čem se mluví?
1: Tak já začnu jedním z vašich posledních počinů, kterým je nedávno otevřená ortopedická klinika v Liberci. Já si myslím, že mít dostatek zdravotnických zařízení pro lidi, kteří potřebují ortopedickou operaci, by mělo být úkolem zdravotních pojišťoven, do kterých odvádíme zdravotní pojištění. Mělo by to být také úkolem politiků, které platíme z našich daní. Tak proč člověk, který se primárně zabývá vývojem elektroniky a zabezpečovacího zařízení, investuje do zdravotnictví? Mohlo by vám to být přeci jedno, můžete se nechat sám operovat na kterékoliv klinice u nás nebo v zahraničí, tak co bylo tou motivací?
2: Tak my už leta vlastně podporujeme v regionu zdravotnictví, ať už Libereckou a Jabloneckou nemocnici, a uvědomili jsme si, že v některých oblastech ta kapacita je nedostatečná. A já už jsem několikrát v minulosti řešil záležitost toho, že někdo u nás v práci potřeboval vyměnit koleno nebo prostě řešit nějaký z takových problémů. A ačkoliv jsou tady pracoviště, které to umějí dělat velmi dobře, tak ale mně přišlo žinantní jít a zabušit na dveře v Jablonecké ortopedii, kde to sice dělá dobře, ale prostě ten čekací list je tam relativně dlouhý a předebíhat. Takže když se potom náhodou vlastně stalo to, že přišel pan doktor Švígler s myšlenkou, že de facto už založil kliniku, která fungovala tak trošku jako cestující cirkus. Operace dělali tak, že si najímali operační sály, ty pacienty si tam vozili. Ta myšlenka jim vybudovat zázemí jako mě oslovila. Sice na tom začátku jsem neměl tušení vlastně, do čeho se pouštím, protože ty moje představy o tom, kolik taková věc bude stát, byly značně naivní, ale jsem ohromně rád, že tahle věc se povedla dotáhnout do konce.
1: Už jste její služby využil?
2: Já osobně jsem už využil, už mě tam píchali něco do lokte, ale já jsem velmi rád, že tu a tam zaslechnu někoho, kdo si to chválí. Sem tam se najde někdo, kdo mě i zavolá, že tam byl moc spokojený, takže z toho mám opravdu radost, protože cílem je to, aby lidi byli spokojeni, aby nemuseli na ty zásahy, které potřebují, čekat, a na druhou stranu, aby lékaři, kteří jsou v některých místech přetížený, mohli tu svoji práci dělat v klidu a v pohodě.
1: Říká můj dnešní host, kterým je zakladatel Jablotronu a také nadace Jablotron, Dalibor Dědek. Vaším dalším počinem z nedávné doby je spuštění unikátního dárcovského programu s názvem Moje nadace. Týká se vašich zaměstnanců. Můžete trošku vysvětlit, jak taková výrobní linka na filantropii funguje? Co je jejím cílem?
2: Takhle, vy říkáte, že jsem mecenáš nebo filantrop, ale já vždycky se u toho ošívám, protože já sám bych toho dokázal velmi málo. Já vlastně využívám výsledky práce několika set lidí, kteří dělají u nás ve firmě, a vždycky potom cítím takovou jako až nepříjemný mrazení v zádech, kdy říkám, já vlastně tady rozhoduju za ty lidi, kam ty peníze budem dávat. A vždycky se snažím o to, aby prostě bylo prezentováno to, že to je jejich dílo, že oni vydělali na to, abychom mohli postavit školu, abychom mohli postavit kliniku. A tady ten experiment, který jsme letos udělali úspěšně, tak ten jsme okoukali jinde. Zapojit zaměstnance přímo do toho, aby oni sami mohli určitou část peněz jako za tu firmu dát nějaké neziskové organizaci sami. Každý vlastně dostal přidělenou částku a na základě tady ty akce si mohli vybrat nějakou instituci, a byl jsem ohromně rád, že se to setkalo s velkým ohlasem.
1: A mě by zajímalo, jestli vnímáte to, že tu filantropii, to slovo, které nemáte rád, ale tu vy to opisujete, jak jsem se dočetla, slovem osobní zodpovědnost. Tak jestli máte pocit, že je to takové jako návodové, že vlastně jste motivoval k dárcovství nebo k pomáhání druhým lidi, které by to třeba ani nenapadlo, nebo by neměli peníze na to, aby mohli někoho sponzorovat, tak vnímáte tam i tuhle linku?
2: Možný to je, Nicméně já zase na druhou stranu jsem poměrně potěšen tím, že jsem Čech, protože vnímám, že v české populaci je velký procento lidí, kteří si uvědomují, že je tady spousta dalších, kterým by se mělo pomáhat. Jako když se podíváte na sbírky všeho druhu, tak Češi jsou lidi, kteří rozhodně nejsou sobci, ať už je to v situacích nějakých přírodních katastrof a podobně, anebo prostě když to vezmu zase z druhé stránky, tak díky tomu, že jsem vlastně jeden ze zakladatelů fondu pomoci Ukrajině, a já když vidím, že ten konflikt se vleče, v médiích čtu o tom, jak prostě už to lidi nebaví a podobně, a na druhou stranu vidím, že nám stále roste počet dárců, který přispívají pravidelně a pohybujeme se v počtech 100 000, tak jako na to jsem pyšný. Jako jestli Češi mají v něčem doménu, tak je to to, že mají cítění pro ostatní.
1: Říká můj dnešní host, zakladatel společnosti Jablotron a nadace Jablotron Dalibor Děde, který je dnešním hostem pořadu O čem se mluví.
0: Český rozhlas Liberec, O čem se mluví, s Janou Švecovou a jejím hostem.
1: Kdy vás poprvé napadlo, že by bylo dobré, když jste vlastně začínal s firmou v garáži, ta historie je poměrně známá, ale kdy jste měl pocit, že vlastně teď už si můžu dovolit, nebo teď bych měl vlastně ze získaných prostředků někomu pomáhat. Kdy přišla ta myšlenka, s čím byla spojena? Vzpomenete ještě?
2: Já jsem měl vždycky takový jako pocit, že je správný pomáhat, ať už je to tím, že někomu něco dáte, nebo uděláte. Ten vlastní efekt už, a já to melu pořád do kolečka, pramení možná z toho, co nás učila babička, že prostě když jdeme do parku a vidíme, že tam je nepořádek, tak můžeme mrmlat, nadávat, stěžovat si někde, anebo se vohnout, uklidit to a mít z toho ten dobrý pocit. Jo? A já si myslím, že o tom to je, prostě udělat si tam tu linku toho dobrýho pocitu. A když to přenesu teda do toho potom podnikání, tak si asi vybavím, že jedna z prvních věcí, kterou jsme vlastně dělali, byla tehdy někde začátkem 90. let s Tiflo servisem, jsme vyvíjeli budíky a hodiny pro nevidomí lidi. Ale ten podstatný zlom potom přišel v roce 94, protože tehdy byla naše firma vyhlášena podnikatelem roku a ono to jako řeknu asi nejvíc měřitelný efekt přineslo, tak jak prostě celá ta cena dostala publicitu v médiích, tak tím efektem měřitelným byl počet žádostí o příspěvek nebo sponzorování na všechno možný a nemožný. A pro nás bylo hrozně těžké jako se rozhodnout, protože některé ty příběhy nedalo se pomoct všem. Takže tehdy jsme sice ještě nezaložili nadaci, ale založili jsme pozici člověka, který se tomu věnoval a stanovili jsme si priority zdravotnictví, školství a tak dále a udělali jsme si nějaký systém. No a samozřejmě do toho vstupovaly takové ty věci, když nějaký impuls prostě z nenadání, já řeknu, seděl jsem večer v kanceláři a venku byla tma a mlha a auto tam na křižovatce porazilo tátu s kočárkem. Jo? Tak to člověka velmi snadno napadne, že možná by bylo dobrý ty přechody lepší nasvítit a tak podobně.
1: Stává se vám, že vás někdo osloví třeba napřímo, když vás někde potká a obrátí se na vás žádostí o nějakou podporu a jak vlastně k tomu přistupujete, jak to je těžké třeba toho člověka někam nasměrovat nebo případně ho odmítnout.
2: Víte, to je taková trošku stinná stránka vlastně ty dobročinnosti, že když začnete pomáhat, tak spousta dalších lidí má pocit, že by si tu pomoc zasloužili anebo potřebovali taky. A musím přiznat, že já jsem se musel tak trošku obrnit za kolegyni, která na to má ty nervy, a protože já leckdy potom jsem se dostával do situaci, kdy jsem říkal, já tomuhle by bylo potřeba pomoct a tamhle tomu taky. A stanovili jsme si nějaký pravidla, které se snažíme ctít, ale je to asi jedna z nejtěžších úloh.
1: Já se teď trošku od toho dárcovství odpoutám, protože se blíží komunální volby. Vy jste před nějakým časem vstoupil aktivně do politiky, už v ní ale nefigurujete. Co vás odradilo?
2: Já už na tom samém začátku jsem věděl, že já nejsem člověk do politiky. Ta myšlenka byla taková, přivíc tam další jiný slušný a poctivý lidi. Já totiž obdivuju každého, který jde k tu politiku nebo nějakou funkci dělat s upřímnými úmysly, protože vím, že je to ohromně těžký, zatímco ve firmě si člověk může vybírat ten kolektiv lidí, s kterýma dělá a prostě sestavovat ty kameny k sobě tak, aby dobře fungovaly, tak v té politice je to úplně jinak, tam prostě ty volby, to je takový stochastický proces. Já jsem vždycky říkal, že možná kdyby do parlamentu vybrali vždycky první vagon z metra, který tehdy a tehdy přijede do nějaký stanice, tak to možná splní úkol lépe, než prostě to, co se tam objeví prostě z procesu voleb. Já totiž neumím dělat příliš kompromisy s lidma, kterých si nevážím, nebo prostě si o nich myslím, že mají úplně jiný úmysly, než to, na čem bychom měli pracovat. A já jsem v té snaze se nějak do té politiky zapojit zjistil, že vlastně strkám hlavu do žumpy, což jsem věděl, ale když jsem ji vyndal, tak jsem říkal, že ono to tam smrdí ještě daleko víc, než jsem si myslel. Jo? To je asi tak ve zkratce a jednoduše řečeno moje zkušenost s politikou v těch vyšších vrstvách.
1: No, abychom neodradili voliče, protože do voleb komunálních

0: nějaký obraz toho, kdo tam má být zvolen, protože málo kdy ty lidi znám. A já si myslím, že je ohromně důležité, aby lidi k těm volbám šli a než tam půjdou, tak aby si to promysleli, protože to, že někoho od vidění znám a vím, že se sympaticky směje, ještě neznamená, že jako má ty předpoklady a ono je ohromně dobrý se podívat na ty kandidátky a zkusit si představit, jestli ty lidi můžou fungovat jako tým.
1: No tak to je možná taková rada na závěr. Já se ještě zeptám, abychom nekončili volbami. Vy jste říkal, že jste hrdý Čech. V souvislosti s českými filantropy si lidé nejčastěji vybaví jméno Josefa Hlávky. Co byste si přál, aby se vybavilo v souvislosti s vaším jménem třeba za 100 let, když se řekne Dalibor Dědek? Je to těžká otázka.
0: To se přiznám, že mě nikdy nenapadlo. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že bych chtěl tesat někde nějaký kámen, který tady vydrží k mé slávě. Já budu ohromně spokojený, když tady zůstane ta myšlenka po mně, když tady budou další, kteří ponesou tu, jak já říkám, štafetu toho, že když už člověk je v životě úspěšný, tak by neměl čekat na to, že ten státní aparát vyřeší problémy všech ostatních, protože je fajn tady platit daně, platím daně a vždycky jsem na to byl pyšnej, že prostě nikde neděláme žádný offshory a podobně, a že nestěhujeme sídlo společnosti buchy někam, protože to je daňově výhodný, protože pokud ten stát ty daně mít nebude, tak jako nemůže to školství a ta infrastruktura k něčemu lepšímu vypadat. Ale ten stát to nemůže zvládnout všechno, je v tom mnohem méně efektivní, protože tak, jak si nastavil pravidla, já nevím, různý výběrový řízení a tak dále, to je tak strašně nepružný a tak strašně těžký. A já si myslím, že každý, kdo dokáže vydělat víc peněz, než rozumně dokáže použít, může změnit ten svět kolem nás. Jestli chceme žít v lepším světě, tak nečekejme, že to udělá někdo za nás. Každý z nás může posouvat ten svět kupředu. A kdyby tahle ta myšlenka tady za 100 let fungovala v široké míře, tak budu ohromně spokojený a úplně jedno, jestli to bude spojený s mým jménem anebo s něčím úplně jiným.
1: No já myslím, že k tomu není co dodat. Já vám teď jenom poděkuju za vaše myšlenky, za vaši práci, za to, co děláte pro ostatní a děkuju za to, že jste si udělal čas a přišel do našeho studia.
0: Já děkuju za pozvání.
1: A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec vám přeje Jana Švecová.
2: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec je stále s vámi, to čtvrteční pozdní odpoledne nám poklidně plyne dál. Už se nám vlastně blíží víkend a pokud ještě nemáte úplně jasno, co podniknete v nejbližších dnech a třeba i týdnech, tak v Krkonošské Jilemnici je na září a říjen připravený program k tradičním dnům evropského dědictví. S komentovanými prohlídkami a volným vstupem se už otevřely mnohé jilemnické památky, například i kostel svatého Vavřince, od jehož vysvěcení letos uplynulo 290 let.
1: Kostel svatého Vavřince spolu s radnicí, takové srdce toho centra Jilemnice.
2: To nesporně a určitě jeden z nejhezčích barokních interiérů, nejenom v okolí Jilemnice, ale v celých Krkonoších.
3: Ten kostel nechal postavit Tomáš Alois Raimund, hrabě z Harachu, a on si přál, aby zdejším lidem se dostalo nejenom kostela náležitě prostorného, ale protože byl vynikajícím znalcem umění, tak hledal mezi našimi nejpřednějšími architekty, dokonce oslovil i Kyriána Ignáce Dinsenhofera. No a nakonec padla volba na Jana Jiřího Eichbauera, což byl nevlastní Dinsenhoferův bratr a zároveň žák Johana Lukase von Hildebranta, jednoho z nejvýznamnějších evropských architektů, který pracoval mimochodem také pro Harachy, a myslím, že tohle rozhodlo, že nakonec právě Jan Jiří Eichbauer vypracoval plány a vytvořil kostel, který patří určitě, alespoň co se týče interiéru, k těm nejkrásnějším v celých Krkonoších.
1: Součástí oltáře jedinečná nástěnná malba.
2: Iluzivní baroko zaplňuje celou stěnu, takže je to velmi monumentální dílo, které vytvořil kdysi Břetislav Kafka.
1: Tak iluze oltáře je naprosto dokonalá. I mramor, tak jak je naznačen, konvenuje s úpravou dřeva na varhaním pozitivu, které také napodobuje mramor.
2: Ta monumentální skříň varhanta je z roku 1766.
1: A ze stropu to je harachovská práce.
2: Krásný lustr. Teď máme dobré světlo a vidíme, jak se nádherně třpítí jeduhový a hraje barvami. Patrony kostela byly hrabata Harachové. No a velmi krásný je tady ten barokový oltář, který nechal mladému hraběti Janu Nepomukovi postavit jeho komorník. A je to vynikající akustika, takže koncerty se tu konají pravidelně a musím říci, že interpreti sem rádi jezdí právě kvůli té akustice.
1: Kostel svatého Vavřince. Na jeho kůru v rámci Dnů evropského dědictví 27. září svatováclavský koncert sboru Spasek nad Jizerou, ale program dnů je bohatý po celé dva podzimní měsíce v Jilemnici i v sousední Horní Brané. A dnes večer v erbovním sále Jilemnického zámku setkání s Václavem Macháčkem Rígrem a jeho předky Rígrem a Palackým. Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
0: Tak v Krkonoších jsme završili dnešní den v kraji a co vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čeká dál? Úderem 18. tedy za pár minut pochopitelně zprávy. Ty pro vás dnes připravuje Hana Hauptfoglová. No a pak vám kromě jiného představíme regionální kapelu Kaleidoskop a její protagonisty. Podíváme se také do Jilemnické galerie, kde už zavládl barevný podzim, a popůl nabídneme další část četby o jabloneckých perličkách. To vše pořadu Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem. No a zítra se podíváme na oslavy 150 let liberecké průmyslovky. Na zítřek připravila program pro své studenty, na sobotu pak pro veřejnost. Ředitelství silnic a dálnic zítra uzavře 2-kilometrový úsek průtahu Libercem ve směru na Děčín. Řidiči tedy musí počítat se zdržením. No a regionální stopař nás pozve na Den regionálních potravin na náplavce v Liberci. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední na vlnách Českého rozhlasu Liberec opět naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Do zavedení EET zbývá zhruba čtvrt roku, někteří podnikatelé si stěžují na nedostatek informací. Město Semily zvažuje koupit tamní polikliniky, někteří zastupitelé jsou proti. Okolo Nového Boru budou lesníci odstraňovat následky vichřice a poslední pracovní den tohoto týdne bude oblačný s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký večer přeje Hana Hopfoglová. Firmy v České republice se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Řada z nich ale stále nemá dostatek informací. Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí se se stávajícím vybavením. EET 2.0 má pomoct s lepším výběrem daní. Od do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Město Semily jedná o koupi tamní polikliniky, prodávají společnost Klintop. O odkupu už jednali zastupitelé města, radnice, ale ještě s majitelem, k dohodě nedospěla. Někteří zastupitelé jsou proti koupi. Podle kritiků je budova ve špatném stavu a její provoz bude nákladný.
2: Proti záměru na koupi místní polikliniky se vymezoval například Stanislav Palas z uskupení ODS s podporou KDU-ČSL. Zmiňoval například náročnost provozu zdravotnického zařízení co do požárních a hygienických předpisů. Místostarosta Tomáš Sábl z volby pro Semily argumentoval, že o stavu budovy s majitelem teprve jednají. Ze Semily Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Návštěvníci lesů v Novém Boru musí dbát zvýšené opatrnosti. Zaměstnanci lesů České republiky budou odstraňovat následky srpnové vichřice. Informaci oznámilo vedení města na webových stránkách. Práce potrvají přibližně 3 týdny a lesníci se budou postupně posouvat po okolí.
3: Pracovníci státních lesů začnou v oblasti nad cyklistickým oválem, pokračovat budou v okolí cyklostezky směrem na Sloup v Čechách a nakonec v lese směrem na Janov. Pokud lidé v lese narazí na výstražnou pásku, pracující techniku nebo těžbu, měli by se místu vyhnout. Město žádá veřejnost o respektování doporučení. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Ve Frankfurtu nad Mohanem zemřel na malárie člověk, který žil blízko letiště, informovala o tom agentura DPA. Nákazu podle ní rozšířili komáři, kteří se tam dostali na palubě letadla ze zahraničí. Letos je to už 3. oběť nemoci v okolí Frankfurtu nad Mohanem. Od léta se malárií nakazilo 6 pracovníků letiště, 2 z nich zemřeli. Město zřídilo informační linku pro občany a posílilo monitoring hmyzu na letišti.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno a teploty poklesnou mezi 11 a 8 stupňů, v údolích při jasné obloze až k 5 stupňům. Ráno se mohou ojediněle přidat mlhy, jinak by pátek měl být většinou oblačný, místy s přeháňkami a s odpoledními teplotami od 17 do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Hodně opatrně jeďte po silnici 3. třídy z Ještědu do Křižan. V zatáčkách zasahují záchranáři u dopravní nehody. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Liberec. Je po zprávách a v pravidelném čase začíná pořad o kultuře napříč celým Libereckým krajem. Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš. Po písničce vám představíme regionální kapelu Kaleidoskok s jejich protagonisty. No a další téma, zanedlouho začne v přírodě barevný podzim. V galerii v krkonošské Jelemnici ho ovšem mají už teď a my vás tam pozveme v reportáži. A kromě toho nabídneme po půle další část četby o jabloneckých perličkách. Program je více jak nabitý, zvu vás k poslechu. Začínáme.
0: Kultura pod Ještědem.

0: Po čase a rádi vám představíme v Kultuře pod Ještědem další zajímavou regionální kapelu, kterou třeba i registrujete, pokud chodíte na nějaké slavnosti, místní koncerty a podobně. Kaleidoskok je česká indie poproková kapela založená v roce 2024 Dušanem Hübnerem a Jitkou Hübnerovou. Sází na poctivé texty, chytlavé melodie a energii na pódiu. A já jsem rád, že oba protagonisty mohu teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdybyste jednou větou měli o sobě říct, co vás charakterizuje, jací jste, co by to bylo?
1: No já si myslím, že to je tak asi banda muzikantů, který to baví a rádi by prostě, aby to bavilo i ty lidi okolo.
2: Je to tak a určitě se snažíme, aby lidi odcházeli z koncertů spokojení, aby se uvolnili na koncertech a aby jsme jim předali nějakou pozitivní energii.
0: My jsme se osobně potkali před létem, bylo to ve Friedlandu na slavnostech a mě jste se líbili, takže doporučuji.
1: Úžasně, děkujeme.
0: Předskakovali jste Tomášovi Klusovi, vystoupili jste na mnoha festivalech a v roce 2025 jste vydali album Odrazy. Je to všechno pravda?
2: To je všechno pravda.
1: Je to tak a všechno jsme si užili. Bylo to skvělý vlastně a už se těšíme zase na další věci. Krásný rok to byl a ještě bude vlastně.
0: Hmm. Dokonce i s Michalem Růzou, Tomášem Hanákem jste spolupracovali.
2: Je to tak, s Tomášem Hanákem jsme natočili klip trošku nám i zaspíval v písničce Nádržka na tom, Nádražka na tom prvním albu a s Michalem Hrůzou máme písničku o svícení.
0: Vy jste, nebo vy nahráváte a spolupracujete třeba i s Lukášem Chromkem, což je kytarista i farné producent, vlastně nezanedbáváte ani vizuální složku, vy jste to teď zmínila, klip Nádražka s Tomášem Hanákem, tam se, nebo ten se umístil v top 7 klipech týdne e-report, je tak?
2: Ano, to je jedna z těch mála anket, kde se hodnotí vlastně klipy v České republice.
0: No jak si to užíváte s těmito osobnostmi?
1: No je to skvělý a vlastně víceméně náhody a ty setkání jsou prostě úžasný a my za to jsme hrozně vděční, že se nám prostě rozhodli pomoct, protože se jim ty skladby líbily vlastně na tom prvním albu Odrazy. A ještě za to ještě jednou takhle do éteru děkuju a vlastně s Lukášem Chromkem teď, když už jste to zmínil, tak připravím právě nový album na rok 27, tak už se těším, až ho budeme moct představit taky. Kdyby... Už tam jsou nový songy, takže...
0: Kdybyste shrnuli léto, prázdniny, jaký pro vás byly? Vystupovali jste někde?
1: No.
2: Hodně jsme vystupovali, jezdili jsme hodně festivalů, hodně slavností. Je to to, proč to děláme, to je to, co na tom máme nejradši. Kolem toho nahrávání je samozřejmě taky spousta zábavy, ale i práce. Ta nás čeká teďka, ale co se léta týče, to bylo úplně, úplně skvělý, jsme sehraná parta, takže za mě...
1: De facto každý víkend jsme tak hráli, někdy dva, dobrý to bylo a příští rok snad. Se zadaří ještě víc. No.
0: Držíme palce. Kolik vás ve skupině je a kde vás můžeme třeba na podzim vidět, slyšet?
1: Tak my jsme čtyři, hrajeme v klasickém složení a teďkon, zdalo by se říct, v říjnu a v listopadu se zaměříme hlavně právě na to nový album. Takže zalejzáme do studia, budeme točit videoklipy a uvidíme, jestli se něco vyloupne, ale spíš tam máme až od listopadu, prosince koncerty a v příštím roce rozjedeme snad turné a propagaci nového alba.
0: Co se snažíte v písních předávat? Jakou energii si má člověk odnést z vašeho koncertu?
1: Tak to asi záleží na každém, co si odnese, ale mně se líbilo v rozhovoru, když jednou Petr Fiala z Mňágy až Job říkal, že když to řeknu hodně slušně, takových těch negativistických písní naplní kýbl za minutu, ale takový ty písně, co je pozbudějí, takže to trvá nějakou dobu. Tak my jsme si řekli v tu dobu, že vlastně bychom taky chtěli dělat písničky, které nejsou depresivní, které dělají dobrou náladu.
0: Vy jste čtyři hudebníci z Liberce?
1: My jsme dva z Liberce, jeden z České Lípy, jeden z Prahy.
0: Kde je vaše domovská scéna? Jak tvoříte? Případně o čem sníte?
1: No, my jsme vlastně dlouho bydleli, když tohleto je Kultura pod Ještědem, tak my jsme dlouho bydleli pod Ještědem na Františkově u letiště.
2: Tam odsud máme taky klip.
1: Takže by se dalo říct, že domovská scéna může být i Liberec. Teď jsme se přestěhovali do Hrádku nad Nisou. A o čem sníme? No, o spoustě věcích a určitě bychom rádi příští rok pokračovali v tom, co děláme, to znamená co nejvíc koncertů a co nejvíc mezi lidi. Všechno.
0: Jste někde na sociálních sítích, máte web, Facebook?
2: Určitě, kdybyste se chtěli podívat, tak je to kaleidoskok.cz, máme i Instagram a tam teďka vlastně budeme dávat všechny možný reely videa z toho léta, takže bude toho asi dost a zároveň i z toho procesu té tvorby, takže doporučuji.
0: My zakončíme naše milé povídání vaší písničkou, autorskou písničkou. Jak se jmenuje, o čem je ta píseň?
1: Tak bude to píseň V kruhu. A v podstatě paradoxně není přímo o kruhu, je trochu o elipse a ať si každý vlastně vybere z textu, co mu přijde nejlepší. Za nás to je o tom, že všechno se točí dokola a je to spíš braný pozitivně, protože jak tam ten jedna hláška v bridži, ať už to dopadne, jak to dopadne, pojďme si užít dne.
0: Tak si je pojďme poslechnout. Jitka a Dušan Hybnerovi, Kaleidoskok, písnička, která vás třeba zaujme. Díky za návštěvu, ať se vám daří.
1: Děkujeme za pozvání, mějte se hezký den.
3: Chvíle napětí před výstřelem, zápětí proletí ti adrenalin.

0: Český rozhlas Liberec.
1: A teď s Českým rozhlasem Liberec míříme společně do Krkonoš, protože Krkonošské muzeum v Jilemnici vlastní největší sbírku mistra českého krajinářství Františka Kavána. No a před pár dny ve čtvrtek 10. září, tedy v den 160. výročí Kavánova narození, otevřelo výstavu nazvanou Šťastné návraty. Zároveň se k tomu přidali oslavy 70 let muzejní galerie Kavánových obrazů. Jdeme se tam podívat.
2: Otočíme paletu s ředitelem Jilemnického muzea Davidem Úrychem. A na paletě napsáno:
3: František Kaván s tou paletou svrabařil do roku 1940.
2: A vyráběl pěkné mazby, jak on říkal.
3: To rozhodně. František Kaván a jeho dílo patří do takzvaného zlatého fondu naší krajinomalby a k nejlepším krajinářům přelomu 19. a 20. století.
2: Ta výstava, kterou tady chystáte, my jsme v té galerii, která letos slaví 70 let, tak ta se jmenuje Šťastné návraty. On to byl už na počátku šťastný návrat, protože ta jeho galerie je na půdě jeho domova.
3: On se narodil na samotě Výchové nad Jizerou, tady kousíček od Jilemnice, takže není náhodou, že právě stálá galerie Františka Kavána se nachází v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Zároveň je to největší sbírka Františka Kavána na světě. Máme již více než 100 jeho děl.
2: Pro výstavu k tomu Kavánovskému výročí jste i zapůjčili.
3: Ano, využijeme celé zámecké přízemí a bude to rozděleno do 6 místností podle různých etap tvorby malíře. Díla vystavená v galerii jsme doplnili výpůjčkami, takže tady najdeme obrazy ze správy Pražského hradu, z Galerie moderního umění v Hradci Králové, Západočeské galerie v Plzni, ale také z menších regionálních muzeí, jako v Železném Brodě, v Nové Pace, v Hořicích a tady řada obrazů ze soukromých sbírek.
2: Můj Kavánův obrázek Svatby táhnou přes vrcha. Průvod růžových máků na poli u Dobrušky a nad ním vysoká oblaka. Ten bych okamžitě odnesla.
3: A toto by bylo drahé.
2: Zároveň vyšla knížka, je tak krásná, ani se nedá říci katalog.
3: Skutečně to není katalog k výstavě, ta připomíná 160 let narození Františka Kavána. A ta publikace je připravená k 70 letům založení galerie a prezentuje jenom obrazy ze sbírky Krkonošského muzea v Jilemnici. Je to 70 obrazů k 70 letům galerie Františka Kavána u nás a doplněná texty jak mými, tak mého předchůdce Jana Luštince a velkého znalce díla Františka Kavána Michala Zachaře.
2: Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
0: Kultura pod Ještědem.

0: Máte chuť objevit novou knihu, která vás pohltí? Pak si nenechte ujít další knižní tipy v Kultuře pod deštěm s Martinem Fričem. Společně se podíváme na zajímavé knižní novinky, ale třeba i na tituly, které stojí za to objevit bez ohledu na datum vydání. Martine, vítej u nás.
1: Srdečně zdravím, milé posluchačky, milí posluchači Kultury pod deštěm. Dnes to budou skutečně knihy, které nejsou nové, ale patří k pokladům, a to k pokladům i z hlediska Liberce a našeho kraje. Začnu z trošku jiné strany, začnu malou poutávkou. Od čtvrtka 10. září najdete v i vysílání České televize, což je jeden z pokladů, tam najdete tolik pořadů, no, nebudu se rozplývat. Hlavně tam ovšem najdete nový první díl seriálu, který se jmenuje Literární místopis. A Liberec a Liberecký kraj má tu čest, že první díl tohoto seriálu začíná právě v Liberci, a to díky spisovateli Jaroslavu Rudyšovi, který není jenom významným evropským spisovatelem a Berlíňané by možná řekli, no to je náš spisovatel, ale je i liberecký, protože tady vystudoval, řada románů se váže k Liberci a Jaroslav Rudyš je průvodcem celého 13-dílného seriálu Literární místopis. A první díl tedy začíná s ním, s jeho knihami. Připomeneme si skvělý román nebo novelu o hotelu Ještěd, která se jmenuje Grand Hotel. Krásně, zkusím vás trošku navnadit, se v seriálu představí Václav Helšus, co by herec postavy Winterberga, a jsme u románu Winterbergova Poslední cesta, což je taková road movie starého muže z Berlína do Sarajeva s mnoha zajímavými zastávkami, a jedna z těch zastávek je právě v Liberci. Projdeme se městem, řekneme si, proč a jakými osudy je propletené naše hezké krematorium a tak dále. Ještě si můžeme zmínit, že z Liberce pak Jaroslav Rudyš zamíří do Krkonoš, kde si povídá se spisovatelkou Alicí Horáčkovou o románu Rozpůlený dům, příběh sudetské rodiny, což je kniha velmi oceňovaná. Nyní slaví její překlad mnoho úspěchů v Německu. A potkáte tam pytláky, obchodníky s textilem, statečné a svobodomyslné ženy i radosti, malichernosti a ovšem i tragédie 20. století v našem pohraničí. Tolik pozvánka, tolik knižní tipy a z redakce přehledu Živá kultura, živý Liberec vás srdečně zdravím.
0: Martin Frič, znalec literatury, díky za knižní okénko v Kultuře pod deštěm a na vlnách Českého rozhlasu Liberec si chvíli zahrajeme. Dobrý den!

0: Festival Neblázni Turnové, to ne je v závorce, už po sedmé otvírá téma duševního zdraví. Přináší jedinečná divadelní představení, hudební legendy, inspirativní besedy i zásadní novinku pro region. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec teď po telefonu zdravíme Evu Ometá-Koťátkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Zkuste nám v kostce představit váš festival, o čem bude konkrétně?
1: Tak, festival duševního zdraví Neblázni Turnové je vlastně součást takových týdnů duševního zdraví. A to je mezinárodní a celorepubliková akce, kterou začal pořádat Fokus Praha a Národní ústav duševního zdraví. A my se ho vlastně účastníme už po sedmé. A součástí toho festivalu jsou přednášky na témata, která třeba ta veřejnost nebo společnost nechce úplně řešit nebo nejsou jednoduchá řešit a my se je snažíme přenášet a vlastně otvírat a dělat určitou osvětu témat právě duševního zdraví.
0: Pro koho je vlastně festival určený a kdy a kde se uskuteční?
1: Festival je určený pro širokou veřejnost, ale máme některé bloky, které jsou třeba určené čistě pro střední školy nebo třeba pro rodiče, pedagogy. A bude se konat celý v Turnově na různých místech. Část toho programu se bude konat tady u nás v polyfunkčním centru Fokus Turnov, část programu se bude konat v kulturním centru Střelnice v Turnově a část programu se bude konat i po venku. Máme tady nějaké procházky s klienty a přáteli Fokusu a pak se bude konat vlastně i na komunitní zahradě tady u nás v polyfunkčním centru.
0: No a v jakém termínu?
1: Začínáme v pondělí 14.9. benefičním představením Přelet nad kukačím hnízdem. To se koná v Městském divadle v Turnově a festival je zahájen 19. září právě v komunitní zahradě Fokusu Turnov.
0: Jaký bude zlatý hřeb týdne, jak festival zakončíte?
1: Festival zakončíme už právě takovou lehčí formou, zábavnou, aby jsme si po tom týdnu těch jako těžších témat trošku odpočinuli. A to zahradní slavností, která začíná v 10 hodin dopoledne 19.9. A to dopoledne je vlastně věnované spíš tak jako rodinám, budou tady dílny, bude tady Centrum pro rodinu Náruč, které bude mít program právě pro rodiny. I nějaký podpůrný. A pak tady bude turnovské kapely Duo Big Band, Muzika Fortuna a večer bude zakončený libereckou takovou kultovní kapelou Těla a po nich bude následovat koncert turnovské formace Tony Beat.
0: A jaké je vstupné?
1: Vstupné na všechny akce je zdarma s výjimkou právě benefičního představení v pondělí Přelet nad kukačím hnízdem, to je jediné spoplatněné a pomáhá nám pokrýt náklady s organizací festivalu.
0: Neblázni Turnové, to ne v závorce, běžte se podívat od 14. do 19. září v Turnově. Mluvili jsme krátce s Evou Ometá-Koťátkovou. Díky za vaši milou pozvánku, za informace a v Turnově na viděnou.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: je Český rozhlas Liberec, dobrý den všem. Už po druhé se dnes můžete zaposlouchat do vyprávění o sklářích z Jablonecka. Pod názvem Soumrak perličkového kraje ho sepsal historik Petr Nový. Téměř v každé chalupě na Jablonecku se kdysi v 19. století z foukaných dutých trubiček sekaly perličky, které se pak dozdobovaly a vyvážely do celého světa. No a na konci století páry ale sekáče perliček nahradily stroje a přišla vzpoura.
1: Sekáči a brusiči perliček byli na počátku roku 1890 zoufalí. Vyhlídky na práci žádné, zima tuhá, k snědku téměř nic. Móda stále ještě nevzala nášivky na milost a těch několik zákazníků, kteří zůstali, nakupovalo strojní zboží od Riedla a Breita. Ty stroje musí zmizet z hor po dobrém nebo po zlém, neslo se krajem. Petice z předchozího roku zůstala nevyslyšena. S úspěchem se nesetkala ani stížnost na Breita, že seká bez patřičného úředního povolení. Kvůli nepokojům se o poměry panující v Jizerských horách opět začalo zajímat pražské místodržitelství. V jehož čele nedávno stanul František Hrabě Tůn. Důvodem však byla v prvé řadě otázka bezpečnostní, nikoli v sociální.

Tekáčů skla se v této věci konala 19. ledna v hostinci Heinricha Weisse v Nové Vsi. Protože se však z českého železnobrodského soudního okresu dostavili jen zásačtí Josef Dohelský a Cyril Hanuš, rozhodli se účastníci svolat další shromáždění. V úterý 28. ledna 1890 zasedl větší počet sekáčů skla v hostinci Gregora Ulbricha na Šumburku. Přítomní byli zejména Češi, protože se však mělo při plánování protestů postupovat společně s Němci, vypravili se všichni do hostince Josefa Kleina v Jelením koutě u Smržovky. V tomto hostinci, uvádí obžaloba, uzrála mezi shromážděnými sekáči skla myšlenka, že sekací stroje mají být rozbity. Někteří dělníci se dokonce chtěli na mašiny vydat i hned. Nakonec ale všichni došli k závěru, že bude lépe vypravit se na ně až příští den. Jako místo setkání českých a německých dělníků vybrali Sochorův hostinec v Zásadě, který byl všem dobře znám. Před úřední mocí se tentokrát podařilo úmysl dokonale utajit. Nejenže se účastníci poučili z minula a nepustili si pusu na špacír, ale měli na své straně ostatní obyvatele, kteří je mlčky podporovali, i počasí, protože panovala tuhá zima, jež činila podhorské obce jen obtížně přístupnými. Nastala krvavá středa. 29. leden 1890 a s ním Lučanská pozdviška. Byl další mrazivý jasný den se závějemi bělosného sněhu, jakých byla od počátku roku řada. Kolem 8. hodiny raní se Němci z Hutě, Černé Studnice a Jeleního koutu dle ujednání z předchozího dne vydali do Zásady, kde se u hostince Karla Sochora setkali s českými dělníky. Vytvořili asi 100-hlavý dav, který se s holemi v rukou vydal na cestu směrem k Huti. Tehdy napsal na okresní hejtmanství do Semil dopis marodný zásadský starosta František Marek. Dnešního dne ráno, okolo 9 hodin, sešlo se zde v Zásadě nejméně 100 brusičů zásadských a po krátké době odebrali se společně směrem k Huti. Za jakým účelem a co podniknouti míní, není zde úředně známo. Mezitím, kolem 9:30 dopoledne, na místo držitelství dorazil telegram, který tvrdil totéž. CK místodržitelský konceptní praktikant Karel Pacák okamžitě uvědomil četnickou stanici a sedl s dvěma četníky na vlak do Železného Brodu. Z nádraží poslal jednoho policistu dalším vlakem do Jeseného, aby uvědomil tamní post a poté obhlédl situaci ve Vlastiboři, Jílovém a Držkově. Druhého četníka vypravil taktéž vlakem do Svárova, aby se odtud přes Horní Hamry vydal patrolovat do Zásady a tam vyčkal dalších příkazů. V Železném Brodě si Pacák vyzvedl jiné dva četníky, kteří byli zrovna mimo službu, a ti jej informovali o tom, že dnes mají mít němečtí dělníci schůzi v Bratříkově. Rychle se tam proto společně vydali, ale v obci panoval klid. Ten byl také v Zásadě, protože velká část jejich obyvatel nebyla přítomna. Vraťme se k zástupu, který se ráno vypravil přes Huť Dolní Černou Studnici, Jelení kout a Horní Černou Studnici do Lučan, kde chtěl zničit sekací stroje Ludvíka Breita. Po cestě dostával zástup stálé přírůstky, uvádí obžaloba, a sice jednak zcela dobrovolné, jednak tím způsobem, že jednotlivé skupiny do domů sekáči skla obydlených vnikly a obyvatelé jich k zúčastnění se průvodu vybízeli. Tak vzrostl zástup ten na několik set osob, z nichž mnozí snad, ovšem beze všeho zlého úmyslu a z pouhé zvědavosti, spolu šli. Protože někteří jedinci během pochodu rozšířili pověst, že perle seká i Heinrich Wanke na Nové Vsi, ve skutečnosti je pouze od Breita kupoval a leštil, zastavil se dav kolem 11. hodiny dopolední u jeho domu číslo popisné 193. Faktor byl tou dobou se synem Wilhelmem v Jablonci a nespokojení dělníci tak při obědě zastihli pouze jeho ženu Anu se syny Romanem a Eduardem.
Roman Vanke vyšel do předsíně, kde jej obklopilo asi 30

lidí, pokřikovali na něj a hrozili holemi, ať řekne, kde jsou sekací mašiny. Mladý Vanke se je snažil přesvědčit, že žádná taková zařízení nemají. Někteří dělníci z něj začali mámit peníze na cestu. Společně s matkou jim Vanke předal necelých 10 zlatých. S těmito peněžními dary, praví obžaloba, nebyli však mužové ti spokojeni. Křičeli a nadávali v české řeči, přičemž zvláště vynikl František Baldus z Jistebska, jenž v dalším průběhu těchto výtržností byl zastřelen. Dle udání služky Emílie Hlavové měli dva z oněch mužů též nože v ruce. Zatímco se dělníci snažili mladého Vankeho vytáhnout ven z domu, dav poté, co neznámý silák vyvrátil zamčená dvoukřídlá vrata vedoucí ze silnice na dvůr, vtrhl do skladu a do obou leštíren perlí, kde zničil veškeré zboží. Perličky z rubínového a černého skla. Mnoho škody buřiči nadělali i na zařízení a jeden z pytlíků plných rokajlu vrhli po Romanu Vankovi, který se z okna díval na tu spoušť. Naštěstí se stihl sehnout dříve, než by jej zasáhl přímo do obličeje. Mezitím se kolem poledne domů na svém povozu vrátil starý Vanke, kterého již sousedé cestou spravili, že je u něj pozdvižení. Když přijel na dvůr, dělníci po něm začali házet pytlíky s perličkami, hrozili mu holemi a nenávistně pokřikovali, kdeže má schované ty stroje. Josef Wildner, pekař a leštič z klas Černé studnice, na něj německy pokřikoval, vidíš ty starý lumpe, jak se ti vede. Faktor raději utekl zadními dveřmi do domu číslo popisné 87. Celá výtržnost trvala přibližně 1 hodinu. Napáchaná škoda byla později vyčíslena na 4009 zlatých. V kolně na zásobách zboží 1769, v dolejší leštírně na skažených zásobách zboží a zařízení 785 a v hořejší leštírně na zásobách zboží a zařízení 1456 zlatých. Někdo z davu si též přivlastnil 3 dýmky v hodnotě 10 až 63 krejcarů, jež vlastnili Vankeho zaměstnanci. Výtržnosti se aktivně účastnilo kolem 30 lidí, v okolí domu jich postávalo a přihlíželo na 300. Z Nové Vsi, které zásačtí říkali Nisa, zástup pokračoval do Smržovky, kde se někteří po 1 hodině odpolední zastavili u faktora Anastaze Wolfa v čísle popisném 366, který právě balil zboží k expedici. Z nenadání k němu přistoupilo asi 5 mužů a řeklo si česky o peníze. Wolf jim odvětil, že musí do světnice a když vyšel z balírny na dvůr, spatřil dav asi 100 lidí. Většinou ozbrojených holemi, což jej natolik vystrašilo, že žadatelům dal co nejrychleji 5 zlatkovou bankovku, aby se jich zbavil. Tato padla na zem a poněvadž několik jich najednou po ní sáhlo, povstala mezi výtržníky krátká rvačka. Poté do světnice vpadli další a také chtěli peníze. Nervózní Wolf jim se ženou dali celkem asi 20 zlatých. Na přesnou částku si při vyšetřování nevzpomněli. Přestože se faktor domníval, že pokud by peníze dobrovolně nevydal, došlo by k násilí, dosvědčil, že jim nikdo nevyhrožoval, nic neukradl ani nezničil. A protože již před 14 dny dostali zprávu o tom, že by krajem mohli táhnout hladovějící čeští dělníci, raději měli seženou peníze po ruce a ochotně je vydali. Od Wolfa to již nebylo daleko k známému hostinci Krojčenk, který stával u silnice v sedle mezi Smržovkou a Lučanami. Asi ve 2 hodiny odpoledne se před ním náhle objevila asi 100 lidí, většinou ozbrojených holemi, kteří se křikem dožadovali kořalky na posilněnou. Hostinský Heinrich Görner toho dne za pultem nebyl. Dělníky proto obsloužila jeho choť Marie. Po asi 1/4 hodině popíjení zaplatili jen někteří, ostatní se buď beze slova vytratili, nebo lhali, že již útratu srovnali. Hostinská navíc zjistila, když v lokále osaměla, že jí chybí 170 doutníků a přímo z pultu v nenávratnu zmizely 3 litry kořalky, 0,5 litru červeného,
půl lahve koňaku a sklenice na víno a kořalku.

Slyšeli jste druhý díl vyprávění o osudech sklářů v našem regionu. Dnes konkrétně o takzvané Lučanské pozdvižce. Knížku Soumrak perličkového kraje napsal historik Petr Nový. Stejnojmenný rozhlasový cyklus podle ní připravil kolega David Hamr. V režii Michala Bureše účinkoval herec Zdeněk Kupka. Další část vyprávění o sklářích z Jablonecka nás čeká opět za týden v Kultuře pod Ještědem.

0: Hezký dobrý večer dnes ve čtvrtek 17. září, kdy jmeniny slaví Naděžda, Naďa, přejeme všechno nejlepší. No a kam vás pozveme v těchto nadcházejících dnech? Velké oslavy čekají teď 18. a 19. září v centru Jablonci nad Nisou. Město si připomene 160 let od svého povýšení právě na město. Pátek a v sobotu nabídne koncerty, novocirkusová představení, trhy i program pro rodiny s dětmi. Mimochodem v sobotu se navíc uskuteční Den evropského dědictví, během kterého se otevře 26 míst a památek. Další typ míří na víkend do Železného Brodu. Přijměte pozvání na Skleněné městečko 19. a 20. září. Jubilejní 20. ročník festivalu sklářského řemesla. Jedná se tak o jedinečnou příležitost pro setkávání sklářských výtvarníků, také absolventů sklářské školy, historiků skla, sběratelů a dalších obdivovatelů sklářského umění. V sobotu vystoupí na Malém náměstí v Železném Brodě třeba ve 14 hodin Petra Černocká, o den později v neděli 20. v 15 hodin Jan Budař trio. No a na závěr třeba jedna menší regionální akce Jablkobrání v Radimovicích u Sichrova. V sobotu 19. září od 15 hodin na návsi. Bude se tam konat soutěž o nejlepší výrobek z jablek, dílny pro děti, jízda na koních a také hudební produkce. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se těším na slyšenou. Od mikrofonu vás zdraví a hezké pomalu nadcházející podzimní dny přeje Tomáš Beneš. Tak klidný večer a v 19 hodin si poslechněte další nové zprávy.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji meziročně mírně přibývá případů lidí pohřešovaných po houbaření. V Nádražní ulici v Chrastavě skončilo dopravní omezení. Před libereckou radnicí bude nová socha a zítra má být polojasno až oblačno, místy s přehánkami a s teplotami do 20 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. Policie varuje před riziky pohybu v přírodě, zejména v horských oblastech. V Libereckém kraji se letos policisté zabývali zatím jednotkami případů pohřešování osob při sběru hub a lesních plodů. Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského takových případů přibývá.
2: Tento trend v porovnání s předchozími roky mírně narůstá, což může být způsobeno nejen atraktivitou pohybu v přírodě, ale i přeceněním vlastních sil a nebo naopak podceněním přírodních vlivů.
1: Policisté upozorňují na možná rizika a bezpečnost pohybu v lesích při preventivních akcích. V Chrastavě v Nádražní ulici můžou řidiči využívat novou okružní křižovatku. Českému rozhlasu to řekl starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Kruhový objezd tam vznikl v rámci stavby nového supermarketu. Podle starosty Canova stavbaři aktuálně dokončují parkoviště. Práce by měly být hotové do konce září. Následovat bude kolaudace. Podle radnice by se měl supermarket veřejnosti otevřít nejpozději do Vánoc. Novou sochou před libereckou radnicí bude támar od Čestmíra Sušky. Podle kurátorky městské galerie Jitky Mrázkové je socha z roku 2024 a doposud nebyla nikde vystavená. Na náměstí doktora Edvarda Beneše ji město instaluje v neděli. V pondělí večer ji společně se sochařem odhalí veřejnosti. Socha bude napojená na veřejné osvětlení a každý večer se bude rozsvěcet. Před radnicí by měla být zhruba rok.
3: Sochař Čestmír Suška pracuje často s kovem a kamenem. Známý je například monumentálními ocelovými objekty s vyřezávanými vzory. Jeho socha Támar na náměstí vystřídá morový sloup Jiřího Seiferta. Ten magistrát na začátku září přestěhoval do paláce Líbig, kde socha v 60. letech minulého století vznikala. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Policisté dnes odpoledne vyzvedli z jezera most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertíza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč. Utonulého vyzvedla zásahová jednotka. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace. Při srpnové bouřce zůstalo na jezeře 6 lidí. 4 záchranáři dostali do bezpečí. Jednoho mrtvého našli policisté o den později. Po posledním mladíkovi od té doby pátrají.
0: Počasí.
1: Teploty v noci poklesnou většinou mezi 11 a 8 stupňů, v údolích při zmenšené oblačnosti až k 5 stupňům a bude většinou polojasno až oblačno. Zítra ráno se ojediněle mohou objevit mlhy a přes den pak čekáme většinou oblačno, místy přehánky a odpoledne naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte v Lomnici nad Popelkou. V Poděbradově ulici je kvůli stavebním úpravám vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy máme pocit, že je okolo nás nepořádek, chaos, zmatek. A když to chceme říct nějak tak květnatě, nějakým ustáleným spojením, tak na to je čeština bohatá, vidíte.
2: Ano, asi takovéhle doby nejsou nijak výjimečné a často se opakují a člověk, aby je přežil, tak si z toho musí dělat trošku legraci. Takže i tu dnešní dobu, stejně jako to dělali naši předkové v minulosti, ty chaotické poměry můžeme nazvat hotovým Babylonem nebo učiněným blázincem.
1: Napadá mě, to říkám rád a často, cirkus na kolečkách.
2: Přesně, kromě toho se taky říkává bordel na kolečkách.
1: Že je to bez hlavy a paty.
2: Nebo páté přes deváté.
1: Někdo mele. Taky se používá turecký pořádek.
2: Tohle úsloví vychází z dávných nebo tradičních představ Evropanů o tom, jak to funguje v Orientu.
1: No a nebo se to dá říct tak nějak jako slušně, naslušňák a honosně, když nechceme být úplně rýpaví.
2: Organizovaný zmatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin, jižní část Sint-Maarten patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná, nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Hešukar Šuněben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Charkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

A poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren.

0: Co členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tíma jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelné. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi. Samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáni do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, co jsem mal možnost proti ním hrať. Je to tým, který se snaží hrať agresivní a vertikální fotbal směrem dopredu a nepotrpí asi úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Král. Kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru. Za sjezdem na Lisou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu. Zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jaká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem, co k tomu vede a co bych jako proto měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si... Ty cíle.
1: Všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zazpomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho, dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě, lidi se začali chechtat. No, takže to byl takovej můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla zase krkový klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci, a chci, a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdeňka Durtíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit
1: no.
0: Bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře, nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná určitě, hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto, takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte na
1: Je to závislák, no. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně. Vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není. Nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší. Takže taky. Třeba Jessica Fletcherová. Znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On tak, má absolutní tak, sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak to, beru tak si to
0: třeba
1: už
0: vás
1: osobně.
0: Doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba
1: No jasně.
0: Z vás nevíde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak.

0: nějak neschází. Jako.
1: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
0: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
1: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o jejich lupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů s Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Tak. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenko, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, teď tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No, jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot, teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám házel kamínky na okno? To nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: On byl
1: nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: Potom, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Hmm. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou, tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším.
0: Já se měním
1: strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech, kromě Českých Budějovic, odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u Krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně. a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Troufnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Jsou odstopení snad, ne? Vlavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: No, mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možné.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
5: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
6: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
7: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
6: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
5: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60. v 50. letech.
6: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
5: Tady je plynový radiátor.
6: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
5: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
6: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
5: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
6: Přibližně to bylo v 60. v 70. letech 20. století.
5: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových. i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
6: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
5: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
6: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i Karmu obrátit.
5: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat a Bůh ví nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Co pak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde je v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže rozstřít. Točit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%. To znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit. To máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit a nebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáru vzdorné vrstvy na spalovacích komorách o obou strané smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přešli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se smaltovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor, všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pakliže jsou na ní provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést 6-denní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny prostávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno Okresní podnik místního průmyslu.

0: květa kamna vyrábíte vlastně od samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části, to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat.
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady. Jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasil a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdal Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Protože začínám, myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme, samozřejmě situace trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moje, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
6: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, Broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, Broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: S Janinkou se znáte.
9: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, Brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
10: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Co pak to je, kmotříčku? motříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Peruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná a vyzná se v léčení.
4: A čí pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
4: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k motřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
7: Přišlo mi tatínka líto. Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá,
5: ale dá pán Bůh, přijde léto, a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem leze škvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? Musíme.
8: Jenu, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky, pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde spozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotřička. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci. A ti cvrčci. Ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk! Už prý to bude! Brouček poletí!
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni. Neboj.
12: Zdař Bůh.
4: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
5: Žluté.
4: Spíš to růžové.
10: A pěkně jasné.

0: Tak, jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusí.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Peruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: No všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první, jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak strhni, jsem tady všude pán. Král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
1: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
1: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
5: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: No, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
5: Jú, kluci, za chvíli zvoň, honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde.
10: Jo.
9: Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou
5: nesedí za vraty.
4: A nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
6: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
6: Jak zmocníme?
4: Prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
6: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
6: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure.
0: Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré

0: protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtů a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. Dva čuníci pro dva lidi je moc. Chabě trval na svém farář.
1: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Mariáne, že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
0: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo,

0: Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa. Aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s masnou bradou.
1: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
0: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít Kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za Kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
1: Je to starosta z Davic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky Koloucha, zrovna když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že Barku přitom také polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí. Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy.
0: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá, jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
2: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází a neb co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jeruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sova, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
0: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
1: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou, a já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Prostě to by se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, on ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislí na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
1: to
0: hezky.
1: Pravda, asi. Ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže
1: nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne že bych vyspávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozději, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím mět, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohoním. Takže takhle to je s tím mojím spaním. Takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu, ale zbudím se třeba za 1.5 hodiny, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1.5 hodiny, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla, jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, máma Pikač, táta Pikač. A já jsem furt říkala, kruci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli jde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, babička tady jenom tě hlídá, víš? A ona toto řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudu se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě Pikačovala.
2: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám vás moc ráda všechny.
2: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
2: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v noční lince povídat až do 1 hodiny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte. Je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, no, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala.
0: A já teda nechodím
1: do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří nemohou spát?
1: Ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku. Pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju. Děkuju za telefon. Držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zrovna rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho, jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mi říká, já bych už nespal. No ale já třeba leta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova, jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno, v dusní normálně tady posteli, tady mám bojitáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho no, už pak... takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě dvě sínice poškozený, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstane, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis, teplý čaj, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po léta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vypršu. Diabetik, já jim tak 5x zobu, ne, že bych se naspal, zbavu, udržu a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev, tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný noční čas.
1: Mějte se hezky, nashledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od Jura.
1: Střední Hana.
0: Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu nespaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24 hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celý 2 měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mi, když jsem spal celý ty 2 měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 1:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt, na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě
0: to
1: chodila.
0: To je strašidelné.
1: No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle 1-2 frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně, sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali, člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom ji prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala, dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem, 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně No, byla odloučená, no.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili v noci?
1: Vůbec to nebylo zazlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda no. K té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by odpustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: Že to bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možný.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale
0: všichni
1: tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám
1: takže
0: to dovolíme.
1: Takže mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, ráda.

0: kávový čaj, zalili si ho troškou mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
1: Mm-hmm. Meduňkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, tak i krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
0: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, a nebo na film, který má člověk rád, tak se unaví.
1: A kolik...
0: V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nevzvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo. A taky to mělo docela jinačí... Jo, komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
1: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
0: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i znenadání něco.
1: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe.
0: Viděla jste ty
1: zloděje?
0: Prosím?
1: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
0: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
1: Ano, od toho jsme tady. Toho děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli všichni.
0: Ne, ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, jo, akorát byl to šok, jo, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký ukryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, jo, tam bych to tak jako úplně... neviděla ve zlém.
1: Takže to nebyl ale zloděj?
0: No, asi původně to tak nemyslel, jo, ale ten pocit z toho mého dojmu, jo, byl mnohem větší. Jo, a tak když to asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
1: Mm-hmm. No tak.
0: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4, místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
1: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, meduňkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
0: Výborně, vám taky.
1: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zřímnu jako tak, meditačně. Já jsem malem zajela do Lošova. Jo, já bydlím kousek za Olomoucí. No a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek. Dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko. A teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspal a šel spad, jo. Takže a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene, spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo. Tam jsou ty bylinky už namíchaný a to jí pomůže. Tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, a no, ještě Ivetko, tam dostanu. Šťastná to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha,
1: to nevím,
0: a co
1: to mě
0: říkáte,
1: říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že nikdy chrápu, no.
0: No a říkal tak vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc, mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo, a já normálně nemůžu pak už spat, jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no,
0: jsem...
1: No, mně se to ale nestávalo,
0: no,
1: až
0: to,
1: teď. To
0: jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, To je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas. A nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 731 800 900, pardon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak?
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě, no a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste borec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete, to byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek, no mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... I to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby neskočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás taky v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě beze spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
1: závěrem
0: další perličku?
1: Určitě bych, perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak, tak to jsme skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte k tématu.
1: Jo, to víte, že jo, slávě vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: No tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat, je to originální, myslím, že už toto zaznělo jako nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy?
2: No,
1: pan Otto.
2: Takže teď jsem obědval o 12:30 a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jsem se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát, v kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní. A potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola. Neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno. A to je zbytečné brát. To je, nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci. No. Tak uvidíte. Ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit. Kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru. Už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí. Jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
1: Mm.
2: A zase budu celou noc hodně. Zhodu.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. No. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím. Mhm. Ještě zapřu se a vydržím to. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci a až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Nashledanou, děkuju, nashledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohlo ani cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí, no.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, teďko přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a on mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale tak no, je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter. Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně,
2: jenže nesmíš to tak brát.

0: chystáme povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Vítejte a povídejte, je to vaše.
1: Je to moje. No, já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádi, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monterek a aktivita a potom večer padám, jak se říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale jsem řekl, no jo, podívej se na sebe. Ty si se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčko je pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na detektivku divku, a pak se mě zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě usnul. A teď poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snaží se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně a usíná krásně. Takže já zaporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava tak. A dobře se spalo. Takže vy to přesně máte vyzkoušené, tak. Jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, jak kutím. Jako třeba já stojím v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem prací, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přežijem, vím, že někde mám povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý, tak tam vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho lítnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu. Hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecvakli jistič, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odjela skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
0: No, k tématu.
1: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď jsem, ještě večer jsem

0: Nesměl jsem žádný jako těžkého, tak jsem stáčel poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mi taky dělá takovou
1: aktivitu. Ano, jsme u té aktivity zpátky.
0: No, třeba chození po té kopřivnici v noci. Nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí. Někteří teda, kromě mě.
1: No to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy. Takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
0: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a
2: živ. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof, Atentát, a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie z Olomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty Divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže v Hradci Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďku, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě jako i představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl, myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jazdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli. Jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděli za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášovou, paní Baldovou, Šaňflugovou, Jiřinku Šejbalovou, Vlastu Fabiánu, mám pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomu, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem vám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladej kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 20, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný. Z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, on to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche. Tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysípaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakia a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepadl prapodivný smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

kdybyste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport České 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká, ta Monza, na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, teď já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočtete, že jste tohle a támhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to jezet a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa, a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal, a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hrajou československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně – Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že... No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále, tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli, já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak by to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán. Tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu. A najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřím si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám, asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka. Tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tady on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady účinkujete. A to já už jsem... Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů, až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. Takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna řvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu, jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin byl se trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dill, mladší, ještě nalíčený takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně, rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas. A ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel. A mě tady z levého podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levého podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušil, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařilo se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsakl. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slinta, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostrů Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzer, o vás je známo, že se zajímáte o sport, ba že i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zahvát a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel, a tam se nadechl, říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prosím, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pán, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizuji a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a teď to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je na... A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano? Na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím nezde ono, že ano? Poskáv, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to... Dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčnej, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladinici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti potkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kde je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzlený a celý svět se promění. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já, Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, opravdu, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok obměňoval autora nejlepší prozy, fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku, pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje já. To, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal jsem mu pusu. On se lekal, byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potížit, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: toho rybníku hejtmana, tak vždycky zavolej Munzer na scénu, nebo tohle, tak jsem přijel. A na motocyklu, nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení. A měl najednou z ničeho nic v vytách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Plesky nebo...
1: Čapkové povídky.
0: No, tak...
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu, marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad. Aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František se takhle otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádherné. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je, tak je tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjčat, ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho ty ženy až tak on zep, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já pak zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem za nějaký, takový trávy velký ústa, svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali, on se nechal, podíval ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopil po mně, tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský řval, zuby, nemáš zuby! Myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty spouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: No mám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou já, jak seš na tom zítra s časem, já pám, dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Lučku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovice, přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamu, tak jsem zajedal, víš, na jarmu asi tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A pám, jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. No, ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se tady do Hrubinové oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. A před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídá. Hele, to je Tonka, víš, která v Romanci je babi. Tak ta nás to všecky učila. Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. A my jsme zaspůjili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za tři dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubinová povídala, Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřek. Pán, opravdu, paní Hrubinová, já to fakt nevím, no to zase neříká. Jo, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Pán, nevím, paní Hrubinová, opravdu nevím. A naléhla, já jí to skutečně neřek. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hrubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přes to.

0: oni celý frtová přinesla nějak kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když víte, že Glika zacvakla, pá, Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, jo, nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. Vrta. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena tedy pak zajímá. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básník. Paní Rubínová, Tonku chtěla vidět.
1: No,
0: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to jak to
0: ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nedostatečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chcím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek 40 dejmu pámečnou slávu říkával.
3: Když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičet z knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím na zpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.